Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

letonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkuji moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, Mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku Jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

V sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už sedmém ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hoptrop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal bys si.
2: Dal bych si,
1: ale
2: no.
1: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře.
1: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenál ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na
4: zase
3: černo.
4: Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje,
3: vaši...
4: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hejte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Ježišma. Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny. Jo. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No jo,
3: ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no
4: vás
3: jo,
4: mě seslalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci, no paní no. Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě, razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo, tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: to... Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele.
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já
0: těžká.
1: Bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. jako když nebyly počítače, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval, to se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery, já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli, a vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr a to šlo intenzitu. K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo si nesměl.
0: A podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň, tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti těba zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No charašo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Dá.
9: No, pojďom.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: No, nejde.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč?
11: Já.
9: No pre problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravku. Davaj,
10: Saša, Saša.
9: Saša. Ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapus,
3: Já vás, nový ochránce, Kim Jong-těn.
11: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
7: Jak mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
7: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LP desek, a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
7: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Tak to jsem zvědavej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl klub, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku u vaš psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neráč.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekříku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. Nemůžu,
5: zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse me kamata. Solo sano eto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co,
2: Andro? Jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochocký, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským. Jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázní v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hlosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bál, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak se na něj pamatuje, Ondra?
4: No,
2: jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýna, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za co, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No, pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžké otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou. Jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepici, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: Ale přepočítala jste se?
3: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju leto,
5: za milé setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zemědělci začínají kvůli nedostatku krmiva pro dobytek snižovat stavy. Sídliště v Doxech na Českolipsku opraví náhradní dodavatel. Fotbalista Jablonce v play-off o konferenční ligu prohráli na Rangers 0-1. Odveta se bude hrát za týden. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne déšť. Objevit se můžou i silné bouřky s kroupami a teploty vystoupí na 25 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech. Kvůli suchu nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně býky ve výkrmu a telata.
2: Agropodnik Košetice má 2700 kusů dobytka. Podle předsedy představenstva Zdeňka Duvka sklidili polovinu potřebného krmení a začali snižovat stavy.
3: Prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu. Snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
2: V plánu je prodat 600 kusů býků. Stavy snižují podle předsedy Českého zemědělského svazu Martina Píchy i jinde.
4: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše býky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
2: Problém prohlubuje i fakt, že zemědělci musí už delší dobu překrmovat i volně pasoucí dobytek. Zpomezí Vysočiny a středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doxech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice tak za obě etapy zaplatí celkem 9 milionů korun.
5: V letošním roce se dělníci zaměří na prostor mezi bytovými domy. Jak popsal nezávislý místostarosta Václav Reinhardt, na jaře se firma přesune do Hálkovy ulice, kde bude dělat nové povrchy. Tomu budou předcházet rekonstrukce inženýrských sítí, včetně nezbytné přeložky plynovodu. Už příští týden by měla začít další velká oprava, a to v Josefské ulici. Ta má být dokončená ještě letos. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Voda v přírodním koupališti v Sedmi horkách obsahuje sinice. Výsledky pondělních měření zveřejnila krajská hygienická stanice v Liberci na webu. Koupání ve vodě se sinicemi není vhodné pro vnímavé jedince. V Sedmi horkách byla s výjimkou jednoho měření zhoršená průhlednost vody po celé léto. Česko si dnes připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Uctí tak památku obětí srpnových událostí roku 1968. Český rozhlas při té příležitosti zpřístupní v galerii Vinohradská 12 výstavu Praha volá svět. K poslechu je připravené i dobové vysílání.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce v prvním zápase play-off o konferenční ligu prohráli na stadionu skotských Rangers 0-1. Trenér Severočechů Luboš Kozel tento výsledek do odvety bere.
6: My jsme chtěli před zápasem odehrát tady utkání ze ctí a tak, aby jsme měli třeba ještě šanci do odvety, což myslím, že i tady ten výsledek zaručuje, a ten výkon vlastně souhrnu si myslím, že byl velmi dobrý, takový vyspělej, ale aby byl ještě lepší, tak tomu nám prostě chyběla taková ta lepší finální fáze na těch posledních metrech.
1: Odveta se bude hrát za týden ve čtvrtek na Jablonecké střelnici.
0: Počasí.
1: Dnes bude místy až polojasno, během dne čekejme přibývání oblačnosti a odpoledne bude na většině území pršet. Místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená. Na jeden jízdní pruh, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: kalendáři pátek a to je vždy velmi příjemná věc. Nacházíme se tedy na samotném začátku závěru pracovního týdne 21. srpna. Myslím si datum, které jasně značí, že dnes budeme hodně vzpomínat a také hodně připomínat. Hned z úvodu vysílání ale zamíříme do Liberce a to s aktualitou. A konkrétně tedy budeme mít možnost vydat se podívat na plánovanou rekonstrukci a v ní tedy půjde nejen o více lůžek, lepší sociální zázemí a také více prostoru na terapie. To ve zkratce přinese rekonstrukce budovy dětské a také adolescentní psychiatrie v Liberci na Králově Háji. Podrobnosti o celé rekonstrukci nabídneme už za okamžik, tedy v úvodu pátečního dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a také vydařený den Martin Kolín.

0: 21. srpna v kalendáři a páteční Dobré ráno odstartováno pozitivně z písní Hany Zagorové Sliby chyby, je 11 minut tedy po páté, kdy se můžeme vydat tedy, jak jsme slibovali, do Liberce. Téměř o polovinu se totiž rozroste kapacita dětské psychiatrie v Liberci. Oddělení je umístěné v bývalé mateřské škole na Královy háj. Prostory ale nevyhovovaly náročným potřebám péče o pacienty s duševními poruchami. Modernizace přijde libereckou nemocnici skoro na 200 milionů korun. Hrubá stavba už je téměř u konce.
1: My jsme poskytovali super péči, ale ve strašných podmínkách. Třeba byla jedna sprcha, jo, na celý, jako, ale nikam už jenom to nešlo rozšířit.
2: Vrchní sestra Blanka Starková popisuje podmínky, ve kterých dětská psychiatrie ještě donedávna působila. Bývalá školka na Králově háji neodpovídala potřebám pacientů ani personálu, potvrzuje primářka Šárka Konečná.
3: Jsme se sem nevešli, chodili jsme na toaletu dohromady s pacientama, neměli jsme si kde uvařit čaj a děti museli spát v 5 lůžkových pokojích a nebylo z pohledu hygieny ani dostatek sociálního zařízení.
2: Díky modernizaci se teď počet lůžek zvýší z původních 25 na 42. Rozšíří se i další zázemí, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
4: Budou tam nějaké terapeutické místnosti a nahoře v tom posledním patře bude škola a přestavbou projde i celá zahrada. Bude tam umístěn i vodní prvek, budou tam různé hrací prvky pro děti, tak aby se tady cítili co nejpříjemněji.
2: Zvenku už je původní budova téměř k nepoznání, ukazuje stavby vedoucí Lukáš Klaus.
5: Dokončujeme fasádu, budeme sundovat poslední část lešení. Hrubá stavba je z nějakých 80% hotová. Děláme rozvody vody a topení. Musí se k tomu jako přistupovat opatrně tím, že se jedná o dětskou psychiatrii. Musí se hledat rizika i tam, kde bychom je normálně neviděli. Třeba koncový prvky sprch. Teď naposled jsme řešili, kdy vlastně sprcha je velké riziko pro samoublížení.
2: K hospitalizaci přijímá oddělení opravdu vážné případy, zdůrazňuje primářka Konečná.
3: Nejčastější diagnózy v tuhle chvíli jsou stavy po pokusu o sebevraždu a poruchy příjmu potravy. V podstatě žádné jiné diagnózy nejsme schopni hospitalizovat, protože tohle je to nejakutnější.
1: Bereme jako z celého regionu Libereckého, bereme z Hradce Králové,
2: říká vrchní sestra Blanka Stárková.
1: Ústecký kraj.
2: Na dostavbu už proto oddělení netrpělivě čeká. Teď funguje v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice.
3: Jsme rozmístěni do dvou budov s omezeným počtem lůžek, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybavený tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium opravdu skončí.
2: V plném provozu by zmodernizované oddělení dětské psychiatrie mělo být na jaře příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Pěkné počasí, to bude dnes spíše raritní věc. Můžeme nastínit, jaký nás čeká tady pátek 21. srpna v Libereckém kraji. Ráno a dopoledne místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť. Přehánky, místy, bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 18 až 21 stupni. Biometeorologická předpověď dnes ale mírná na jedničce a očekáváme většinou slabý proměnlivý vítr, který později odpoledne a večer bude přechodně čerstvý.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Já jsem říkal, že dnes to bude velmi vzpomínkové a to nejen tedy s dnešním datem 21. srpna, ale také po hudební stránce Anna Julie Slováčková a s ní píseň Nepopsaná v 5 hodin a 21 minut. Trochu melancholie, my se společně ale můžeme vydat také k odpoledním hodinám, protože po dnešní 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jaký je zájem v srpnu o dovolenou v Krkonoších? Ne, na to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Radnice Vilemnici připravuje poptávku po architektonické firmě, která by navrhla novou rodinnou čtvrť v lokalitě zvané Buben. Město chce pozemky zasíťovat a připravit k prodeji. Měly by tam jednou vzniknout stovky nových bytových jednotek a domů. Skončila hlavní část obnovy starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku. Zanikl v 60. letech minulého století. Nově upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Investice město vyšla na bezmála 12 milionů korun. Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Lidé nyní přijíždí obvykle na celý týden, informovala pracovnice infocentra ve Špindlerově mlýně Sylvie Dlouhá. Senát vrátil poslancům novelu stavebního zákona. Opozičním senátorům vadí například její nedostatečné projednání s odborníky. Podle nich taky ustupuje investorům na úkor občanů. Vládní koalice návrh hájí, podle nich urychlí a usnadní povolování staveb. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz celkem 7 Grand Slamu chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu. Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky, na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 21. srpna v kalendáři a za námi další zprávy Ivety Bláhové během pátečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Co nás čeká tedy po 17:30 ve vysílání? Už za okamžik se společně vrátíme v podstatě na začátek prázdnin, ne tedy z pohledu volna dovolených. Naopak připomeneme povinnosti. Od začátku července totiž musí majitelé povinně registrovat svoje psy. Teď tedy ale otázka, která se nabízí právě v závěru srpna, jak registrace vypadá a chodí kvůli tomu k veterinářům víc lidí? To jsme ostatně zjišťovali a podrobnosti nabídneme už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Dobré ráno!

0: Dítě štěstěny, píseň, kterou jsme měli možnost si připomenout v 5 hodin 41 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř. Je to také čas, kdy se můžeme vrátit na začátek letošních prázdnin. 1. července totiž vstoupila v platnost novela zákona, která majitelům ukládá povinnost zaregistrovat svého psa. Náš reportér Patrik Fischer proto vyrazil do ordinací veterinářů, aby zjistil, jak registrace probíhá, na jaké problémy můžete při registraci narazit i zda se na zvěrolékaře obrací víc lidí než obvykle.
1: Jak probíhá registrace psa, popisuje veterinář Martin Kolafa.
2: Majitel přijde s pejskem, který se má očkovat, a při očkování na vzteklinu musí mít aplikovaný čip a zároveň se může zanést do registru, který se jmenuje Centrální evidence psů, a v tomto evidenčním systému jsou všechna data, která klient potřebuje mít o psovi, i o očkování, i o majiteli. To znamená, že chovatel uvádí místo, kde se pejsek opatruje a kde se dá taky dohledat majitele.
1: Veterinářka Lea Wildnerová z Jablonecké veterinární kliniky Bedrníkových doplňuje, že není potřeba psa registrovat okamžitě.
3: Když máte zvířátko, které má platnost vzteklinu třeba až za 3 roky, tak to můžete řešit až za ty 3 roky. Samozřejmě je to vždycky na volbě toho majitele a můžou si zaregistrovat zvířátko kdykoliv mezi tím, ale opravdu to není nutné naběhnout okamžitě, pokud prostě běží ta vzteklina a její platnost.
1: Někdy registrace psa nemusí jít úplně hladce, jak říká Lea Wildnerová.
3: Určitě vzít sebou zvířátko, protože se musí zkontrolovat číslo čipu. Teď jsem tady zrovna akorát měla případ, kdy nebyl funkční čip, takže je pak nutný přeregistrovat to zvíře na základě změny čipu, musí se naaplikovat nový, takže musí mít funkční čip, aby se mohl dát do toho registru.
1: Lea Wildnerová také upozorňuje, že státní registr je úplně nový a zápis v déle fungujících soukromých registrech se do něj nepropisuje.
3: Existují registry, které jsou soukromé a lidi si je najdou pod podobným názvem Centrální registr, Národní registr nebo Evidence psů CZ, ale opravdu to není ten Národní registr, který teďka se nás týká. Tam je registrpsů.gov.cz a to je jediný registr, který teďka je opravdu pod tím státním dozorem a tam může registrovat pouze veterinární lékař. Takže tam, kde si můžete registrovat sami, tak si klidně zaregistrujte, ale není to ten státní povinný.
1: V souvislosti s povinnými registracemi se lidé začali na veterináře obracet mnohem častěji.
2: Ano, často se ptají, jestli je to povinné, tak samozřejmě podle zákona ano. Je to povinné pro štěňata narozená po 1. červenci, která se musí registrovat a čipovat. Je to povinné při očkování dospělého psa, při vakcinaci proti vzteklině. Tomu se nedá vyhnout, protože je to stanoveno vyhláškou. A jinak si nemusí majitel pejska dělat starost s tím, že by to muselo být neprodleně, pokud nemá tu vakcínu prošlou.
3: Samozřejmě lidi vyděsila výše pokud, tak se snažili prostě se informovat a chtěli to registrovat všichni hned, takže ano, byl ten zájem trošku vyšší.
1: Pokud někdo stále neví, kdy a jak psa registrovat, veterináři doporučují zavolat zvěrolékaři, který jejich mazlíčka ošetřuje, a ten už vám všechny potřebné informace řekne.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a také dopoledne nás dnes v Libereckém kraji čeká až polojasná obloha. Ojediněle se vytvoří také mlha. Během dne už ale oblačnosti bude přibývat a odpoledne a také na večer očekáváme na většině území déšť. Přehánky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a většinou očekáváme slabý, proměnlivý vítr. Přejeme příjemný poslech a to dnes s datem 21. srpna.
2: Prší a venku se setmělo.
3: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne, nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků, autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 68 objevili v ulicích tanky, celý národ byl v šoku. Svoji osobní vzpomínku nám před lety nabídl také herec Jaromír Hanzlík. To, když na besedě v rámci filmové přehlídky Junior Fest vyprávěl divákům o natáčení filmu Slasti otce vlasti.
1: My jsme měli poslední filmovací den v Kaplici na Šumavě a bylo to 20. srpna 68. Pamatuju si to z toho důvodu, že jsme tam odtaď po natáčení jeli, nás vezli autem a v tom autě seděl Olda Velén, Míla Besser, já a šofér. A protože to byl poslední natáčecí den, že jo, tak Míla Besser, který to měl rád, tak nakoupil na cestu nějaký ten trojník, že jo. No a my jsme po té cestě popíjeli a to a byla neskutečná sranda. Ale opravdu, Olda Velén, když se do toho dal, tak to bylo, my jsme řvali smíchy. A přijíždíme do Prahy, do Myslíkové ulice a tou Myslíkovou ulicí jede ruský gazík a na něm ruský vojáci. A ten Olda Velén povídá, vidíš to? My jsme dneska skončili, jaký blbci teprve ještě točej. No a to jsme vůbec netušili, že jo, nic, já jsem přijel domů, že jo, padnul jsem do postele, no a asi za hodinu mě zvoní telefon, a tak já, halo, a tam Jarda Satoranský, pusti rádio, honem, pusti, okupace, Rusové jsou tady, okupace, pusti. A já si říkám, jdi do hajzlu. Já jsem si myslel, tak i ten Satoranský hodnej pije, jo, nebo se ožralej v noci mě volá. No za chvilku volal někdo jiný, že jo. No a takhle já jsem zjistil, že jsme byli okupovaní sovětskou armádou a Velén si myslel, že začali točit nějaký film. No začali, ale trvalo strašně dlouho to natáčení.
2: No zaplať pánbu za to, že jednoho dne přišly závěrečné titulky tedy.
1: Já mám veselou vzpomínku na 68. rok, protože jak jsem takhle přijel domů, že jo, tak rodiče byli na chatě. A já jsem tam, jak si, že jo, tak samozřejmě běhal po ulicích a kde si, co si. A teď jsem si říkal, já bych měl za těma rodičema jet, aby neměli strach, aby viděli, že žiju a tohleto. Tak jsem jel za něma na tu chatu a můj tatínek, jsme měli tehdy nějaký autíčko, nevím co. Můj tatínek ho zakopal v lese. Říkal, Rusové budou brát auta.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do senátních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Papírenská firma v Pasekách nad Jizerou začala s likvidací toxického odpadu z minulého století. Dětskou univerzitu na Technické univerzitě v Liberci podpoří kraj 500 000 dotací. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne s přeháňkami nebo i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Nejvíc jich je na Praze 1, nejméně naopak na Rychnovsku, kde se přihlásili jen dva uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé kolo o týden později. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kál obsahuje například těžké kovy jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
3: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
1: Liberecký kraj podpoří další ročník dětské univerzity na Technické univerzitě v Liberci. Radní schválili dotaci 500 000 korun. Od přelomu září a října do června nabídne univerzita žákům základních a středních škol zhruba 15 celoročních kurzů. Ty budou díky krajské podpoře stát maximálně 4,5 tisíce korun, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Dětská univerzita je pro žáky a studenty od 6. tříd základních škol po 2. ročníky středních škol. Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání.
1: Ukrajinský Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího ruského útoku. Město dnes ruší všechny akce a na státních budovách budou černé vlajky, oznámil to starosta města Vitalij Kličko. Ruská armáda v noci na čtvrtek zaútočila na ukrajinskou metropoli balistickými raketami. 17 lidí zemřelo, přes 40 dalších je zraněných. Údery poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky, na východě kraje a na horách bouřky místy až velmi silné, jinde bouřky jen místy a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině 21. srpna v kalendáři roku 2026. My se společně ale už za okamžik vrátíme také k ránu 21. srpna roku 1968 a přesuneme se do Prahy, konkrétně tedy na Vinohradskou třídu. Tanky v ulicích, lidé kolem a do toho zvuky, které dodnes mrazí. Český rozhlas získal po desítkách let nahrávku, která zachycuje první hodiny okupace přímo na místě. Jak vznikla a co všechno je na ní slyšet. O tom se dozvíte více už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přeje příjemný poslech a pokud možno poklidné páteční ráno. Martin Kolín.

0: 21. srpna v kalendáři roku 2026. Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Dramatické události se tehdy odehrávaly i na Vinohradské třídě. Chvíle, než do budovy Českého rozhlasu vtrhli vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: V tohle kompozici je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky bojů o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo k skutečnému krveprolití, vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu,
5: jo? Jsou tu? Zjistit to, prosím, já bych to zbalil.
7: Jo. Jdou sem.
5: Jo. Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokračuje nám takový podzimní nádech letního počasí. Dnes přece jen teploty relativně příjemné, můžeme doplnit 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne místy očekáváme polojasno, během dne už ale bude oblačnosti přibývat a odpoledne a také večer očekáváme na většině území déšť, přehánky na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné, jinde bouřky jen místy. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
3: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
6: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
6: Letos?
2: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Co je právě dnes připraveno pro návštěvníky botanické zahrady v Liberci? Nejen o tom uslyšíte za okamžik v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doxech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž a radnice tak za obě etapy zaplatí celkem 9 milionů korun. Stavbaři by měli dokončit biotop v Jelemnici na Semelsku do 2 týdnů. Pak začne zkušební provoz kvůli technologiím. Radnice ho už ale na letošní sezónu zpřístupnit pravděpodobně nestihne kvůli administrativním záležitostem, například kolaudaci. Na biotopu se dodělávají poslední nedodělky a úprava terénu. Návštěvníci botanické zahradě v Liberci dnes můžou zavítat na zahajovací vernisáž výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle. Začíná v 18 hodin. Přijedou na ně mimo jiné sklářští umělci, kteří vystavují svá díla přímo mezi rostlinami v zahradě. Výstava sklářských umělců v botanické zahradě v Liberci potrvá do konce září. Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4500 obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa. V Brně dnes začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. Do české nominace se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Trenér Janis Atanasopoulos naopak počítá s nedávno zraněnou Kateřinou Valkovou i 18-letou Bárou Rejmanovou. Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky, na východě kraje a na horách bouřky místy až silné. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během pátečního dobrého rána dnes s datem 21. srpna. Kamo zamíříme v následujících 30 minutách, už za okamžik, to bude za dalšími aktualitami Libereckého kraje. No a před 7 hodinou tradiční pozastavení, a to u předškoláků. Společně s nimi budeme mít možnost vrátit se do historie a vydat se na výstavu. Jak jsme mluvili ve zprávách, v případě, že byste se na výstavu chtěli vydat i vy, botanické zahradě v Liberci dnes, myslím si, více než ideální příležitost s dětmi, ale na výstavu zamíříme pěkně do historie. Na jakou konkrétně, to se před 7 hodinou dozvíte.

0: Olga Blechová, také Valdemar Matuška s písní Boty toulaví. Tak kam nás zavedli, je momentálně tady v čase 6:41. Například do Tanvaldu. Připomínáme tuto sobotu provoní tanvaldskou zubačku Borůvky. Návštěvníci se totiž můžou těšit na borůvkové knedlíky, koláče, pivo, limonádu, víno i něco ostřejšího. Chybět nebude stánkový prodej či skákací hrad pro děti. Hlavním lákadlem ale budou vlaky. Zájemci můžou vyrazit na jízdy s ozubnic lokomotivou, svést se motorovým vlakem mezi Kořenovem a Libercem nebo využít zvláštní vlak východočeské dráhy Hradec Králové Kořenov. Součástí programu bude také historický autobus na trase Liberec Kořenov Jizerka. Programu bude také historický autobus, následně o tom jsme mluvili, ale hlavní důležitou věcí bude i pozastavení v muzeu ozubnicové dráhy v Kořenově, které bude otevřené od 10. do 17. hodiny. Výtopná Kořenov od 10.15 do 16.15 a důlní železnice od 10 do 17 hodin. Tak pro milovníky železnice, myslím si, více než ideální program. K tomu můžeme připomenout také v sobotu z jiného úhlu pohledu po celém Česku. Bude totiž Hradozámecká noc, připojí se k ní i zámek v Lomnici nad Popelkou a začátek prohlídek je v 18 hodin. Vstupné na akci je dobrovolné.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tady během ranních a dopoledních hodin by mohlo být v Libereckém kraji místy až polojasno. Během dne už ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky a na východě kraje a také na horách bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia a většinou k tomu slabý proměnlivý vítr. Později odpoledne a večer přechodně vítr čerstvý. Takový výhled tady máme na pátek 21. srpna.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Před 235 lety byla v pražském Klementýnu zahájena první průmyslová výstava na evropském kontinentu, a to u příležitosti korunovace Leopolda II. Za českého krále. Redaktorka Petra Beránková na téma výstavy proto vyspovídala také děti.
1: Že se pokládají hračky a třeba tak podobně, třeba kdyby se něco postavil třeba z nějakého lega, tak si to dáš třeba na nějakou výstavku a taky když to už nechce, tak to uklidí a udělá se novou výstavku.
2: Třeba když se něco staví,
3: že můžeš někam pověsit výstavu, třeba na barák, nebo na strom, nebo nikam, nebo na školku, nebo na střechu a tak.
4: Znamená to, když něco namaluješ, nebo něco, tak ty, když to nechceš vyhodit, nebo něco, tak to dáš na výstavu, aby to viděli maminky.
5: Co všechno na takové výstavě může být?
6: Obrázky, hračky. A nebo nějaký věci.
5: A co to znamená? Vernisáž?
1: Nějaká lepší výstava, třeba nějaký domeček.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci se dnes lidé připomenou 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Přestavba budovy dětské psychiatrie v Liberci skončí na jaře příštího roku. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne s přehaňkami nebo i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Liberec dnes připomene 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vzpomínkové shromáždění s položením květin začne v 9 hodin u pomníku obětem okupace 1968 na náměstí doktora Edvarda Beneše. Právě tam si město připomene 9 lidí, kteří při srpnové okupaci v Liberci zemřeli, i desítky dalších zraněných.
4: Odpolední program připravilo Severočeské muzeum. Od 17:30 tam začne projekce dokumentu Uranové legendy o těžbě uranu na Českolipsku. Po filmu bude následovat beseda s jeho tvůrci. Více informací najdou zájemci na městských webových stránkách. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Před dokončením je hrubá stavba nové budovy dětské psychiatrie v Liberci. Nemocnice za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. Původní prostory se díky tomu více než dvojnásobí. Vzniknou tak nové prostory pro ambulance, terapeutické místnosti a jídelna. Kapacita lůžek se pak z původních 25 zvýší na 42. Uvedl stavby vedoucí Lukáš Klaus.
5: Dokončujeme fasádu, budeme příští týden sundovat poslední část lešení. Co se týká vnitřku, tak hrubá stavba je z nějakých 80-90% hotová. Smluvní termín dokončení je březen 2027, teď jednáme o prodloužení o 2 měsíce v návaznosti na nějaký konstrukce, které tu vznikly a byly objeveny.
2: Část Čech a západ Moravy odpoledne zasáhnou velmi silné bouřky. Meteorologové varují taky před přívalovým deštěm. Místy může spadnout až kolem 70 mm srážek. Hrozí proto zatopení sklepů a dalších níž položených míst. Výstraha platí od 16 hodin do zítřejších 2 ráno. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Rezort tak zhoršil dubnový výhled, odhadoval růst o 2,1%. Ministerstvo to odůvodňuje vývojem války na Blízkém východě. Podle něj ale klesne i inflace. Za celý letošní rok by měla být 2,2%. Vláda také podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO dodrží letošní schodek rozpočtu 310 miliard. Příštím roce podle ní schodek vzroste. Neřekla přesně o kolik, neměl by ale přesáhnout 400 miliard korun.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné, jinde bouřky jen místy a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď už tedy 4 minuty po 7 hodině 21. srpna v kalendáři, nejenže si připomínáme samozřejmě pro Česko, potažmo Československo smutné výročí, k tomu se společně na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme vydat i do Skotska. Právě v Glasgow totiž hrál včera fotbalový Jablonec, a to o účast v konferenční lize. První utkání play-off, tedy konferenční ligy, připomeneme společně za okamžik v další reportáži Dobrého rána. Jenom, myslím si, velmi osobní poznámka všem fanouškům Jablonce, kteří se nakonec na zápas do Skotska vydali, patří, myslím si, obrovský dík nejen tedy za podporu klubu, ale i za to, že si jednoduše během letního času udělali volno a klub se vydali podpořit. A ostatně to platí pro jakékoliv fanoušky na hostujících stadionech, ať už je to tedy u nás nebo právě v zahraničí. Nicméně utkání s Rangers společně připomeneme za okamžik.

0: Jak zpíval Petr Novák ve stejnojmenné písni Povídej, my povídáte na vlnách Českého rozhlasu Liberec budem, a to o včerejším fotbale. Fotbalisté Jablonce na Rangers jeli v roli outsidera. I přes dobrý výkony, ale mrzí, že nevyužili početní převahy v závěru utkání. Z úvodního duelu play-off o konferenční ligu si tak odváží prohru 0-1.
1: Prvotní doby jsou určitě pozitivní, jako já si toho výkonu vážím. Není to jednoduchý, že pro takovýhle mužstvo, který třeba takový zápas nikdy nehrálo, a já myslím, že jsme přehnaný strach, nebo že tam cítit nebyl a že jsme prostě opravdu drželi ten zápas poměrně pod kontrolou. Takže z tohoto pohledu jednoznačně já to hodnotím pozitivně a těšíme se na odvetu.
2: Říkal po zápase trenér Jablonce Luboš Kozel. Jeho tým držel na Ibrox Stadium s Rangers krok. Za týden se tak Severočeši chtějí rvát o postup doma na Střelnici.
1: My jsme chtěli před zápasem odehrát i utkání ze ctí a tak, aby jsme měli třeba ještě šanci do odvety, což myslím, že i tady ten výsledek zaručuje a ten výkon vlastně souhrnu. Si myslím, že byl velmi dobrý, takový vyspělej, ale aby byl ještě lepší, tak tomu nám prostě chyběla taková ta lepší finální fáze na těch posledních metrech.
2: Dodal Kozel, kterému přes celkovou spokojenost vadila koncovka zápasu. Severočeši totiž po vyloučení domácího Devlina dohrávali závěrečnou 20-minutovku v přesile. Přesto si vytvořili jen jednu gólovou šanci.
1: Trošku jsem nespokojený vlastně s tím závěrem toho zápasu, kdy jsme vlastně měli výhodu jednoho muže na hřišti. Myslím si, že tam nám chyběl prostě klid na tu přípravnou fázi, aby jsme byli třeba i víc nebezpeční. Tam jsme dělali chyby, kdy ještě vlastně domácí třeba z breakových situací nás ještě mohli zlobit a trestat. Takže tam si myslím, že jsme mohli odehrát líp.
2: Popisoval kouč Jablonce Luboš Kozel. Ten chválil útočníka Lamina Java za práci zády k brance. Samotný Gambiec pak zprostředkoval náladu v kabině.
3: Jsme všichni zklamáni, ale trenér mluvil s nám a říkal, že to byl dobrý zápas. Výsledek jako trošku bohužel zklamání, ale musíme mít hlavu nahoru. Opravíme to doma.
2: Jabloneční fotbalisté teď mají týden na to připravit se na domácí odvetu po prohře 0-1 na Rangers. O víkendu je ligový zápas nečeká, odložili si ho. Stejně je na tom ale i skotský klub. Z Glasgow Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešní teploty, myslím si, velmi příjemné, 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 20, na horách, které následně 18 až 21, ráno a dopoledne místy dokonce polojasná obloha, během dne ale bude oblačnosti přibývat a odpoledne a také večer očekáváme na většině území déšť, přehánky a na východě kraje a také na horách i bouřky. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale mírná, tedy na jedničce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolit, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak pokračuje obnova starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku? Nejen to se dozvíte ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Radnice v Jilemnici připravuje poptávku po architektonické firmě, která by navrhla novou rodinnou čtvrť v lokalitě zvané Buben. Město chce pozemky zasíťovat a připravit k prodeji. Měly by tam jednou vzniknout stovky nových bytových jednotek a domů. Skončila hlavní část obnovy starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku. Zanikl v 60. letech minulého století. Nově upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Investice město vyšla na bezmála 12 milionů korun. Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Lidé nyní přijíždí obvykle na celý týden, informovala pracovnice infocentra ve Špidlerově Mlýně Sylvie Dlouhá. Pětní akt k výročí okupace Československa dnes uzavře část Pražské Vinohradské ulice. Mezi 11. a 12. hodinou neprojedou auta úsekem od Legerovy po Italskou ulici. Před budovou Českého rozhlasu si v tu dobu připomenou oběti srpnových událostí nejvyšší ústavní činitelé. Účast potvrdil například prezident Petr Pavel. Fotbalisté Jablonce v prvním zápase závěrečného play-off o konferenční ligu prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Domácí hráli posledních 20 minut v deseti, jablonečtí toho nevyužili. Odveta je na programu za týden v Česku. Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky, na východě kraje a na horách bouřky, místy i velmi silné. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je úplně uzavřena Máchova ulice v úseku od křižovatky s ulicí u stadionu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, které pro nás připravila Iveta Bláhová. Co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Zprvu je to přání příjemného poslechu a také vydařeného pátku. Řidičům na silnice přejeme šťastnou cestu. K tomu se společně už za okamžik podíváme na další aktuality Libereckého kraje. Chybět nebude telefonát meteorologům, ale otázka také na vás, na naše posluchače. Vzpomínáte si na polský futuristický film Sex Mise, který slavil úspěch v 80. letech. Právě ten byl totiž inspirací pro letošní kolekci módní návrhářky Beaty Rajské, kterou po Karlových Varech a Litomyšli představila předchozí dva večery také ve Vratislavicích už po 15. Jak tedy celá událost probíhala, to se dozvíte v našem vysílání před 8 hodinou.

0: sebe.
1: Nedvědi jasnými píseň Máme jen sebe, další nestárnoucí písnička ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec, 7 hodina 39 minut, pátek 21. srpna v kalendáři. Také čas, kdy se můžeme podívat na další aktuality Libereckého kraje, ku příkladu zamířit do Lomnice nad Popelkou. Konkrétně tam totiž zvou na zámek, a to v pondělí 24. na další z řady workshopu, tentokrát sklářství. Začátek je naplánovaný na 15. hodinu a vstupné je 80 korun. Vrátit se ale budeme moci k víkendu. Bratislavecké slavnosti totiž slaví už své 30. výročí a to se musí náležitě oslavit, proto do zámeckého parku dorazí už zítra hned několik výrazných jmen české hudební scény. Legenda českého roku David Koller, autor řady hitů Michal Hruza nebo energická kapela Hitfakers. Čeká na vás bohatý doprovodný program, aktivity jak pro děti, tak i pro dospělé, pohádková scéna a pestrá nabídka občerstvení. Při komentovaných prohlídkách se dostanete také do unikátní zauhlovací a vodárenské věže. Program slavností trvá od 14. zhruba do 23. hodiny.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počasí.
1: 7 hodin, téměř 43 minut, tak je ideální čas na to podívat se na počasí, a to dnes s paní Polinou Maťuninou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, prozraďte, co jste nám na pátek na závěr pracovního týdne přichystali?
2: Tak sice dnešní ráno je poměrně krásné, nebo máme skoro jasnou oblohu, a co se týče teplot, tak už se pohybujeme mezi 12 až 16 stupni Celsia. Bohužel takový trend jasné oblohy nebude trvat dlouho. Očekáváme, že postupně odpoledne nám bude přibývat oblačnost od jihozápadu a v odpoledních a večerních hodinách se nám na většině území Libereckého kraje objeví přehánky, déšť, na východě kraje a na horách dokonce i bouřky, které můžou být i velmi silné. Očekáváme, že v nich nám může napadat i přes 40 mm srážek, v opakovaných srážkách, dokonce na Jizerských horách očekáváme i kolem 70 mm. Co se týče teplot, tak dnes očekáváme 23 až 26 stupňů Celsia a v odpoledních hodinách navíc se nám rozfouká čerstvý severní až severozápadní vítr, místy budou i narázy kolem 15 metrů za sekundu, ale hlavně v bouřkách.
1: Tak milovníky léta jsme pravděpodobně s tímto výhledem nepotěšili. Co o víkendu? Zlepší se to, nebo naopak právě podobný trend počasí bude pokračovat?
2: O víkendu už očekáváme počasí o něco příjemnější, sice během sobotního dopoledne ještě očekáváme převážně zataženou oblohu a občasný déšť, místy i se slabšíma bouřkama, ale v odpoledních a večerních hodinách oblačnost už nám bude ubývat a navíc i ustávat srážky. Ale bude chladnější, než očekáváme dneska. V sobotu budeme mít jenom 16 až 19 stupňů Celsia, ale můžeme se těšit určitě na neděli, nebo tam očekáváme většinou polojasnou oblohu. Srážky se nám vyskytnou jenom ve formě přeháněk ojediněle na horách a teplotně dosáhneme 22 stupňů Celsia.
1: Tak ten víkend nakonec vlastně nezněl tak špatně, tedy o důvod víc, proč se na něj těšit. Informace nám tedy během pátečního dobrého rána předala paní Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
3: Prší a venku se setmělo.
4: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne, nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků, autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zpíváš?
1: Už po 15. se včera večer konala v atriu Vratislavických desítek nadčasovém prostoru podle architekta Petra Stolína módní přehlídka návrhářky Beaty Rajské. Nejnovější kolekce nesla název podle legendárního polského sci-fi snímku z 80. let. Sexmi se.
2: Poprvé jsem ho viděla ve slovenštině. Vezmi si pilulku. Po druhé v češtině. Vem si prášek. A naposledy v originálu v polštině. Vešpi guke. Už víte? Sex mise. Vesmír, kosmos, budoucnost. Vznikly první nákresy, návrhy. Objednali jsme v Paříži technomateriály.
3: Po krátkém úvodu, který provází všechny přehlídky Beaty Rajské, už nastupují na molo modelky. Ačkoliv je tématem vzdálená budoucnost, desítky dokonale propracovaných modelů ji připomínají pouze kovovým leskem jemných materiálů v barvě černé, stříbrné, stříbřitě bílé, červené. A každou kolekci diváci vítají nadšeným potleskem. Letošní kolekce má název Sex mise. Co vás inspirovalo?
4: Vlastně dnešní doba je plná budoucnosti AI a kosmu. Tak jsem začala pracovat na sex misi, ale na takové svoji, protože když jsem se víc ponořila do toho tématu, tak jsem zjistila, že my se bavíme neustále o budoucnosti, o tom, co bude, ale málo prožíváme to, co momentálně je. A tak já jsem si říkala, bude to kosmos podle Beaty Rajské a bude to tady a teď.
3: Přehlídka měla tři části. První inspirovaná trochu dekadencí, trochu 60. lety. Druhá pohádkové roby z luxusních materiálů. A třetí ústřední kosmická.
5: Je to zážitek, nová moda, nový krásný materiály, hezký holky, takže to byl moc hezký večer.
3: Svěřuje se s prvními dojmy jedna z návštěvnic, lékařka z Jablonce nad Nisou. K pohodové atmosféře přispěl bez pochyby také muzikálový zpěvák Milan Peroutka.
6: Tak jdeme rovnou na první.
3: Tak další návštěvnice, paní Hana, vaše dojmy.
7: Úžasný večer, skvělý prostředí, super muzika, modely úplně snový, všechny chcete mít doma a paní Rajská je naprosto skvělá ženská.
3: Obrovský potlesk, slova pochvaly, máte za sebou 15. ročník. Je z toho patrné, že vaše Vratislavice vám rozumějí?
4: Asi tak a já jsem skutečně už trošku uvažovala o tom, že bychom to 15. ročníkem končili, ale minulý týden mě volal pan starosta a já říkám, a 15. ročník je poslední, ale ty Vratislavice jsou krásné, ty reakce lidí, jak včera při té přehlídce, která byla pro integrovaný záchranný systém, tak dnes, tak ta atmosféra je fakt skvělá, takže asi mi ty moje Vratislavice rozumí a asi jen tak z těch Vratislavic neodejdu.
1: S návrhářkou Beatou Rajskou si povídala redaktorka Jana Švecová.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minulý.

0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj chce na tratě do Pardubic hybridní vlaky. Společnost ČES AD Liberec loni hospodařila se ziskem a kraji teď vrátí téměř 9,5 milionu korun. Před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne s přehánkami nebo i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Do 5. října se mohou dopravci hlásit do soutěže na zajištění spěšných vlaků mezi Libercem a Pardubicemi a také osobních vlaků z Liberce do Semil. Teď tam cestující jezdí vlaky společnosti Arrivate, ale končí v listopadu 2029 smlouva. Nový dopravce má provoz zajistit hybridními vozy, které zvládnou jak elektrifikované tratě na Pardubicku, tak také tratě bez trolejí v Libereckém kraji. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj navazuje soutěž na výběrové řízení ministerstva dopravy na zajištění rychlíků na trati Liberec-Pardubice.
4: Tam vyhrála společnost RegioJet, která právě na té rychlíkové tratě Pardubice-Liberec nabízí hybridní moderní vozidlo, který umí jezdit na baterku, na trolej, na elektriku a má dieselový agregát pro naše neelektrifikované železnice, které v případě potřeby umí tu baterku dobíjet. A my jsme vlastně chtěli ten koncept zopakovat.
2: Společnost ČES AD Liberec vrátí Libereckému kraji skoro 9 milionů 400 tisíc korun. Peníze kraj firmě, která zajišťuje významnou část autobusové dopravy v regionu, v minulosti poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. K pozitivnímu výsledku přispěl také rozvoj komerčních aktivit, doplnil předseda představenstva ČES AD Liberec Zbyněk Miklík.
5: Výrazně navyšujeme komerci, ať už je to pro mládež, fotbalisty, hokejisty, ale i další vlastně komerční zájezdy. To jsme navýšili zhruba 4x oproti loňskému roku, tím pádem ta společnost je stabilizovaná.
2: Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Korit LK začne uzavírka 31. srpna a potrvá až do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. Oprava takzvané Masarykovy horské silnice přijde ani cyklisté. Oprava takzvané Masarykovy horské silnice přijde Liberecký kraj na téměř 18 milionů korun. 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem už je v dezolátním stavu. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jen během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období Pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky, na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné, jinde bouřky jen místy a nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce. Jděte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pokud se postupně probouzíte do nového dne, tak vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. Přejeme hlavně příjemný poslech našeho ranního vysílání, a to dnes s datem 21. srpna, naštěstí tedy roku 2026. Zároveň si dnes připomínáme 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Jak bude na tyto události vzpomínat Liberec a co přesně se tedy zde v srpnu roku 68 stalo? O tom si společně povíme už za okamžik v další reportáži pátečního Dobrého rána. Od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín.

0: kalendáři 21. srpna před 58 lety vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Vpád zasáhl také Liberec, kde si okupace vyžádala oběti na životech a zanechala silné vzpomínky dodnes. Jak si Liberec toto výročí připomíná a co se také k němu chystá? To probereme už teď s reportérem Janem Rozumem, který je na místě dnešních vzpomínkových akcí. Dobré ráno.
1: Já přeji dobré ráno z libereckého náměstí doktora Edvarda Beneše. Tady si už za chvíli lidé připomenou oběti tehdejších událostí. Ten pietní akt začne v 9 hodin, a to u pomníku obětem okupace 1968 přímo před libereckou radnicí. Už teď tu lidé z radnice připravují židle pro hosty. Ti tady budou moct položit květiny, zapálit svíčky a uctít tak oběti. Právě tohle místo je pro připomínku srpna 1968 velmi symbolické. Právě tady totiž před 58 lety projížděly tanky a vojáci stříleli do lidí. Liberec byl po Praze totiž druhým městem, kde si okupace vyžádala nejvíc obětí. Zemřelo tady dohromady 9 lidí a desítky dalších byly zraněny.
0: Připomeneš nám, a co se v Liberci tedy v srpnu 1968 odehrálo?
1: Ty první okupační jednotky dorazily sem do Liberce už v noci z 20. na 21. srpna. Vojáci přijížděli z tehdejší Německé demokratické republiky a Polska a dál mířili na Prahu. Ve městě se postupně začali shromažďovat lidé, kteří proti okupaci protestovali. Napětí rostlo a v centru se začalo střílet. A lidé se snažili tankům bránit. Někteří po nich házeli kameny a další předměty. Takový nejznámější moment je tank, který právě tady na náměstí vjel do podloubí jednoho z domů. Tu budovu poškodil a zemřeli přitom další lidé.
0: Liberec ale nebyl jen místem, kde se střílelo. Významnou roli tady měl v srpnu 68 i rozhlas. Je to tak?
1: Ano, přesně jak říkáš, Československý rozhlas se po začátku okupace snažil dál vysílat a informovat lidi o tom, co se děje. V Liberci fungovalo utajené studio, odkud se podařilo pokračovat ve vysílání. K mikrofonu se tam dostal například dramatik Václav Havel a herec Jan Tříska. Jejich hlasy tedy v těch dramatických chvílích zněly tedy přímo odsud z Liberce.
0: Dobrá, dopolední program tedy známe. Můžou se lidé těšit na něco i v odpoledních hodinách?
1: Můžou. V 17.30 začne v Severočeském muzeu projekce filmu Uranové legendy o těžbě uranu na Českolipsku. Po promítání pak bude následovat ještě debata s tvůrci. Více informací najdou zájemci na webových stránkách města a Severočeského muzea.
0: Je rozhodně dobře, že si dnešní datum připomínáme 21. srpna. Informace nám tedy o událostech v Liberci nejen v roce 1968, ale právě i dnes, tedy v roce 2026, připomněl reportér Jan Rozum. Díky za to. Hezký den, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut. Můžeme přidat také výhled na dnešní den, tedy po stránce meteorologické. Ještě v ranních hodinách totiž očekáváme polojasnou oblohu. Během dne bude oblačnosti ale přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť. Přehánky a na východě kraje a také na horách bouřky. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a většinou k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytaru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Jaká opatření musí zavádět zemědělci kvůli suchu a nedostatku vody? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doxech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel z zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice to za obě etapy zaplatí celkem 9 milionů korun. Stavbaři by měli dokončit biotop v Jelemnici na Semelsku do 2 týdnů. Pak začne zkušební provoz kvůli technologiím. Radnice ho už ale na letošní sezónu zpřístupnit pravděpodobně nestihne kvůli administrativním záležitostem, například kolaudaci. Na biotopu se dodělávají poslední nedodělky a úprava terénu. Návštěvníci v botanické zahradě v Liberci dnes můžou zavítat na zahajovací vernisáž výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle. Začíná v 18 hodin. Přijedou na ně mimo jiné sklářští umělci, kteří vystavují svá díla přímo mezi rostlinami v zahradě. Výstava sklářských umělců v botanické zahradě v Liberci potrvá do konce září. Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. Například agropodnik Košetice sklidil jako jen polovinu potřebného krmení. Schovaných 2700 kusů dobytka proto plánuje prodat 600 býků. Podle zemědělského svazu snižují stavy i další chovatelé. Základní stáda se ale snaží zachovat. Fotbalisté Plzně si zkomplikovali boj o postup do hlavní fáze Evropské ligy. V prvním zápase závěrečného předkola prohráli na stadionu Červené zvezdy Bělehrad vysoko 0-3. V play-off o konferenční ligu remizoval Hradec Králové v Aténách s Panathinaikosem 2-2 a Jablonec podlehl ve Skotsku Rangers 0-1. Odvety o postup do hlavních fází poháru se budou hrát příští týden. Dnes ráno a dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky, na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici v Rokytnici nad Jizerou havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždíte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 21. srpna v kalendáři a za námi další zprávy Ivety Bláhové během pátečního dobrého rána. Dobré ráno hlavně přejeme vám, tedy našim posluchačům. Jak čas napovídá, čeká nás tedy závěrečná půlhodina pátečního ranního vysílání, ve které se společně už za okamžik budeme moci těšit na krimi příběh. A jak jsme se v tomto týdnu přesvědčili právě v krimi příběhu Miroslava Holubce, práce městských strážníků bývá zajímavá, pestrá a občas se dostanou do situace, kdy pomáhají s tak trochu netradičními věcmi. Například dnes se podíváme za jabloneckými strážníky, kteří poskytli psychologickou pomoc. Co konkrétně se tady stalo? Z jakého důvodu se najednou dostali do role psychologů? To se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: 9 minut po půl deváté a také připomenutí v podstatě včerejšího dne z písní tedy Věry Martinové Atmosféra letních bouřek. My jsme si letní bouřky včera dost vydatně užívali také v Libereckém kraji, i když se v tomto směru musím přiznat, že mě to nechalo během tedy noci naprosto klidným. Byť většina tedy mých známých v mém okolí ti říkali, jak je bouřka probudila, jak ji sledovali a pak další půl hodinu, hodinu nemohli usnout. Já jsem měl tedy pravděpodobně nejlepší spaní z celého týdne. Atmosféru letních bouřek jsme si tedy ve stejnojmenné písni připomněli ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to v 8 hodin a 40 minut. To je také čas, kdy míříme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Už od času seriálového Sváti kuřátka víme, že kuchař je umělec a psycholog a strateg, ale kam se hrabe na takové městské policisty? Ti jsou, jak známo, vždy tím, co je zrovna potřeba. Potvrdí nám to Miroslav Hlubec v našem dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Pokud si ještě vzpomínáte na veřejnou bezpečnost, ať už z vlastní zkušenosti, nebo z dobových filmů či seriálů, jistě víte, že se s nikým moc nemazala. Jakmile někdo narušoval pořádek, dostal jednu pendrekem a bylo po ptákách. To dnešní policie je k lidem o poznání vstřícnější a často jedná s trpělivostí až nebetyčnou. Například nedávno zavolali na městskou policii z Jablonecké nemocnice. Před vchodem stála jakási žena, která bránila posádce sanitky ve vjezdu a cosi hlasitě vykřikovala. Veřejná bezpečnost by ji nejspíš zkroutila ruku za záda a odtáhla by ji stranou. Jablonečtí strážníci ale viditelně rozrušenou ženu opatrně oslovili, vyslechli ji, uklidnili a poradili jí, že kdyby její stavy a úzkosti přetrvávaly, aby vyhledala odbornou pomoc. A šlo to i bez pendreku. Zatímco tito strážníci se ukázali jako schopní psychologové, příslušníci Českolipské městské policie nedávno zafungovali jako senzibilové nebo mentalisté. Zavolali je k jednomu obchodu, kde se hádal jakýsi muž s ostrahou, dokonce snad došlo i na nějakou tu strkanici. Jádrem sporu byly sušenky za 21,90, které si měl muž z obchodu odnést a nezaplatit. Strážníky ale víc než sušenky za dvacku zaujala mužova taška. Zajímalo je, čistě z profesionální zvědavosti, co v ní muž má. Ten se pochlubil, že od známého dostal funglnovou pískovou filtraci do bazénu. Strážníci si krabici prohlédli, zapsali si výrobní číslo a zjistili, že filtrace je opravdu funglnová, dokonce tak nová, že ji ještě ani žádný kamarád neviděl. Muž ji šlohnul ve zdejším oby. Filtrace putovala zpátky do regálu a zlodějíček na policejní služebnu. Sepsat ty sušenky za 21,90.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a také dopoledne očekáváme místy až polojasno, to je příjemná zpráva. Během dne už ale bude oblačnosti přibývat a odpoledne a také na večer už to bude za doprovodu deště, případně přeháněk a na východě kraje a také na horách bouřek. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Většinou k tomu slabý proměnlivý vítr, biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
8: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

První signální píseň skupiny Činasky a zároveň píseň ze stejnojmenného alba. To byl tedy na okamžik návrat do roku 1999, který byl, myslím si, relativně zajímavým rokem. Můžeme jen doplnit, například čeští hokejisté slavili titul mistrů světa, to je velmi příjemná vzpomínka, a zároveň k tomu zajímavý pohled do vesmíru, neboť právě v tomto roce, tedy 1999, bylo Pluto považováno, začalo být tedy považováno jako planeta. To vydrželo zhruba do roku 2006, kdy tedy nakonec bylo právě od tohoto postupně ustoupeno. Co nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec po 9. hodině, asi nejdůležitější čas bude 9 hodina 45 minut, kdy bude pokračovat Zámecké léto i s Pavlem Kudrnou.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 9 hodín.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky. Jelenice připravuje zadání architektonické studie pro lokalitu Buben, kde má vzniknout nová čtvrť. O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do senátních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne s přehánkami nebo i bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné, hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude také silný vítr.
2: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Radnice v Jelenici připravuje poptávku po architektonické firmě, která by navrhla novou rodinnou čtvrť v lokalitě zvané Buben. Město chce pozemky zasíťovat a připravit k prodeji. Měly by tam jednou vzniknout stovky nových bytových jednotek a domů. Jelenice proto přednedávnem založila akciovou společnost se soukromým investorem. Její vedení teď řeší sjednocení všech pozemků v lokalitě, říká starosta David Hlaváč z ODS.
3: Probíhají ještě jednání o nákupu zbylých pozemků a následně k tomu bude dohoda o tom, že to území by měli zpracovat architekti, abychom měli nějaký základní rámec a pak se hned pustíme vlastně do té samotné výstavby té infrastruktury.
0: Voda v přírodním koupališti v Sedmi Horkách obsahuje sinice. Výsledky v pondělního měření zveřejnila krajská hygienická stanice v Liberci na webu. Koupání ve vodě se sinicemi není vhodné pro vnímavé jedince. Stejně i na tom Máchovo jezero. Snížená průhlednost vody pak zůstává v Nedamově, Zákupech a Hejnicích. Na zdraví to ale podle hygieniků nemá vliv. O místa ve třetině Senátu se letos hlásí 155 zájemců. Registrační úřady ve 27 volebních obvodech musí nejpozději dnes rozhodnout o jejich registraci nebo odmítnutí. Největší výběr budou mít voliči v Praze 1. Na Rychnovsku se ale naopak utkají jen dva uchazeči. Senátní volby začnou prvním kolem 9. a 10. října, případné druhé kolo bude následovat o týden později. Některé úřady už o registraci kandidátů do Senátu rozhodly s předstihem v minulých dnech, třeba na Hřimovsku, Plzeňsku nebo Příbramsku.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se vytvoří mlha. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné, jinde bouřky jen místy. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou dejte pozor, leží tam trubky na vozovce, projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemný a dobře naladěný srpnový pátek 21. To už vám teď krátce po 9. hodině přijde ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Určitě už jste natěšení na víkend. Snad by mělo být i o víkendu hezky. Ovšem dneska pozor na bouřky a deště v odpoledních hodinách. Ale o počasí řeč nebude. My vás budeme zvát v těch příštích hodinách třeba na Borůvkovou sobotu, která se koná na Zubačce a vůbec o víkendu se koná řada zajímavých událostí mnohem více. Ovšem podíváme se také do Dubé na Českolipsku. Radnice v Dubé na Českolipsku totiž plní slib původní majitelce rozsáhlého pozemku u hřbitova. Parcelu městu darovala s podmínkou, že tam vznikne veřejné sportoviště. Na stavbu nové dráhy pro inline brusle se už za chvíli podíváme. A také vás čeká zámecké léto v pravidelném čase ve 3/4 na 10. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Páteční dopoledne pod Ještědem načneme takovou příjemnou dobrou zprávou. Dubá na Českolipsku bude mít 1/4 kilometru dlouhou dráhu na kolečkové brusle. Stavba za zhruba 2,5 milionu korun už na parcele vedle hřbitova začala. První bruslaři by se po novém okruhu mohli projet na konci září.
1: Můžete jim něco říct k tomu, jak jste daleko v tuhle chvíli?
2: Začátek.
1: To bude začátek tohle, takže jste srovnali se s nějak ten terén teda a postupně jdete dokola.
2: Tak zádu je prohubeň.
1: Popisuje Josef Hrábek, který pracuje na tady nové dráze.
2: A musím to nějak srovnat, kamenivo, hlína.
1: Aby ta dráha nebyla moc.
3: To je jediný pozemek v Dubé, který je ještě v rámci územního plánu určen ke sportování.
1: Říká starostka Irena Žalovičová za ODS.
3: Restituentka paní Marie Yves Jirat nám věnovala tehle pozemek jako městu Dubá, ale s podmínkou toho původně chtěla, že do 5 let se tady vybuduje sportoviště. Musím říct, že se jim musela vysvětlit, že v českých podmínkách do 5 let vybudovat sportoviště je opravdu jako velký úkol. A jsem ráda, že se mi podařilo jí přesvědčit, že na to potřebujeme trošku víc času.
1: A to je, řekněme, 6 let, ne? To není takové zpoždění.
3: Není zase nakonec zase takové zpoždění, ale je pravda, že jsme na tom vlastně začali i hned intenzivně pracovat.
1: A je také pravda, že ani po podzimním dokončení této dráhy nebude zdaleka hotovo.
3: Já jsem ten koncept vzala i sebou, tak se můžeme do něj nakouknout.
1: Ano, tak pojďme rovnou
3: jo,
1: na něj.
3: Jo, takový úplně základní jako koncept, jak vlastně tuhletu oblast řešit.
1: Ano, my jsme na okraji města.
3: Mezi hřbitovem a fotbalovým hřištěm.
1: Ano.
3: Takže navazujeme na ten sportovní areál, kde je fotbalové hřiště, tenisové kurty a centrálně, že by mohl být takový pěkný a rozlehlý pump track a okolo 1/4 kilometru dlouhá inline dráha.
1: Tady právě vzniká.
3: Tady teď vzniká a vzniká, vlastně to měla být druhá fáze, protože vlastně je po obvodu a ten pump track je jakoby uvnitř, jenomže finančně je mnohem méně náročná právě ta inline dráha.
1: V plánu jsou také parkovací místa, lavičky nebo prolézačky. V původním konceptu byl také altán nebo veřejné ohniště. S takovými nápady ale krajinářská architektka narazila na majitele okolních zahrádek a domů. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už přichází ke slovu pochoutkový rok. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale vy už víte, že nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový buchánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty kuchař Ivan Vodochodský. A Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, člověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: V kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v Jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojďte, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: já to držím. To chci potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo na Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je milosrdný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na Evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat. Tam sklapla po 27 měsících past a obraz se vrátil do Paříže.
3: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků. Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
6: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
6: Letos?
2: 45 slaví zpěvák Ondřej Ruml. A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. Až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tak tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky. Zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočil. Proč pak nesoutěžil, měl možnost?
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svijanech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.

0: Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte Zámecké Lito, bude i o víkendu v čase výletu, v sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9:45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým Zámeckého léta Pavel Kudrna.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Českým e-shopům se v prvním pololetí dařilo. Inscenaci Píchu a předsudek z Libereckého divadla dnes lidé uvidí pod širým nebem. Politici se dnes připomínají 58 let od okupace Československa. Dnes bude převážně oblačno, odpoledne přeháňky nebo i bouřky a teploty až 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne.

0: Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje také Asociace pro elektronickou komerci, říká její ředitel Jan Veteška.
1: První pololetí letošního roku bylo v celém malobchodě úspěšné, to znamená tempo růstu mezi 4 až 5% se týkaly offlineových obchodů, s tím, že e-shopy již tradičně často rostou rychleji. Všechny ty prognózy, které byly, že by měl být růstový rok, se vlastně naplňují a zatím se e-shopům daří.
0: Odstranění nebezpečných stromů a obnova lesa dočasně uzavřely úseky turistických tras mezi obcí Horní Sedlo a Loupežnickým vrchem. Upozorňují na to Lesy České republiky. Podle mluvčí lesů Evy Jouklové potrvá omezení v případě dobrého počasí do konce října. Kvůli bezpečnosti turisti neprojdou několika úseky. Uzavřená je například hřebenovka E3 mezi turistickými rozcestníky u Tobiášovy Borovice a Krásný důl. Inscenaci Pícha a předsudek nebo tak něco Liberecký soubor zahraje od 20 hodin pod širým nebem, a to v Paláci Líbik. Hra vychází z dramatizace románu Jane Austenové. O její úpravu se postarala skotská herečka Isobel MacArthur. Zahraje si v ní 6 hereček. Proč v divadle Efik Šaldy této inscenaci říkají herecký maraton, vysvětluje dramaturgině Lenka Chválová.
2: Všechny mají minimálně 2 role, protože je tam základ těch služek a ty služky vstupují do těch postav a jedině Kateřina Kornhojzrová z té služky vstupuje jenom do postavy Elizabeth Bennetové, což je vlastně hrdinka, která svým způsobem je subjekt toho románu. Všechny ostatní tam pak mají 3 až 4 postavy. No.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO pak na síti X připomněla Františka Krigla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního STANu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro českou historii, pro Ukrajince ale bolestnou přítomností. Počasí. Dnes dopoledne bude místy až polojasno a ojediněle se tvoří mlhy. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer očekáváme na většině území déšť, přehánky na východě kraje a na horách bouřky, místy až velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/38 mezi Jestřebím a Doksy probíhá úklid a čištění odpočívek. Zpevněná krajnice je uzavřena.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I krátce po 10. hodině je tady s vámi páteční dopoledne pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás i nadále Iveta Kalátová. Jak načneme tuto hodinu, tak například to máte ty údržby mostů, toků i příkopů, čištění dlažby od rostlin i žvíkaček, opravy silnic, čištění kanálů, samozřejmě sekání trávy a je toho mnohem víc, co mají na starosti technické služby města Liberce. A na jejich dnešní práci se podíváme společně s naším regionálním stopařem a vrátíme se také k seriálu Týdne ANO. Dnes 21. srpna už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomínáme v seriálu Týdne ve vzpomínkách pamětníků před 10:30. Dnes osloví Ivana Bernátová, Dalibora Dětka, zakladatele známé jablonecké firmy na výrobu zabezpečovacích zařízení. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Od lásky k technickým službám, tak úklid města nespočívá jenom v zimní údržbě, ale i v létě mají technické služby napilno, a to nejen při sekání trávy. Dnes se podíváme, co mají na starosti technické služby města Liberce, za kterými se vydal i náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já jsem právě teď v Liberci, v Pavlovicích pod mostem, pod kterým docela nedávno hořilo, a nejeden následný nepořádek tu odklízí tento týden tým čištění města, technických služeb města Liberce, vedený Jiřím Házlem. Koukám na to, že to teda tady je opravdu velká sbírka věcí, které sem nepatří. Tady je už asi 3/4 kontejneru, to je všechno odsud.
3: Dobrý den. To nejenom tento kontejner, to jenom tady z toho místa už je to třetí, a je to směska z komunálního odpadu klasického, jednak velkoformá, nějaké zbytky nábytku, podobně pneumatiky, ale i drobnější komunální odpad, papíry, textilie, ale i sklo, jsem tam nějaký kousek železa, plechovky, ale i nebezpečný odpad, výměční schýkačky, nádoby od různých tekutin neznámého původu, takže s tím se musí nakládat jako s nebezpečným odpadem.
2: Ty prostory pod mostem, ty vlastně dost často využívají lidé bez domova k tomu, aby to tam obývali. Z toho vlastně byl i ten požár, vlastně vznikly jejich neopatrností. No, neuvěřitelný nepořádek, který tu je, ale vlastně tím, že jste vyklidili takové ty komory, které běžně jsou zavřené, ale asi se dají docela snadno rozbít, otevřít ty zámky, tak to práce tady nekončí.
3: Tak jednak následně po těch našich pracích, teď jsme udělali, tak děláme takovou, řekněme, první etapu, to znamená úklid zvenku a v těch komorách, které jsou přístupné běžně zvenku, tady ty průlezy a ty vchody po sobě následně zámečnicky pečlivě zabezpečíme, ale čeká nás druhá etapa, ta bude daleko, daleko horší, a to znamená, to je vyklízení celé dutiny mostovky. Ta mostovka měří 140 metrů na dílku, 6 metrů na šířku, a je tam podle odhadu hasičů, je tam shromážděno 25 až 50 tun komunálního odpadu.
2: A což je vlastně nebezpečná věc, protože i to by mohlo případně hořet.
3: Jasně, kdybych chytil vnitřek té mostovky, tak to chytí to kominový efekt, protože to je to mírně do kopce. A zcela určitě by to tak vážně poškodilo ten most, že by se musel uzavřít.
2: Tak to vyklízení je rozhodně rozumné. Řekněte mi ještě krátce, co dalšího vás čeká v příštích dnech a týdnech?
3: Tak teď nás budou trápit chvilku deště, takže v našem případě, v případě našeho střediska, je to čištění dešťové kanalizace, příprava dešťové kanalizace, zejména v těch konfliktních místech. Všechny známe, to jsou ta místa, kde se pak tvoří po větších deštích laguny na komunikacích, takže my si tady ty problémové místa si objíždíme dopředu a ještě si se dočišťujeme, aby jsme byli připraveni pokud možno co nejlépe. Samozřejmě někdy je ten spad ještě vlastně takový, že jestliže je předpověď na zítřejší odpoledne někde k 70 mm, tak na to dá žádná dešťová kanalizace zkrátka nemá. Budeme muset počkat, až ta voda odteče.
2: Jak slyšíte, technické služby města Liberce dělají všechno pro to, aby se vám ve městě žilo dobře, tak jim buďte případně nápomocní, leckde je potřeba neparkovat na místech, kde se chystá úklid a podobně. Tak to je všechno.
1: No, je to neuvěřitelný výčet toho, co mají technické služby nejenom v Liberci na starosti, tak úplně jsem ani nedotala při tom, jak se vyklízejí celé dutiny mostovky, tak o tom my, nezasvěcení, jsme neměli takzvaně ani páru. Je to tak?
2: Přesně tak, ani já jsem netušil, že to vlastně se nechá zanést nepořádkem, že tam vlastně lidi bez domova také hledat, co snanosí, a jak nebezpečné to může být.
1: Dodává náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Tak děkujeme za nahlédnutí do této profese a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pátečním dopoledni pod ještědem nám zaspívala i kapela Divokej byl, tedy i zahrála klasiku Čmelák. 10:23 máme pátek 21. srpna, tak je to opět čas pro náš seriál týdne, který věnujeme právě 58. výročí od invaze vojsk 5 komunistických států v čele s někdejším Sovětským svazem 21. srpna roku 1968. A my ve vysílání Českého rozhlasu Liberec na tyto dramatické události, které stály životy více než 130 lidí, vzpomínáme spolu s pamětníky z Libereckého kraje. Redaktorka Ivana Bernátová oslovila v posledním díle seriálu Dalibora Dědka, zakladatele známé jablonecké firmy na výrobu zabezpečovacích zařízení.
1: V době invaze bylo Daliborovi dědkovi 11 let a jeho rodina bydlela v domku nedaleko Karlovic na Turnovsku u silnice na Jičín.
2: To nás vlastně babička po prázdninách, my jsme spali se segrou na půdě, budila s tím, že je válka, lítali letadla, jezdili tanky. Moje máma se vrátila ráno někde v 10 hodin z práce a šla si do krámu stoupnout do fronty, prostě jako lidi kupovali zásoby a nikdo nevěděl, co se vlastně bude dít. Teď přicházely zprávy, že tady v Liberci se střílí a že vlastně tady tanky potrhly lešení u radnice. Tak to bylo takový dramatický. A tak když pak odpoledne přijel tatínek domů, tak se rozhodli, že nás odvedou k druhý babičce, která bydlela v Karlovicích, což prostě není u ty hlavní silnice, od nás to bylo asi půl hodinky pěšky, takže nám zbalili kufřík a kráčili jsme večer do těch Karlovic, že nás tam nechají. A když jsme tou polní cestou přišli jako na tu asfaltku, nad kterou potom nahoře byl ten dům, kde bydlel můj druhý děda s babičkou, tak tam bylo bílou barvou na silnici napsáno pověste kolaboranta Machačného a to byl můj druhý děda.
1: Děda byl totiž zarytý komunista a invazi schvaloval.
2: Takže pamatuju si, že táta se podrbal na hlavě a říkal, no tak ono možná bude lepší zůstat u ty silnice, takže jsme se otočili, ani jsme tam nedošli. A tohle je asi moje nejsilnější vzpomínka na 68.
1: Sovětská vojska nás okupovala ještě více než 20 let.
2: Vlastně můj táta byl vždycky takovej, jako hodně se držel stranou, protože nechtěl mít problémy. Ono se mu to dokonce i vymstilo v tom, že v 69. u nich v továrně ve sklářských trojírnách pořádali vlastně stávku jako vyjádření nesouhlasu s ruskou okupací. A můj táta ten se hodně držel stranou, jako on nebyl mezi těma, jenomže měl smůlu, tak jak si to soudruzi fotografovali, tak v tom schromáždění vevnitř ty tváře nebyly tak dobře vidět, ale ta jeho tam byla vidět. Takže já, když jsem končil devítku, tak si mě zavolala třídní a říkala, že ani přihlášku na střední školu dávat nemusím, protože prostě vzhledem ke kádrovému posudku mýho táty by to stejně bylo zbytečný. Tak jsem vlastně tenkrát nastoupil do učení, taky do sklářských strojíren, vyučil jsem se elektrikářem. A vlastně to mě ohromně bavilo, protože ta technika prostě šla kupředu, v té době už se začaly objevovat první číslicově řízený stroje a já jsem si tam uvědomil, že ten výuční list sice na jednu stranu říkal, že jsem kvalifikovaný, ale na druhou stranu spoustě věcí jsem nerozuměl. A protože v té době už jsem se stal dělnickou třídou, která vlastně byla vládnoucí třídou, tak už mě nemohl nikdo zabránit i dál studovat, tak jsem šel na průmyslovku do Jičína.
1: Dalibor Dědek nakonec vystudoval vysokou školu a po sametové revoluci založil úspěšnou firmu. Teď se hlavně věnuje podpoře kulturních a charitativních akcí.
0: Dodává v pátém a posledním díle našeho seriálu Týdne k okupaci v srpnu 1968 jeho autorka Ivana Bernátová. V pondělí, to už se v novém seriálu Týdne, vydáme s Patrikem Fischerem na kola.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nenadarmo se neříká, že pátek už je taková malá sobota, tak možná, že ty vaše myšlenky už směřují k nastávajícímu víkendu. No a na frekvenci 97,9 tady ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už mám pro vás pár zajímavých tipů. Historické vlaky a dobroty z Borůvek spojí v sobotu 22. srpna Borůvková sobota na Zubačce. Návštěvníci se mohou svést po trati Tanwald, Kořenov, Harachov a ochutnat například borůvkové knedlíky, koláče, limonádu, pivo nebo víno. Součástí programu jsou také jízdy historických vlaků. No a program doplní stánkový prodej, zábava pro děti, včetně skákacího hradu. No a v Kořenově bude také otevřené muzeum o zubnicové dráhy. Také tady je zajímavá akce, která se jmenuje Když dřevo pomáhá. V sobotu 22. srpna ožije hotel Špindlerova bouda ve Špindlerově mlýně benefičním dnem, Když dřevo pomáhá. Od 10 do 18 hodin budou návštěvníci moci sledovat dřevosochání naživo, zapojit se do tvořivých dílen s Honzou Diblíčkem, užít si hudbu, tombolu i občerstvení. No a program je určený dětem i dospělým a propojí zábavu s podporou dobré věci. Ještě dodám, že výtěžek z akce pomůže domčovi, který potřebuje pravidelnou osobní asistenci, fyzioterapii i rehabilitační vybavení pro domácí cvičení. K pomoci přispěje také symbolické parkovné a výtěžek z benefiční tomboly. Těch akcí je víc, sobákovské slavnosti nebo hradozámecká noc v Libereckém kraji. Další podrobné informace najdete na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.

0: To byla taková spíše méně známá písnička Petra Spáleného. Doufám, že jste si ji vychutnali. Okolej Albertov. Dopoledne pod Ještědem nemůže existovat bez spotřebitelského servisu a dnes se opět objeví dotaz na prodlouženou reklamační lhůtu. Svůj komentář přidává spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Karel reklamoval benzínovou sekačku a teprve doma zjistil, že na protokolu je uvedeno, že zákazník souhlasí s prodloužením lhůty na vyřízení na 45 dnů. Na dotaz prodej se sdělil, že to tak v sezóně dělají vždycky, protože jinak nestíhají. Pane posluchači, 30-denní lhůtu může prodejce prodloužit pouze s vaším předchozím a prokazatelným souhlasem, a tedy nikoliv jednostranně, například tím, že další lhůtu má přetištěnou na formuláři. Takový údaj není platný a prodejce je proto povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hečepe, črambulice, kulatky nebo sirup z ohníčku. Recepty prosté i náročné, historie surovin, koření i kuchyňského náčiní. Staleté pranostiky i lidové moudrosti, zajímavosti a inspirace. To jsou recepty našich babiček. S Vladimírou Jakoubijovou a Jaroslavem Hořením od pondělí do pátku v 10.50 v dopoledni pod Ještědem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také jste se vychutnali tuto legendární písničku a legendární skupinu Beatles. 9 minut před 11. hodinou vychutnávat si teď můžete v příštích minutách i dobrotu, kterou už nám představí v babičiných receptech Vladimíra Jakoubiová Jaroslav Hoření. Dnešní náhled do kulinářské historie bude ovocný. Podíváme se na kuchyňské využití amarelek. No a tato dvojice k tomu přidá 100 let starý recept na bublaninu s amarelkami.
1: Dnes si povíme něco o amarelkách. V lidovém prostředí se jim také říkalo amrhelky, amrhele nebo hamrle. Starší ovocnáři toto ovoce charakterizovali velmi jednoduše. Ani třešeň, ani višeň.
2: V tradiční české kuchyni měly třešně i višně a jejich jednotlivé odrůdy své nezastupitelné místo. Vedle těch běžných se hospodyně těšily také z amarelek. Dnes již poněkud pozapomenutých plodů, které vynikaly svou sladkokyselou chutí, výraznou vůní a hlavně všestranným využitím.
1: Jejich dužnina byla obvykle šťavnatá a lehce navinulá. A právě tahle chuť činila z amarelek mimořádně oblíbené ovoce pro přípravu pokrmů nejen na vesnici, ale i ve městě. Staré ovocnářské knihy zvláště doporučovaly světle červenou šťavnatou amarelku královskou nebo amarelku sladkou, které byly pokládány za jednu z nejlepších odrůd pro zavařování, sušení i pro přípravu moučníků. Jejich pevnější slupka dobře snášela tepelnou úpravu a plody si zachovávaly tvar i po zavaření. Hospodyně na vesnici z nich vařily šťávy, marmelády, klevely, povidla i džemy, přidávali je do kompotů, do bublanin i zemlbáb, do jahelníků, rýžovníků a dalších nákypů. Samotné nebo ve směsi s dalším ovocem je používali ke zdobení koláčů nebo do náplní závinů, často v kombinaci s mákem. Když se amrhelí urodilo hodně, sušili se v sušárnách a používali se do moučníků místo rozinek. V městských kuchyních se amarelky také kandovaly. Oblíbili si je cukráři, kteří je používali k výrobě desertu a zákusků, želé i bonbónů. Ve starých kuchařských knihách najdeme i několik receptů na amarelkové domácí víno, likér nebo rosolku.
2: Ty dnes vyrábět nebudeme, ale s amarelkami si upečeme bublaninu podle receptu z české kuchařky od Hany Dumkové z roku 1886. Bublanina s amarelkami.
1: 24 dekagramů mouky a 12 dekagramů másla se nechá na pekáči spěniti, pak se přilije 7 decilitrů dobrého mléka a míchá se tím tak dlouho, až povstane hustá kaše, která se nechá vystydnouti, načež se utře se 4 celými vejci, 8 žloutky, sněhem z 8 bílků, solí, cukrem a citronovou kůrou. Polovice kaše se dá do formy, do prostředku dušené amarelky a konečně ostatní zbylá kaše. Upečená bublanina se posype cukrem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas nám příjemně plyne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za 4 minuty už je tady 11. hodina. Po 11. hodině po zprávách Ivety Bláhové už usedne do našeho pověstného křesla pro hosta důvěrně známá rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová, kterou znáte určitě ze známé rubriky z deníku Důchodkyně. Ovšem po 11. hodině už to bude jiné téma, mnohem vážnější, protože bude vzpomínat na 21. srpen roku 1968, co by 17-letá dívka

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli opravě mostu bude večer znovu zavřený kruhový objezd Liberci. Sídliště v Doksech na Českolipsku opraví náhradní dodavatel. Návštěvnost Krkonoš ve druhé polovině letních prázdnin podle hoteliérů stoupá. Odpoledne bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, přehánky nebo i bouřky a teploty až 26 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic dnes večer znovu zavře kruhový objezd Sněhulák pod průtahem Liberce. Řidiči se tak nedostanou pod mostem v sousedské ulici k nákupnímu centru Globus ani k průmyslové zóně Sever. Důvodem jsou práce na opravě havarijního mostu. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamily Zahálkové platí omezení od dnešních 18 hodin do sobotních 8 hodin ráno. Stejné to bude i od sobotního večera do nedělního rána.

0: Sjezdy ze silnice 1/35 ale zůstanou po celou dobu otevřené. Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doksech na Českolipsku. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí. Ta opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice tak za obě etapy zaplatí celkem 9 000 000 korun.
1: V letošním roce se dělníci zaměří na prostor mezi bytovými domy. Jak popsal nezávislý místostarosta Václav Reinhardt, na jaře se firma přesune do Hálkovy ulice, kde bude dělat nové povrchy. Tomu budou předcházet rekonstrukce inženýrských sítí, včetně nezbytné přeložky plynovodu. Už příští týden by měla začít další velká oprava, a to v Josefské ulici. Ta má být dokončená ještě letos. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Lidé nyní odjíždí obvykle na celý týden, říká pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Sylvie Dlouhá.
2: Stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků tady je a z Holandska, z Dánska.
0: Běloruská novinářka Natalia Sudlyanková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudlyankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlyanková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Detaily jsou na serveru i rozhlas.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a na většině území očekáváme déšť, přehánky i bouřky, místy až velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 26, na horách naměříme 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 38 u obce Doksy na Českolipsku je přes silnici padlý strom, překážku odklízí hasiči, silnice je neprůjezdná. A na silnici 38 mezi Jestřebím a Doksy probíhá úklid a čištění odpočívek. Zpevněná kranice je zcela uzavřená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec vám už teď krátce po 11. hodině přeje Iveta Kalátová, tak za chvíli už přivítáme našeho dnešního hosta, který vám bude určitě důvěrně známý. Je to rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová. Rok 1968 byl tehdy pro tehdy 17-letou studentku Vlaďku obdobím, kdy byla zrušena cenzura, lidé získali svobodu projevu a šířil se koncept socialismu s lidskou tváří. Jak prožívala tento osudový rok a kde ji stihla 21. srpna okupační vojska, nejenom na to zavzpomíná už za okamžik.

0: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů.
1: Ano, právě dnes si připomínáme 58. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Nejenom na vpád těchto vojsk budeme vzpomínat s Vladimírou Hamalovou, kterou vítám ve studiu naše rozhlasová publicistka. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Ale budeme vzpomínat také, dalo by se říci, na ten začátek roku 1968. Tak my musíme říct, tobě bylo kolik let?
2: Mně bylo 17 v 68. a bylo to období, kdy jsem takzvaně vstupovala do širšího světa, širšího života, a ta atmosféra, co já si pamatuju od toho pražského jara i ve škole, i kolem mě, atmosféra mezi lidma, byla prostě úžasná. Bylo to takový, do dneška to cítím jako ta 17-letá holka, která se těšila, že ten svět je krásný, čistý, spravedlivý. No a pak jsme dostali, jak se říká, pěkně hlavu dolů.
1: Mm-hmm. Vy jste si třeba doma povídali o politické situaci?
2: No, u nás to bylo složitější. Moje rodina byla, jak já říkám, všechno, co zažili český dějiny za posledních 100 let, tak když se kácí les, lítají třísky, a můj táta přesně byl ta tříska, která prostě odskákala všechno. Když si jako starý koncentráčník dělal rozhovor pro noviny, kde ho chtěli nazvat jako hrdinou, a můj táta vždycky říkal, já nejsem hrdina, jenom jsem nikdy neuměl držet hubu a vždycky jsem říkal, co si myslím. Takže prostě zažil koncentrák, zažil 50. leta, zažil vyhazov z vysoké školy, zažil výslechy na STB, zažil vyhazovy, prostě 5 let dokazoval, že má kladný poměr k dělnické třídě a dělal u lopaty s krvavejma mozolama, aby když mu slíbili, že může dodělat tu vysokou školu, takže se bude moct vrátit, což mu nikdo potom nedovolil. Tak nakonec se to trošku v těch 60. letech ustálilo a dostal se jako výborný technik do přerovských strojíren, kde teda dělal v konstrukci až do důchodu.
1: Hmm. A byl tvůj tatínek sdílný? Dělil se s tebou třeba o ty vzpomínky? Dělil se třeba o vzpomínky s vámi, se členy
2: ne.
1: rodiny? Protože někdy se stává, že ti to lidé...
2: Tím jsem právě chtěla začít. Já jsem v podstatě žila pod poklopem, protože se všichni báli, abych někde něco nevykecala. Takže já jsem takzvaně žila s proudem, já jsem byla nadšený pionýr, já jsem byla vzorná studentka, já jsem prostě vnímala lidi. A na té Moravě to asi bylo trošku jiný.
1: To asi musíme našim posluchačům připomenout, že ty pochází z Moravy.
2: Tak, já jsem holka z Moravy a do dneška, i když nerada zobecňuju, nerada vidím věci černobíle, tak přece jenom takový zásadní rozdíl bych řekla, že na té Moravě pořád platilo, že když se dva kluci jako na sebe rozlobí, naštvou, tak si s prominutím dají v hospodě po hubě a pak jsou zase kamarádi. Když to tady zvláště v severních Čechách jsem zažila, že když se dva kluci proti sobě jako zvojí, tak se teda neperou a ten jeden si počká, že ten druhý obrátí zády a pak ho třeba podrazí. Mm-hmm. Na což jsem se zvykala nedobře a hodně dlouho.
1: Vzpomíná náš dnešní host, rozhlasová publicistka Vladimíra Hamalová.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec připomínáme dobu před 58 lety. Připomínáme si rok 1968 i 21. srpen ve vzpomínkách naší rozhlasové kolegyně publicistky Vladimíry Hamalové. Ještě než dojdeme k tomuto datu, co ty jsi vlastně studovala za školu? Co jsi studovala za školu?
1: Já jsem střední školu dělala strojní průmyslovku. Je to šílený, ale je to teda můj největší výkon. Odmaturovala jsem na čtyřky, protože můj tatínek byl technik a strašně chtěl syna. A já jsem se mu narodila jako jediná dcera, takže já jsem musela jít na tu strojní průmyslovku. A všichni kluci mě pomáhali, já jsem opravdu odmaturovala, protože jsem věděla, že bez toho lejstra prostě se dál nepohnu. No a až teda potom jsem vzala tašky a jak ten stlačený papiňák, jo, tak najednou jsem prostě udělala šup. A ocitla jsem se v Praze a šla jsem na fakultu žurnalistiky a šla jsem si po svým. A dodnes jsem za ten vzdor svůj, za tu odvahu strašně vděčná, protože jestli se mi něco v životě povedlo, takže jsem se strefila do své profese, kterou miluju do dneška.
0: Tak zdá se, že jsi opravdu poděděla hodně po svém otci, po svém tatínkovi. Ale my se teď vrátíme už do osudového data 21. srpna roku 1968. Kde tě tento den, toto období zastihlo?
1: No, já bych začala den předtím. Jako hodné děvče slušné rodiny v těch 60. letech jsme měli tu Škodu 1000 MB a když byly otevřeny hranice, tak jsme v létě jezdívali ten štrůdl tím MBčkem přes Maďary, přes celý Rumunsko až do toho Bulharska k moři. Samozřejmě podstán, MBčko bylo napakovaný konzervama, bramborama, těstovinama, prostě tak, jak v kempu na tom lihovým vařiči se tříčlená rodina živila 14 dnů. No a tam odsaď zase jsme jeli jako zpátky po 14 dnech a přes ty Rumuny, tam to bylo vždycky takový jako trošku jako divočejší a najednou jsme překročili hranice s Rumunskem do Maďarska a Rumuni tam stáli v obrovských hlídkách. Já musím předeslat, ještě teda vlastně možná jsem s ním měla počkat, že Rumuni do Československa nevpadli. Rumuni se drželi zrovna tak jako Jugoslávci od té Moskvy vždycky jako samostatně dál. Takže překročili jsme pořádně hlídané rumunsko-maďarské hranice a najednou na tom hlavním tahu, na té severní dálnici, která vede podél hranic Slovenska, vždycky jsme to objížděli a potom tím jihem jako na sever do toho Přerova, na tu střední Moravu, odkud jsem pocházela. Prostě kilometrový kolony stojících tanků. Jako atmosféra šílená, otec prostě zatnul zuby a snažil se jít co nejrychlejc. Máma ta prostě zalehni vzadu, hodila při země deku, tak jsem si říkal, jako co blbne, co jako hysterická. A otec říkal, to je divný, to je divný. Tehdy tady bylo měsíc vojenské cvičení Vltava 68 na našem území a všichni čekali, že už to dávno mělo skončit. Tak jako otec je samozřejmě nervózní se svýma životníma zkušenostma a tak ho najednou v půlce cesty jako napadlo, že bychom měli co nejdřív vypadnout na naše území a u Rimavské soboty si vzpomněl, že má nějaké příbuzné, že už je léta neviděl, on jako dědečkova sestra se tam vdala, takže on tam měl ty sestřenice, bratrance a tak dále, tak ho napadlo, že prostě zmizíme z toho hlavního tahu a dojedeme na to Slovensko. No tak jsme dojeli k nějakému malému hraničnímu přechodu, tam prostě budka, nikde nikdo, ticho. Tak otec jako vylezl a říkal, jako co se děje, jako nikde nikdo. Tak jako volal, je tam někdo, tak se vyštrachal takový starý ujo v uniformě s fajfkou, do dneška ho vidím. A říkal, tak ujo, pustíte nás, my jedeme tady z Bulharska a už jsme unavený a na noc a máme tady kousek jako ty příbuzný a ujo bafal, přemýšlel, obešel si tátu, jako jestli je důvěryhodný asi a pak říkal, no, tak já vás ještě pustím, ale už by som měmal, ale keď tu máte těch příbuzných, tak jeďte. A tak jsme se dostali na Slovensko.
0: Na Moravu. Na Slovensko. Vlastně na Slovensko.
1: Rimavská
0: sobota. Vzpomínat budeme i nadále ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s rozhlasovou publicistkou Vladimírou Hamalovou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobře

0: Hej.
1: Dobře míněná rada. Běž domů, Ivane, tak to byl Jaromír Vomáčka. Možná se také mnozí z vás, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, vrátili hodně ve vzpomínkách před 58 lety, jak to vypadalo v tehdejším Československu. Ba přímo teď na Slovensku, kde se ocitla Vladimíra Hamalová, která měla velikánské štěstí. Je to tak?
2: Ano, je to tak, protože jak podle pozdějších informací jsem se dozvěděla, tak toho 20. srpna, my jsme vlastně byli poslední, kteří jsme se v 9 hodin večer dostali na naše tehdy společné území. Podle oficiálních zpráv údajně od 7 večer byl zákaz pouštět kohokoliv přes hranice. Ty se nepropustně uzavřeli, ti, co zůstali venku, už byli pak v těch internačních táborech. No a my jsme tady dorazili k těm příbuzným u té Rimavské soboty, tak dospělí zasedli k nějaký ty Lavorovici nebo Slivovičce nebo něčem takovým. No a já tehdy ještě jako 17-letý, tehdy se to bral jako dítě, tak samozřejmě jsem šla spát s těma dětma. No a najednou jsem se vzbudila ještě za tmy, prostě křik, běhání po dvoře, hysterické výkřiky, najednou prostě všude světlo, máma začala balit, byla celá ubrečená, táta studoval mapy, bavili se tam s někým, jakože nás napadli Rusové. Tak já jsem jako netušila, co se děje, že ono, tak samozřejmě byla jsem se svými rodiči, tak jsem cítila určitý bezpečí, že oni to teda samozřejmě za mě vyřeší, že jo. No a ta nejstarší babka tam běhala po dvoře a říkala, ale to nic, oni jedou iba na čehůny. A během 5 minut přišly zprávy z rozhlasu a babka říkala, ojojoj, oni už jsou aj v Košicích. Takže rodina byla taková jako národnostně zaklesnutá. Idylka skončila. No a táta okamžitě vyrazil, že jo, stisknutý čelisti, hledal, jak se teda dostat na tu Moravu, tam jsme vždycky jezdívali od toho Uherského Hradiště přes ten Zlín. No a to už jsme jeli a poslouchali jsme rozhlas. To už jsme slyšeli Kamilu Moučkovou. To už jsme slyšeli střelbu, to už jsme slyšeli hymnu. Prostě všichni jsme tam jako brečeli, atmosféra šílená na cestě, skoro jako nikdo. A informace byly, jakože vlastně my jsme měli štěstí, protože jsme tu objížďku kolem Zlína projeli půl hodiny předtím, než tam dojeli sovětský tanky, o kterých se říkalo, že prostě zhazují osobní auta do příkopu a tak dále. No a máma ta už na mě házela jako spacáky, ta se říká, jak co se jako zbláznili, jo, protože jak jsem říkala, já jsem žila pod poklopem. Přede mnou se informace z tragických událostí v rodině prostě tutlaly, abych to jako dítě nikdy jako nevykecala. Takže já jsem se až mnohem později dozvěděla, proč třeba naši byli v hrůzou bez sebe. Protože třeba při osvobozování v 45. mladší sestru babičky znásilnilo 6 rudoarmějců. Takže v té rodině prostě, jo, jak, jako co byly historické bolístky, tak to já mám v rodokmenu. Takže do dneška se vlastně tým mámě v duchu omlouvám a už si nemyslím, že byla hysterická, prostě měla strach. No a dojeli jsme teda domů, tam, že jo, zabiněný v okna, čekalo se, poslouchalo se rádio, Svobodnou Evropu skoro nikdo nechytil, protože to bylo samozřejmě rušený úplně nejhustším způsobem. No a 2 dny jsme teda byli zavření doma, pak vyjela prostě kolona tanků i přes ten Přerov, přes to naše sídliště. No a pak jako co? Táta šel do těch Přerovských strojen do práce, to ještě byly prázdniny, já jsem teda měla přísný zákaz vycházet z domu, takže jsem byla doma. No a táta pak přišel a co jsem slyšela, nějaký ty informace, tak třeba před těmi Přerovskými strojírnami, které byly až za městem, tam bylo velké vojenské letiště. No a třeba všichni zemědělci z celého okresu tam ty první dny navozili kombajny, traktory a veškerou techniku, aby prostě tu letištní plochu obsadili, aby tam nemohli přistávat ruský letadla. Jo. No samozřejmě, že tam potom přijeli obrněnci, takže to vyklidili, že jo, pár lidí bylo zavřených, nevím, no to ale z těch přerovských strojíren, z těch oken, to prostě táta jako lidi jako sledovali. Jo. Takže žádná sranda, no.

0: 21. srpen roku 1968 ve vzpomínkách naší rozhlasové publicistky Českého rozhlasu Liberec Vladimíry Hamalové. Tak Vladimíro, máš opět slovo, opět se můžeš ponořit do vzpomínek.
1: No, řekla bych, že po těch prvních dvou dnech, kdy všichni byli jako umrtvení, jako šokovaní, tak pak se to nějak rozdělilo. Lidi začali chodit do práce, říkám, škola ještě nebyla, byly prázdniny a ten Přerov měl v podstatě štěstí, že ty kolony tanků jenom projeli směrem na sever, že ta hlavní posádka potom zůstala leta letoucí v Olomouci. Tam to bylo stejný jako tady někde, že u Jablonýho, takový to hradiště a tak dále. A Přerov prostě jako najednou zase vyrazil do ulic a na náměstí prostě byly ty podpisové archy, podepisovali jsme se za neutralitu a za odchod vojsk a debatovalo se a lidi ještě najednou to napětí prostě za sebe potřebovali jako vykřičet, tak jsme se jako srocovali, všichni byli proti. Byla taková ta nálada soudržnosti, strašně pěkná, jo. Dokonce při té naivitě jsme i litovali třeba nějaký ty kluky, kteří třeba Rudá armáda zapomněla někde na křižovatce a oni tam chudáci stáli 3 dny a místní lidi jim dokonce nosili jako vodu, aby tam úplně neskolabovali. A byli jsme tak jako přesvědčeni, byla to šílená naivita, člověk to nemůže hodnotit z dnešního pohledu, jakože však až ti kluci to tady uvidí, že tady žádná kontrarevoluce není, čímž se to všechno jako zdůvodňovalo, tak oni pak přijedou domů a oni jim to tam řeknou a třeba bude i moskevský jaro. Prostě to je prostě až tak pohádkově naivita, ale ten pocit byl prostě krásný. Až postupně se to začalo kazit. Někteří lidi se stáhli, někteří lidi začali ty druhý sledovat a už se začala tak jako nahoře, začala postupná výměna jak ve vládě, tak i během toho půl roku až do těch Vánoc se začaly vyměňovat kádry i jako na těch nižších postech. A u nás to bylo takový, hele, nech ho, tleskej mu, čím dřív se ho zbavíme, čím bude takzvaně lepší, tak tím dřív si ho vezme Ostrava a tady budeme mít zase klid, jo. Prostě úplně jiná atmosféra byla. A v podstatě největší rána potom byla a 16. ledna, když se upálil Palach. To jsme ještě dávali sbírky na věnce, posílali jsme ze školy delegaci na Palachův pohřeb v Praze a to ještě bylo prostě takový jako strašně temný a smutný, ale pořád člověk měl pocit, že žije mezi svýma lidma, že to ještě, ono se to potom takzvaně houstlo a definitivně tomu dalo samozřejmě poučení z krizového vývoje, když nahoře vyměnili Husáka a v 70. roce si pamatuji, že byly ty povinné prověrky, to byly komise, jak ve škole, tak na uličním výboru, tak prostě ve fabrikách všude, já jsem tehdy 70. maturovala a šla jsem do Přerovských strojíren, do konstrukce, že jo, a teď tam bylo jako 6 lidí a bylo jako, a co si teda jako myslíte o tom vstupu bratrské pomoci, samozřejmě se očekávalo, že s tím člověk jako bude souhlasit, jo, a já samozřejmě jako Hamalová dcera jako absolutně blbá naivní říkám, no já nevím, já si myslím, že jsem nemusel, já jsem žádnou kontrarevoluci neviděla, no prosím tě soudružko, teď tady bylo tolik ozbrojených, kolik si myslíš, že tady bylo ozbrojených lidí, a tak já jsem říkal, tak 2%. No soudružko, dovedeš si z 15 milionů vzít 5%. Tak takhle prostě to a začalo výměna kádru, začal strach a šlo to někam úplně jinam.
0: Dalo by se ještě hodně dlouho na toto téma mluvit. Proč bychom si měli právě rok 1968, 21. srpen připomínat?
1: No já si myslím, že moje generace, a je mi z toho docela smutno, už těch změn zažila tolik, že třeba chce mít takzvaně klid a klidný svědomí na starý kolena, že už se k tomu nechce vracet, což si myslím, že je ale hrozná chyba, protože pokud to nepředáme dál, tak já právě dneska vidím tu lhostejnost ke Krymu, tu lhostejnost k Ukrajině, hlavně klid, hlavně, že nám nezdraží pivo a budeme se hádat o tom, kolik stojí elektřina a mě je z toho smutno.
0: Doufejme, že bude líp. Tak naše rozhlasová publicistka Českého rozhlasu Liberec byla hostem Vladimíra Hamalová. Děkujeme za tvůj čas, za tvé vzpomínky a budeme se opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Děkuji také za příležitost se vyjádřit.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pražské rady.
1: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Shalom, Petr Mu, Bonsoir, Mademoiselle Paris v pátečním dopolední pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

Píseň pro mne Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. No, nedá se nic dělat, pomalu jistě se s vámi rozloučím, milí posluchači, protože ve 12 hodin už si budete moci poslechnout zprávy. Po zprávách už si posadí hned za mikrofon Filip Majsl a ten už se vám bude věnovat nejen v písničkách na přání, ale provede vás celým pátečním odpolednem. Tak se mějte moc hezky, užijte si nás stávající víkend a já se na vás opět budu těšit. Naslyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Liberecký kraj chce na trati do Pardubic hybridní vlaky. Potravinová banka bude provozovat mobilní výdejny další 3 roky. Přestavba budovy dětské psychiatrie v Liberci skončí na jaře příštího roku. A dnes čekáme postupné přibývání oblačnosti, déšť a také i velmi silné bouřky. Teploty jsou kolem 25 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezký den. Do 5. října se mohou dopravci hlásit do soutěže na zajištění spěšných vlaků mezi Libercem a Pardubicemi a také osobních vlaků z Liberce do Semil. Teď tam jezdí vlaky společnosti Arriva, které v listopadu roku 2029 končí smlouva. Nový dopravce má provoz zajistit hybridními vozy, které zvládnou jak elektrifikované tratě na Pardubicku a Královéhradecku, tak tratě bez trolejí v Libereckém kraji. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj navazuje soutěž na výběrové řízení ministerstva dopravy na zajištění rychlíků na trati Liberec-Pardubice.
3: Tam vyhrála společnost RegioJet, která právě na té rychlíkové tratě Pardubice-Liberec nabízí hybridní moderní vozidlo, který umí jezdit na baterku, na trolej, na elektriku a má dieselový agregát pro naše neelektrifikované železnice, které v případě potřeby umí tu baterku dobíjet. A my jsme vlastně chtěli ten koncept zopakovat.
2: Mobilní výdejny potravinové banky Libereckého kraje budou v Liberci fungovat další 3 roky. Radní města schválili memorandum o spolupráci.

0: Potravinovou banku se obrací stále víc lidí. Balíčky pro potřebné, kromě trvanlivých, obsahují i čerstvé potraviny až na 2 týdny. Jak mobilní výdejny v Liberci fungují, přiblížil ředitel Potravinové banky Josef Vlček.
1: U nás město objednává potravinové balíčky a my na základě té objednávky připravíme balíček a těm lidem ho vezeme vlastně až na adresu. To z toho důvodu, že to jsou lidé, kteří jsou třeba imobilní, nebo je to maminka s dětmi a nebyla by schopná si u nás ten balíček vyzvednout.
0: Hrubá stavba nové budovy dětské psychiatrie v Liberci je před dokončením. Nemocnice za ně zaplatí téměř 200 milionů korun. Původní prostory se díky tomu víc než zdvojnásobí. Vzniknou nové prostory pro ambulance, terapeutické místnosti a jídelna. Kapacita lůžek se z původních 25 zvýší na 42. Informoval o tom stavby vedoucí Lukáš Klaus. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo pokutu přes 120 tisíc korun za chyby v zakázce na systém e-turista. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. E-turista je připravovaný online systém pro evidenci ubytování a krátkodobých pronájmů. Ministerstvo podle úřadu během výběru dodavatele posunulo požadované datum dokončení systému. Účastníkům tendru ale nedalo dost času, aby na změnu mohli reagovat. Později pak vítěznému dodavateli bez dostatečného důvodu termín ještě 2x prodloužilo. Podle antimonopolního úřadu rezort měnil podmínky zakázky, které mohly mít vliv na výběr dodavatele.
2: Počasí.
0: Teď je ještě skoro jasno až polojasno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer déšť a také bouřky, místy i velmi silné. Meteorologové varují, že v bouřkách mohou zesílit srážky na přívalové, přidají se také kroupy a vítr může mít v nárazech rychlost 70 až 90 km v hodině. Teploty jsou dnes mezi 23 až 26 stupni a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 293 v Horce u Staré Paky. Nedaleko křižovatky se silnicí 1/16 se srazila 2 osobní auta. Policisté jsou u nehody a s opatrností tam projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné páteční poledne, ať děláte cokoliv. Máme 4:12 v Českém rozhlase Liberec, začínají písničky na přání a zrovna v písničkách na přání je ideální prostor připomenout si, že dnes je to 39 let od premiéry slavného hudebního filmu Hříšný tanec. Pravda, my, kteří máme problémy i s tancem svatého Víta, to tak úplně neoceníme, ale pár hezkých písniček z tohoto hudebního filmu pochází, tak si třeba v této hodině můžeme zahrát. A navíc dnes má narozeniny hezké, půlkulaté, jeden náš kraj. Jan, prakticky soused, rodák z Jablonce nad Nisou, zpěvák a herec Ondřej Ruml. A my dnes vyzkoušíme něco mimořádného. My mu v písničkách na přání zkusíme zavolat a popřát. Tak nám vy přejte hodně štěstí a já na oplátku vám přeju hezký poslech.

8 minut po 12. teplická kapela Kabát a jejich Bára, tím se ale určitě nenecháte zmást. Stačí pouhý pohled do kalendáře, abyste zjistili, že dnes má svátek Johana. Pravda, v Libereckém kraji mnoho nemáme, zhruba 200, ale jednu máme v Českém rozhlase Liberec přímo pod střechou, Johanu Tománkovou, takže všem Johanám samozřejmě přeju jenom to nejlepší. A teď už se pojďme vrhnout na písničky na přání. Ještě připomenu všechny cesty, jak se do nich můžete dostat. Telefonicky na čísle 22 155 37 22, e-mailem přes adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz anebo prostřednictvím SMS zprávy na čísle 90 011 04. Ovšem pozor, ta textová zpráva musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom následuje váš text. A protože do mailu těch přání už přišlo, řekněme, požehnaně, pojďme rovnou na první z nich. Napsal nám pan Miroslav, že by chtěl na cestu do Prahy zahrát Lucii a Šrouby do hlavy. Cesta po Praze většinou vyžaduje pevné nervy, tak ať se vám daří a šťastnou cestu.

0: Šrouby do hlavy, tak to je písnička, kterou se kapela Lucie do té naší hudební historie, dá se říct nesmazatelně, zapsala už v roce 1988. A čím se zapíše do historie písniček na přání v Českém rozhlase Liberec dnes naše první volající? Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, Šelepe, tady Jarka z Rychnova. Chtěla bych nechat zahrát od Janka Ledeckýho Pěkná, pěkná, pěkná. A přála bych to všem lidičkám, kteří mají narozeniny, svátek, anebo nějakou oslavu životní, takže jim to přeju všechno nejlepší a všem lidičkám, kteří si necháme volat a pěkný poslech vám přeju.
0: Dobrá, no písnička samozřejmě letí i k vám, hezky si užívejte pátek, následně i víkend a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Tak jsme si v Českém rozhlase Liberec připomněli jednu pěknou, lety prověřenou písničku Janka Ledeckého. Pěkná, pěkná, pěkná. A co budeme hrát dál, o tom už rozhodne paní Šárka. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe. Takže písnička bude pro úplně všechny posluchače. A dneska má svátek teda Johanka, jak jste říkal. Takže paní, nebo slečně Johance z rehabilitace, která je na cestě domů, posíláme jednoho Jožena z Bážin a ještě by písnička byla pro moji sestřenici Jiřu a celou její rodinu, který se chystají do Liberce. A všem posluchačům i všem známým a přátelům s věrem přeju krásný víkend i mému příteli Maťovi.
0: Já myslím, že všechny Johanky tuhle písničku Jožina z Bážin ocení k tomu svátku, takže moc krát děkuju za zavolání, paní Šárko, krásný víkend i vám a zase příště, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Českém rozhlase Liberec americký rodák, konkrétně z Oklahomy BJ Thomas, který by mimochodem před pár dny oslavil narozeniny, ale bohužel narozeniny už neoslaví. Tohle byla jeho notoricky známá Raindrops Keep Falling on My Head. Máme 5 minut před 1:30 a pokračujeme písničkách na přání. Je čas ale také poprvé nahlédnout do e-mailu. Prosím o zahrání Lucie Bílé, písnička Láska je láska pro lepší den všem. Děkuji, Šárka z Nového Boru.

0: Ano, láska je láska ve všech jejich podobách a to je písnička, pod kterou se podepsala Lucie Bílá, ale malým podpískem je tam zaznamenaná také Ilona Čáková. My budeme pokračovat dál v písničkách na přání, už jsme v polovině a tu druhou polovinu zahájíme telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, do Liberce přeje Tomáš z Hradče, od Trutnova. A jak jste říkal, Ilona Čáková, Lucie Bílá a ještě tam byl i jako policista Loufanánek.
0: To je pravda, vidíte, to jste mi připomněl fousatou historii, ale je vidět, že se vyznáte. No a vy o tom Loufanánkovi nemluvíte úplně náhodou, že?
1: No, čistě náhodou ne, no.
0: No vidíte, jak nám to hezky navazuje, tak povídejte, co vám zahrajeme.
1: Hele, pro moji tušku a pro všechny Liberečáky a v okolí Liberce, pro všechny lidičky, pro vás samozřejmě. A chtěl bych písničku Básník o Tří sester, jestli může být.
0: Dobrá. Tři sestry už letí, já moc krát děkuju, mějte se krásně, užijte si víkend a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Jo, hezký den přeji.

0: Kapela Tři sestry a básní, 4 minuty po 1:30, písničky na přání v Českém rozhlase Liberec už jsou v plném proudu. Takovým dobrým zvykem bývá, že vy voláte do písniček na přání nám, ale teď to uděláme obráceně. My totiž zavoláme našemu krajanovi, rodákovi z Jablonce nad Nisou, skvělému muzikantovi, zpěvákovi a také herci Ondřeji Rumlovi. Dobré odpoledne.
1: Ahoj všem, dobré odpoledne.
0: Ondřej, já nevolám jen tak, oni totiž vrabci vycvrlikali a kalendář zahlásil, že dnes máte narozeniny, tak za Český rozhlas Liberec přeju všechno nejlepší.
1: Je, vy jste milí, já vám moc děkuju, to se mi snad ještě nestalo, děkuju moc.
0: No vidíte to, a třeba se vám to bude stávat pravidelně. Mimochodem snad můžu prozradit, že dnes slavíte 45. narozeniny. Já si tak vzpomínám, že někdy právě od těch 45 let, zásadně říkám, že nepřijímám gratulace, ale kondolence. Jak to máte vy?
1: Já nevím, ještě, jako já jsem nad tím nějak nepřemýšlel. Já jsem si minulý rok, když mi bylo 44, říkal, no tak příští rok 45 a pak už vlastně jeden můj kamarád Petr Vršek, herec Ypsilonky, říkal, že 45 je taková blbá, že už to táhne na tu 50, ale já to nějak necítím, já se cítím asi tak spíš na 35.
0: Tak to je samozřejmě dobrá zpráva a ať vám to dlouho vydrží. Mimochodem, ty narozeniny už jste několikáté oslavil. Vzpomínáte si na nějaký dárek, který vám vyloženě neudělal radost? Mimochodem třeba kolegyně nedávno dostala k narozeninám motorovou pilu, která ji opravdu nepotěšila a tak na druhou stranu své drahé polovičce věnovala podprsenku. Tak jak to máte vy?
1: To je skvělý. Já se přiznám, že vlastně se mi nestalo asi, že bych dostal něco, co by se mi vyloženě nelíbilo. Já většinou blbý věci vytěsňuju a zapomínám na ně, takže jestli se něco takového stalo, když si to nepamatuju.
0: Tak to je úplně optimální přístup a naopak nějaký dárek, který vám udělal opravdu velkou, ale velkou radost.
1: Jo, tak mě udělalo největší radost, když vlastně přijela rodina a moji kamarádi, oni se nějak domluvili a přijeli na oslavu jako všichni pohromadě, já jsem to nějak neorganizoval, oni to zorganizovali za mě a to byl pro mě nejkrásnější dárek, jo, že se sešli nejmilejší lidi z mýho okolí, jak kamarádi, tak rodina, to bylo nejkrásnější.
0: No a jak budete slavit ty svoje dnešní narozeniny?
1: No, narozeniny budu slavit jako vlastně hezky, protože jedeme do Olomouce hrát vlastně, já mám léto ve znamení předkapelování kapele Činasky, kluci mě pozvali na svoje letní turné a já se těším, že vlastně dnes v Olomouci budu slavit narozeniny tím, že zahraju nejenom fanouškům Činasky, ale doufám, že tam budou i nějací fanoušci moji.
0: Jestli se nepletu, vy jste si vlastně takový předčasný dárek k těm narozeninám dál už na jaře. Je to tak?
1: Ano, já jsem vydal album, no, to mi hezky nahráváte. Vydal jsem album, které se jmenuje Vždycky to tu bylo a vlastně to album teď se snažím představovat publiku. Ta muzika je trošku jiná, než možná ode mě doposud moji fanoušci čekali. Někdo říká, že je to temnější, někdo říká, že je to vážnější. Já sám osobně si myslím, že to je album, na který jsem čekal vlastně celý život, protože je hodně takový jako auto, hodně jsem se podílel na hudbě i na textech a řeknu úplně neskromně, je to nejlepší album, jaký jsem kdy udělal.
0: No a udělalo by vám radost, kdybychom vám jako takový dárek k narozeninám zahráli vaší písničku, třeba zrovna titulní z toho alba Vždycky to tu bylo.
1: No tak to samozřejmě by mi udělalo velikou radost, protože mít písničku v rádiu je svátek a já se o to snažím už mnoho let. Jsem rád, že teďka vlastně Český rozhlas občas moje písničky hraje právě i z tohoto alba, takže budu rád, když i vy na Liberecku zahrajete moji písničku, to bude skvělý.
0: A věřte, nevěřte, o vaše písničky je zájem i v písničkách na přání, takže vlastně u nás to nebude nic mimořádného, takže my si teď vaši písničku Vždycky to tu bylo rádi zahrajeme, posíláme ji samozřejmě i vám. Ještě jednou přeju všechno nejlepší těm narozeninám, ať se vám daří, pevné zdraví a budu se těšit zase někdy příště na našich vlnách. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuju, dělali jste mi velikou radost. Děkuju moc.
2: Vždycky to tu bylo, bylo tady, přímo před očima. Vždycky to tu bylo, bylo tady.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho

No videa, tak jsme si nakonec přeci jen tu premiéru filmu Hříšný tanec připomněli, a to rovnou Oscarovou písní I've Had the Time of My Life, kterou naspíval Patrick Swayze a Jennifer Grey. Mimochodem, Patrick Swayze původně v tom snímku vůbec neměl hrát, místo něj tam měl být Billy Zane, ale měl to takový nepatrný háček, Billy Zane neuměl tančit. Teď už ale pojďme na další hudební přání. Prosím, zahrajte holkám do CISu písničku On Dich od Rammstein. Děkuji, Zuzka.

0: Písniček na přání zavítala v Českém rozhlase Liberec, co by vzácná návštěva, německá kapela Rammstein. Máme 7 minut před 13. hodinou, napsala nám ještě paní Lenka z Nového Města pod Smrkem. Prosím o píseň od skupiny Elan, Znova sama dotkni, pro mého manžela Pavla, který právě renovuje koupelnu. Tak práci zdar, písnička už je připravená a já se s vámi s ní rozloučím, protože za malou chvíli už si vezme slovo Kateřina Cajdhamlová s pořadem Veselé a zdravě. A dnes je na pořadu dne téma, které obzvláště v pátek večer postihuje spoustu lidí, sucho v ústech. Filip Majsl vám přeje krásný poslech s Českým rozhlasem Liberec a po 14. hodině se budu těšit opět na slyšenou.
1: Pokým krásný.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Meteorologové vydali výstrahu, hrozí podle nich povodně. Kvůli opravě mostu silničáři večer znovu uzavřou kruhový objezd v Liberci na Letné. Město Jilemnice připravuje zadání architektonické studie pro lokalitu Buben a čekáme déšť a bouřky i silné teploty dnes do 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké páteční odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Na několika místech Libereckého kraje hrozí povodně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha prvního, tedy nejnižšího stupně pro Liberecko, Frýdlantsko, Jablonecko, Tanvaldsko a Jilemnicko. Povodně hrozí od dnešní 22. hodiny do zítřejších 11. hodin, jak vysvětluje meteoroložka Polina Maťuněna.
2: Očekáváme překročení prvního SPA na nejmenších a menších tocích na severu Čech. A nejvýraznější vzestupy očekáváme v zastavených částech povodí, kde je nejvyšší podíl ploch se zpevněnými povrchy.
0: Riziko povodní hrozí kvůli opakovaným velmi silným přívalovým dešťům a bouřkám, které mají na sever Čech přijít dnes večer. Lidé by měli zabezpečit svůj majetek. Ředitelství silnic a dálnic dnes večer znovu zavře kruhový objezd zvaný Sněhulák pod průtahem Liberce. Řidiči se nedostanou pod mostem v sousedské ulici k nákupnímu centru Globus ani k průmyslové zóně Sever. Budou pokračovat práce na opravě havarijního mostu. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic bude omezení platit od dnešních 18 hodin do sobotních 8 hodin ráno a stejné to bude i od sobotního večera do nedělního rána. Sjezdy ze silnice 1/35 zůstanou po celou dobu otevřené. Město Jilemnice připravuje poptávku po architektonické firmě, která by navrhla novou rodinnou čtvrť v lokalitě zvané Buben. Město chce pozemky zasíťovat a připravit k prodeji. Měly by tam vzniknout stovky nových bytových jednotek a domů. Jilemnice proto přednedávnem založila akciovou společnost se soukromým investorem. Její vedení

0: teď řeší sjednocení všech pozemků v lokalitě. Pokračuje starosta Jilemnice David Hlaváč z ODS.
1: Probíhají ještě jednání o nákupu zbylých pozemků a následně k tomu bude dohoda o tom, že to území by měli zpracovat architekti, abychom měli nějaký základní rámec a pak se hned pustíme vlastně do té samotné výstavby té infrastruktury.
0: O místa ve třetině Senátu se letos hlásí 155 zájemců. Registrační úřady ve 27 volebních obvodech musí nejpozději dnes rozhodnout o jejich registraci nebo odmítnutí. Městský úřad v České Lípě už zaregistroval všechny přihlášené pro obvod číslo 36. Senátní volby začnou prvním kolem 9. a 10. října. Případné druhé kolo bude následovat o týden později.
2: Počasí.
0: Skoro jasná až polojasná obloha se postupně začne zatahovat a přidá se déšť, také bouřky mohou být i velmi silné, doprovázené kroupami a větrem o rychlosti až 90 km v hodině. Teploty jsou dnes v rozmezí 23 až 26 stupňů Celsia a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 16 v Horce u Staré Paky. U odbočky na Borovnici narazilo osobní auto do mostku. Policisté tam nehodu vyšetřují s velkou opatrností. Tam projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
4: Nějak mám
3: chuť.
4: Sucho.
3: Jo, sucho.
4: V ústech.
3: Sucho v ústech.
4: Ano.
3: To je dnešní téma.
4: To bude ono.
3: Ano,
4: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
3: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2 decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka, to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinu zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr. Sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlo mi v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů, a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho, a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase totéž doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech, trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač Třebíči. A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí lima úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli, přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon, dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den, tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není, tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně
1: druhou,
2: úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? Večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono.
2: Protože...
1: Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně.
1: No.
3: A přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte zuby večer, může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
0: já
1: aby vám...
0: Problém.
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když to nemáme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší, a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé, najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit, a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřad v České Lípě registroval všech 5 kandidátů pro senátní volby. Potravinová banka v Liberci bude další 3 roky provozovat mobilní výdejny. Na přírodním koupališti v Sedmihorkách není voda vhodná ke koupání pro citlivé jedince. A sobota bude zpočátku deštivá, později se obloha vyjasní, teploty zítra jen do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké odpoledne přeje Hana Hauptfoglová. Na Českolipsku bude na podzim o post senátora usilovat 5 kandidátů. Městský úřad v České Lípě zaregistroval všechny přihlášené zájemce pro obvod číslo 36. Vyplývá to z údajů na úřední desce radnice. Počet kandidátů pro obvod 36 je nejnižší od vzniku senátu v roce 1996. Místo v něm bude potřetí obhajovat Jiří Vosecký, který je senátorem od roku 2014. Předchozí 2 mandáty získal za starosty pro Liberecký kraj, tentokrát kandiduje jako nezávislý. Za starosty pro Liberecký kraj kandiduje liberecký hejtman Martin Půta. Hnutí ANO nominovalo poslankyně a starostku České Lípy Jitku Wolfovou, občanští demokraté stejně jako před 6 lety Víta Vomáčku a komunisté Leoše Hamrského. Senátní obvod 36 zahrnuje Českolipsko a část Liberecka a Mělnicka. První kolo senátních voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Mobilní výdejny potravinové banky Libereckého kraje budou v Liberci fungovat další 3 roky. Radní města schválili memorandum o spolupráci. Na potravinovou banku se obrací stále víc lidí. Balíčky pro potřebné, kromě trvanlivých, obsahují i čerstvé potraviny až na 2 týdny. Jak mobilní výdejny v Liberci fungují, přibližuje ředitel potravinové banky Josef Vlček.
2: U nás město objednává potravinové balíčky a my na základě té objednávky připravíme balíček a těm lidem ho vezeme vlastně až na adresu. To z toho důvodu, že to jsou lidé, kteří jsou třeba imobilní, nebo je to maminka s dětmi a nebyla by schopná si u nás ten balíček vyzvednout.
0: Ve vodě v přírodním koupališti v Sedmihorkách jsou senice. Výsledky pondělních měření zveřejnila krajská hygienická stanice v Liberci na svém webu. Koupání ve vodě se senicemi není vhodné pro citlivé osoby.
3: V Sedmihorkách byla s výjimkou jednoho měření zhoršená průhlednost vody po celé léto. Teď přibyl výskyt senic, který koupaliště posunul na 3. nejhorší stupeň na 5-stupňové škále hodnocení kvality. Stejně je na to Máchovo jezero. Nejhorší je kvalita vody v Hamerském jezeře. Tam je voda ke koupání nevhodná. Z Liberce a na

0: Horná, Český rozhlas.
1: A snížená průhlednost vody je nadále v Nedamově, Zákupech a Hejnicích. Na zdraví lidí to podle hygieniků nemá vliv. Panamský průplav kvůli suchu příští měsíc omezí provoz. Vodní cestou mezi Atlantským a Tichým oceánem aktuálně proplouvá 36 lodí denně. Od půlky září jich bude jen 32. Provoz průplavu je závislý na systému plavebních komor, které čerpají vodu ze dvou umělých nádrží a těm aktuálně klesá hladina. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo s deštěm a místy s bouřkami, které mohou být velmi silné. Teploty poklesnou mezi 14 a 11 stupňů. A i sobota bude nejdřív deštivá. Čekáme zataženo s četnými přeháňkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne se začne obloha projasňovat a pršet by mělo už jen ojediněle. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Liberci na silnici 1/35 na průtahu městem. Před vjezdem do libereckého tunelu ve směru na Prahu jsou na vozovce kartony. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A přejeme vám samozřejmě také hezké odpoledne. My budeme v této hodině docela hodně vzpomínat, ale to asi 21. srpna není nic mimořádného. V Liberci si lidé připomněli události ze srpna roku 1968. Na místě byl kolega Jan Rozum, se kterým budeme za malou chvíli ve spojení. A pak se na ten 68. podíváme také z hudební stránky. Vy si možná vybavujete písničku Doktor Damdydam. Tahle písnička byla dlouho považovaná za první nahrávku bratrů Václava a Jany Neckářových. Ovšem po několika desetiletích se objevila skutečná rarita a my vám o ní víc řekneme krátce po čtvrt. No a samozřejmě v této hodině nebude chybět ani tradiční zámecké léto a dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Nestárnoucí písnička Karla Gotta v Českém rozhlase Liberec. Běž za svou láskou, s tou jsme se přenesli do roku 1978 a teď se vrátíme ještě o 10 let zpět. V Liberci si dnes lidé připomínali 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Během ní zemřelo ve městě 9 lidí a desítky dalších byly zraněny. U pomníku před libereckou radnicí se dopoledne konal pietní akt. Při něm lidé vzpomněli na oběti tehdejšího srpnového dění. Jak vzpomínka na 21. srpen v Liberci vypadala, se dozvíme už teď v reportáži Jana Ruzuma.
1: Mě bylo 25.
2: Jaké to pro vás bylo? Byla jste tady v Liberci?
1: Já jsem byla v Liberci, pochopitelně, prožívali jsme to šíleným způsobem. Protože já jsem válečný dítě a zároveň teda vychovaná v myšlenkách komunismu a tahle rána prostě je celoživotní. Takže já sotva chodím, ale sem musím.
2: Říká pamětnice Věra Vohlídalová. Na srpnovou okupaci v Liberci vzpomínají také manželé Bartoníčkovi.
3: Chodíme každý rok, protože jsme to zažili na vlastní kůži. Já jsem byla 12-letý děvče a moji rodiče se tady na náměstí pohybovali v té době a můj spolužák přišel o maminku.
4: Mě bylo v té době 19, takže jsem byl tady taky a nejhorší zážitek života.
5: Je 58 let od jedné z nejtemnějších hodin, z jednoho z nejtemnějších dnů moderní historie.
2: Řekl při pietním aktu hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj a doplnil.
6: Myslím, že to patří v Liberci mezi ty oficiální výročí, kde je vždycky nejvíc lidí. A myslím, že to je i spojené s tím, že jsou tady očití účastníci lidé, kteří tady byli, viděli tady tank v podloubí, viděli tady střílející vojáky a bohužel zabité lidi v ulicích.
2: Tehdejší události ve městě připomíná taky primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
7: Na radnici byl i Václav Havel a Hrad Tříska a potom společně asi týden vysílali svobodné vysílání.
8: My jsme sem přišli s Josívkem a s manželem, protože nás zajímá, co se děje a co se dělo dřív. A zároveň si myslíme, že i malej by se o tom měl něco dozvědět.
2: Říká jedna z návštěvnic pietního aktu. Program tady dnes bude pokračovat v 17.30 promítáním filmu Uranové legendy v Severočeském muzeu. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
9: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Na 60. léta v Českém rozhlase Liberec zavzpomínal Petr Spálený. My dnes také vzpomínáme na 60. léta, obzvláště na jejich závěr. A u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti byla za jejich prvotinu považována skladba Doktor Damdy Dam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdy Dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Je 8 minut po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Liberec. My vám samozřejmě přejeme krásné a pohodové páteční odpoledne. A od dnešního dopoledne máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta bude mít každý z vás ještě příští týden příležitost. Soutěžíme každý všední den krátce před 10:00. Tady úřaduje náš kolega Pavel Kudrna. Ovšem vždycky předtím vás pozveme na jeden ze zámků a tuhle pozvánku vám nabízíme i odpoledne právě v tomto čase. A kam to bude tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. Jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tady venku panuje takové zvláštní dusno, ještě že na vlnách Českého rozhlasu Liberec se panuje pohoda. My tedy dnes převracíme ten 21. srpen ze všech stran. Ovšem 21. srpna docházelo i k zajímavým pozitivním událostem. Před 235 lety byla v pražském Klementínu zahájena první průmyslová výstava na evropském kontinentu, a to u příležitosti korunovace Leopolda II. Za českého krále. No a to inspirovalo redaktorku Petru Beránkovou, která na téma výstavy vyspovídala i děti.
1: Že se pokládají hračky a třeba tak podobně, třeba kdyby se něco postavil třeba z nějakého lega, tak si to dáš třeba na nějakou výstavku a taky když to už nechce, tak to uklidí a udělá se novou výstavku.
2: Třeba když se něco staví,
3: že můžeš někam pověsit výstavu třeba na barák nebo na strom nebo někam nebo na školku nebo na střechu a tak.
4: Znamená to, když něco namaluješ nebo něco, tak ty, když to nechceš vyhodit nebo něco, tak to dáš na výstavu, aby to viděli maminky.
5: Co všechno na takové výstavě může být?
6: Obrázky, hračky. A nebo nějaký věci.
5: A co to znamená? Vernisáž?
7: Nějaká lepší výstava, třeba nějaký domeček.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Kvůli rekonstrukci mostu bude večer znovu zavřený kruhový objezd v Liberci Růžedole. Sídliště v Doxech opraví náhradní dodavatel. Agrární komora čeká slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Velká oblačnost a deštivo, odpoledne ubývání oblačnosti a teploty do 20 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hana Hauptvoglová přeje hezké páteční odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ředitelství silnic a dálnic kvůli opravě mostu v Liberci Růžedole znovu ozavře kruhový objezd zvaný Sněhulák pod průtahem městem. Řidiči se nedostanou pod mostem v sousedské ulici k nákupnímu centru Globus ani k průmyslové zóně Sever. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic platí omezení od dnešních 18 hodin do sobotních 8 hodin ráno a stejné to bude i od sobotního večera do nedělního rána. Sjezdy ze silnice 1/35 zůstanou pod celou dobu otevřené. Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doxech. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí, která opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice za obě etapy celkem zaplatí 9 milionů korun bez DPH.
6: V letošním roce se dělníci zaměří na prostor mezi bytovými domy. Jak popsal nezávislý místostarosta Václav Reinhardt, na jaře se firma přesune do Hálkovy ulice, kde bude dělat nové povrchy. Tomu budou předcházet rekonstrukce inženýrských sítí, včetně nezbytné přeložky plynovodu. Už příští týden by měla začít další velká oprava, a to v Josefské ulici. Ta má být dokončená ještě letos. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni. Půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události dopoledne připomněla pieta i před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Jeho generální ředitel René Zavoral připomněl roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací a proto za něj bojovali.
7: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
5: Každoroční piety se účastnil také prezident Petr Pavel a zástupci vlády i obou komor parlamentu. Některé jejich projevy doprovodil pískot a výkřiky. Několik desítek lidí přišlo s transparenty proti vládnímu záměru zrušit poplatky za rozhlas a televizi.
4: Počasí.
5: V noci se ochladí na 14 až 11

0: stupňů a bude nejdřív zataženo s deštěm nebo přehaňkami, místy i bouřkami, které mohou být silné. K ránu začnou srážky slábnout, zataženo s přehaňkami ale vydrží po celé sobotní dopoledne. Až odpoledne se obloha začne vyjasňovat a pršet už bude jen ojediněle. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici číslo 13 mezi Bílým kostelem nad Nisou a Lesním úsekem u Jitravy. Havarovala tam dvě osobní auta, s opatrností tam projedete. A neprůjezdná je teď silnice 3. třídy z Příchovic na Šumburg nad Desnou. Spadl tam strom na vozovku. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné 21. srpnové odpoledne. Ano, už se nám pomalinku, polehonku blíží závěr prázdnin a už nás pomalu také zvou urny, tedy ty volební urny. Ano, dnes o půlnoci se uzavírají kandidátky pro komunální a senátní volby. A jak to vypadá s kandidátními listinami v Libereckém kraji, to zjišťuje kolega Jiří Jelínek, se kterým se za malou chvíli spojíme. Pak se vrátíme k srpnové invazi v roce 1968, kdy šlo o život nejenom lidem, ale i přírodě. Následky tzv. Bratrské pomoci jsou v chráněném území Krkonoš patrné dodnes a o tom budeme mluvit krátce po čtvrt. Čeká nás také pořad Co je nového, který nás zavede do Rokytnice na Lízeru a seriál Vlny 68. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 10 minut po 15. hodině v Českém rozhlase Liberec, taková příjemná chvilka s Václavem Neckářem a jeho nestárnoucí Massachusetts. Za 7 týdnů budou komunální volby a volby do třetiny Senátu. Městské úřady dnes zveřejnily seznam registrovaných kandidátních listin a ve vysílání zdravím redaktora Jiřího Jelínka, se kterým budeme mluvit o těch, kdo se uchází o místa v zastupitelstvech v okresních měst v Libereckém kraji. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak začněme největším městem Libercem. Z čeho mají voliči na výběr?
1: V Liberci podalo kandidátní listinu celkem 11 stran, hnutí, koalic nebo sdružení. Vedoucí pozici na magistrátu má aktuálně hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které vládne se širokou koalicí tvořenou hnutím ANO, Piráty, Občanskými demokraty, TOP 09 a Lidovci. V opozici je SPD a uskupení Liberec otevřený lidem. To v nadcházejících volbách kandiduje společně s Piráty a Zelenými. TOP 09 se spojila s Lidovci na kandidátce s názvem Liberecká devítka. No a kromě už zmíněných stran a hnutí podali platnou kandidátku také strany PRO a Česká strana asociálů. Dále sdružení Lepší Liberec, LIBE a Demokratická strana zelených za práva zvířat.
0: A jak je to v ostatních okresních městech?
1: Předem řeknu, že úřady ve všech zaregistrovaly všechny podané kandidátky, jak mi prozradila například vedoucí správního odboru v Semilech Ludmila Schovánková. U některých podání byly nejrůznější chyby a nepřesnosti, ale ve spolupráci se zmocněnci kandidátů se vše podařilo v termínu uvést do pořádku. V Semilech tak budou mít voliči na výběr z 6 kandidátek, v Jablonci nad ní jsou z 8 a v České Lípě také z 8.
0: Když už mluvíš o České Lípě, do Libereckého kraje zasahuje také senátní obvod Česká Lípa. Kdo chce být příštích 6 let senátorem regionu?
1: Jde o 4 muže a 1 ženu, tou je českolipská starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO. Senátorské křeslo obhajuje Jiří Vosecký, který v něm sedí už 12. rokem, tentokrát ale kandiduje jako nezávislý kandidát. Jeho původní domovské hnutí Starostové pro Liberecký kraj se místo něj rozhodlo nasadit hejtmana Martina Půtu, no a za ODS kandiduje dlouholetý starosta Kravař a v minulém volebním období také poslanec Vít Vomáčka. Před 6 lety se s Jiřím Voseckým dostal do druhého kola. A posledním uchazečem o senátorský post je manažer v pekárenství Leoš Hamrský, kandidující za KSČM.
0: A závěrem, Jiří, prosím ještě připomeň, kdy volby budou?
1: Ty budou 9. a 10. října, pokud bude druhé kolo senátní voleb, tak o 2 týdny později.
0: Městské úřady dnes oficiálně registrovaly kandidáty pro nadcházející komunální a senátní volby a my o tom mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Já připomínám, že volební místnosti budou otevřené 9. a 10. října. Moc krát děkujeme, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vyladíte odpolední pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Kapela Jelen nás svým způsobem vzala do přírody a tam ještě chvíli pobudeme s následujícím příspěvkem. 21. srpna roku 1968 se do Zeleného ticha jedné z nejcennějších rezervací Krkonošského národního parku ozvalo burácení motorů. Louky a vřesoviště, rýchorské studánky, květnice a pralesního bukového dvorského lesa rvala kola nákladňáků a pásy obrněných vozidel. Ve svazích Krkonoš se vykopávaly zemlianky a hořely ohně.
1: Jsme asi půl kilometru od Rychorské boudy.
2: S ekologem Pavlem Klimešem stojíme v místě někdejšího tábora ruské jednotky.
1: Sem Rusové nepřišli 21. srpna poprvé. V Československu probíhalo velké cvičení a Rusové si tehdy připravili půdu pro pozdější invazi. Tady už v červnu vznikla radiostanice. Nad hřebenem Rýchor čněly tři příhradové sloupy, které jsme viděli i ze spoda z Maršova. No, možná 6 týdnů. Potom na nátlak tehdejší vlády museli Rusové Československo opustit.
2: Nicméně, jak víme, ty sloupy byly složeny hned za hranicí v Královci.
1: Protože oni věděli, na rozdíl od nás, že budou zase brzy potřebovat. Když byl den invaze, tak ty sloupy už tam byly. Zakopali se tady Rusové a tady nejenom byly ty velké nákladní vozy Zily, ale tady byl i tank, který je měl zabezpečovat. Bylo to tady rozježděný, mám ve sbírce fotografii, byla pořízená hned v tom roce 68 a strážce Zdeněk Říha tam stojí v té koleji, aby bylo vidět, jak je hluboká, tak to má nad kolena tu ježděnou brázdu v té přírodní rezervaci. Jsme v 1000 metrech, to je drsné místo, takže přes tu zimu tady normálně těžili, dělali velký ohně.
2: Topili těmi pralesními buky, nafta, olej sákli do země, všude tady kolem vyrvané keře, plochy těch vzácných vřesů. Řesovišť, nepopsatelný nepořádek, odpadky. No když nemá cenu lidský život, tak jak ho má mít příroda? Tehdejší ředitel správy parku Miroslav Klapka sice dosáhl toho, že zhruba po roce Rusové odtáhli, no ale ty škody, i když právě ty si pomáhal s těmi asanacemi, ty tady jsou patrné dodnes.
1: Teď stojím zrovna, ještě vidíte tu brázdu, ale ta morální škoda, ta zůstala možná hlouběji než ty brázdy tady. Ředitel Klapka patřil k lidem, kteří přivítali to otevření Pražského jara. Tak jako se mohlo více diskutovat o lidských právech, tak se mohlo taky vysmluvit o ochraně přírody a najednou to všechno skončilo. No a pan Klapka nakonec skončil v dolech. Jo. Možná, že v té přírodě už je to vidět méně než v našich vzpomínkách.
2: Takže už nikdy.
1: Doufáme.
2: Z Rýchor Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Máme 8 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase. Liberec Michal Prokop vábil víceméně turisty na Karlův most a my vás teď zkusíme přivábit, i když to určitě nebude nic náročného, do Rokytnice na Lízerou. My už máme na telefonu Lucii Lukešovou, vedoucí městského informačního centra v Rokytnici na Lízerou, kterou tímto zdravím a vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec.
0: Tak na úvod taková neformální otázka. Jak se máte v Rokytnici na Lízerou?
1: Máme se krásně, turistů máme dostatek a teď teda aktuálně začalo pršet. Přišel první déšť, tak všichni utíkají k nám na radnici, na radniční věž, která je otevřená, aby si mohli užít tohleto pod střechou a jinak můžou cestovat, kudy mohou, protože je krásný počasí celý léto. Ty vedra jsou šílený, nebo byly šílený, ale nebylo to až tak strašný jako v těch městech.
0: Tak teď máte alespoň přehled o tom, kolik tak zhruba máte turistů v Rokytnici nad Jizerou. A kam je tak nejraději posíláte, když si k vám přijdou pro radu?
1: No, kdo chce krásný výhled a přitom nemusí absolvovat celodenní náročnou túru, tomu určitě doporučíme vyhlídky na stráži. Turisté mohou využít i tu zpřístupněnou zmiňovanou radniční věž a nebo také navštívit muzeum a galerii Starý Kravín ve Františkově, navštívit Hučský vodopád, Dvoračky, Voseckou boudu, Pramen Labe, je tady toho spousta a je také možnost využít lanovou dráhu Horní Domky, kde vznikla letos nová bobová dráha. 14.8. měla otvírací den, absolvovala jsem to, je to fajn. Adrenalin perfektní.
0: No já myslím,
1: a
0: že...
1: také na měsící klubusy, turistické autobusy na Zlaté návrší a to je taky super, že mohou využít, protože pak můžou přijít do Rokytnice pěšky.
0: Teď jste mi vlastně vzala vítr z plachet, protože já jsem se chtěl poptat zrovna na sportovní aktivity jako cyklistika, pěší turistika a v podstatě už jste mi odpověděla. Nicméně, když už jste zmínila to otevírání bobové dráhy, já věřím tomu, že před sebou máte ještě další zajímavé akce, které by stály v Rokytnici na Lízerou za návštěvu.
1: Jako stejně jako celé léto, i teď se koná spousta akcí. Jedna z úspěšných akcí, kterou už děláme každý rok, bylo letos 12. ročník, byla v červenci Krkonošská kuchyně, která se konala 25. července. Teďka, co se týká těch následujících, tak třeba zrovna dneska se koná kytarový večer u Godhaje, to je název bufetu v Rokytnici na Lízerou a začíná to v 6 hodin. Potom zítra od 15 hodin máme koncert v kostele s názvem Paměť ohně a hlas křišťálu, kdy vystoupí sbor Aurea Rosa z Liberce pod řídícím dohledem paní Jany Konvalinkové a s slovem provede pan Jan Luštinec. A hnedka poté můžete vyrazit po koncertu na myslivecké hody, které jsou v areálu přírodního divadla a jsou vyhlášené svou vynikající kuchyní. A v úterý ještě stíháme letní kino, kde ji promítáme dovolenou v Českém ráji.
0: Nalákala jste nás na spoustu krásných akcí, ale musím říct, že mě zaujal ten Godhaj, protože mě tady automaticky naskočila cibule a ocet.
1: Ano.
0: No rozhodně spousta důvodů vyrazili do Rokytnice na Lízerou. Já vám samozřejmě moc krát děkuju, přeju krásný zbytek léta a budu se těšit zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání, mějte se krásně, všem přeju krásný zbytek léta. Naviděnou, naslyšenou.
0: Popřála Lucie Lukešová, vedoucí městského informačního centra v Rokytnici na Lízerou.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tři minuty po 3:15 v hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec, Michal David, Perpetuum mobile, ovšem nic netrvá věčně a tak je před námi závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68, který mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátů, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberecký kraj chce na trať do Pardubic hybridní vlaky. Kvůli hrozícím bouřkám Šaldovo divadlo zrušilo dnešní představení na nádvoří paláce Líbek v Liberci. Lidé si připomínají 58. výročí srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy. A sobota bude nejdřív deštivá, později se obloha vyjasní, teploty zítra jen do 20 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Do 5. října se mohou dopravci hlásit do soutěže na zajištění spěšných vlaků mezi Libercem a Pardubicemi a také osobních vlaků z Liberce do Semil, kde teď jezdí vlaky společnosti Arriva. Její smlouva končí v listopadu roku 2029. Nový dopravce má provoz zajistit hybridními vozy, které zvládnou jak elektrifikované tratě na Pardubicku a Královéhradecku, tak tratě bez trolejí v Libereckém kraji. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj soutěž navazuje na výběrové řízení ministerstva dopravy na zajištění rychlíků na trati Liberec-Pardubice.
4: Tam vyhrála společnost RegioJet, která právě na té rychlíkové tratě Pardubice-Liberec nabízí hybridní moderní vozidlo, který umí jezdit na baterku, na trolej, na elektriku a má dieselový agregát pro naše neelektrifikované železnice, které v případě potřeby umí tu baterku dobíjet. A my jsme vlastně chtěli ten koncept zopakovat.
3: Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy zrušilo kvůli předpovědi počasí dnešní večerní představení s názvem Pícha a předsudek nebo tak něco. Mělo se odehrát od 20 hodin pod širým nebem na nádvoří paláce Líbek v Liberci. Divadlo o zrušení představení informovalo na svém facebookovém profilu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu hrozí dnes večer a v noci na Liberecku silné bouřky. Zakoupené vstupenky můžou lidé vrátit v pokladně divadla nebo na prodejním místě, kde je koupili. 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy si dnes připomněli i lidé v Liberci. U pomníku obětem okupace 1968 před radnicí se dopoledne konal pietní akt. Zástupci města i veřejnost tam položili květiny a zapálili svíčky. A připomněli si i 9 lidí, kteří v Liberci během srpnových událostí roku 1968 zemřeli. Desítky z nich bylo zraněno. Pokračuje primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Žil jsem to kromě covidu tak 6x, 7x. Jsem spokojený, přichází pořád dost lidí. Samozřejmě mohlo by být třeba plné náměstí, ale řada lidí si to připomíná nějakým svým vlastním způsobem.
3: Program ještě pokračuje projekcí filmu Uranové legendy od 17:30 v Severočeském muzeu. Německé bezpečnostní složky v loni nedaleko Berlína objevily skrýš se dvěma zbraněmi. Úřady se domnívají, že měly sloužit k útokům. Řekl to ministr vnitra Alexander Dobrindt, který dnes potvrdil dřívější informace několika německých médií.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačno až zataženo s deštěm a místy s bouřkami, které mohou být i velmi silné. Teploty poklesnou mezi 14 a 11 stupňů. A i sobota bude deštivá, čekáme zataženo s četnými přehánkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne se začne obloha projasňovat a pršet už by mělo jen ojediněle a to taky naměříme 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor, dejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce od Turnova. Na úrovni Dlouhého mostu leží u krajnice železná trubka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800.

0: 553 553. Humoriáda.
1: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
2: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
1: Ty oslavy, anebo celý ten život?
2: No, ne, ty oslavy.
1: Jo.
2: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
1: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
2: No, úplně.
1: Jo.
2: No jo, já jsem nadšená.
1: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno stávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo, že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumím přizat, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahu, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. 2 moudří se dohodnou vždycky. 2 blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát, no a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený, a tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte, a potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu
1: ne.
0: Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát i telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, da Jenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: A uvidíme se u Kinského na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem mi podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, protože má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celík se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
4: Napřed?
5: Na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: To. Bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: Bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, teď jsi nejprůďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: O co jde?
4: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím vás, neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj ketoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: No, oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně. Vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílý hoči kulika. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, no. Že byl bílej, jo. Tak to bílej byl. Ale že to je džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele tady. Tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. Pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To... A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrná. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu, zazní i koncert Bubenický od tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici, takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abych vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já to zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a až tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a Humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo I dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi ho dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní i do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinese ho i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Důchody příští rok porostou minimálně o 300 korun, vláda jedná o dalším zvýšení. Meteorologové vydali výstrahu, hrozí podle nich povodně. V botanické zahradě v Liberci začíná výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle. Velká oblačnost a deštivo, odpoledne ubývání oblačnosti a teploty do 20 stupňů, to je předpověď počasí na zítra. Hana Foglová přeje hezké páteční odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun, vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v České republice na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc. Invalidních důchodců je v České republice 420 tisíc. Na několika místech v Libereckém kraji hrozí povodně. Podle Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha prvního, tedy nejnižšího stupně, pro Liberecko, Frýdlantsko, Jablonecko, Tanvaldsko a Jilemnicko. Povodně hrozí od dnešní 22. hodiny do zítřejších 11 hodin. Pokračuje meteoroložka Polina Maťunina.
2: Očekáváme překročení prvního SPA na nejmenších a menších tocích na severu Čech. A nejvýraznější vzestupy očekáváme v zastavených částech povodí, kde je nejvyšší podíl ploch se zpevněnými povrchy.
1: Riziko povodní hrozí kvůli opakovaným velmi silným přívalovým dešťům a bouřkám. Další mají na sever Čech přijít dnes večer. V botanické zahradě v Liberci dnes v 18 hodin zahájí výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle. Na vernisáž přijedou mimo jiných sklářští umělci, kteří vystavují svá díla přímo mezi rostlinami. Jednou z nich je i mladá tvůrkyně Barbora Tydlitátová.
3: Vystavuju soubor Trash Gems. Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pâte de verre z barevného sklářského odpadu.
1: Výstava sklářských umělců v botanické zahradě v Liberci potrvá do konce září. Útočník ozbrojený mečem ve Švédsku při útoku na škole ve městě Fagersta zranil několik lidí, informují o tom tamní úřady. Policie podle něch pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných ani další podrobnosti zatím oficiální místa nezveřejnila. Web deníku Aftonbladet ale informuje nejméně o 2 zraněných. Policejní mluvčí také deníku řekl, že žádné další nebezpečí nehrozí. Ostatní školy ve městě severozápadně od metropole Stockholmu zůstávají uzavřené. Školní rok v této části Švédska začal v pondělí.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů a bude nejdřív zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy i bouřkami, které mohou být i silné. K ránu začnou srážky slábnout a zataženo s přeháňkami, ale vydrží po celé sobotní dopoledne. Až odpoledne se obloha začne vyjasňovat a pršet pak bude už jen ujediněle. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte, v Jablonci nad Nisou, v Podhorské ulici se u napojení z jednosměrné Přemyslovy ulice stala dopravní nehoda. Projděte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Hezké páteční odpoledne 21. srpna jsou 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. V Liberci si lidé připomněli události ze srpna roku 1968. I o tom bude řeč v následující hodině. Také se živě spojíme s naším kolegou Patrikem Fischerem, který nás

0: zavede do Severočeského muzea, kde dnes promítají film Uranové legendy o těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem. A živě s námi bude ve vysílání také náš regionální stopař, který nás pozve na krkonošský dřevorubecký pohár ve Výchově nad Jizerou. Za malou chvíli už Hana Hauptfoglová a souhrn regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Na Českolipsku bude na podzim o post senátora usilovat 5 kandidátů. Městský úřad v České Lípě zaregistroval všechny přihlášené zájemce pro obvod číslo 36. Vyplývá to z údajů na úřední desce radnice. První kolo senátních voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října a my se na podrobnosti zeptáme kolegy Jiřího Jelínka ještě v této hodině. Mobilní výdejny potravinové banky Libereckého kraje budou v Liberci fungovat další 3 roky. Radní města schválili memorandum o spolupráci. Jak mobilní výdejny fungují, přibližuje ředitel potravinové banky Josef Vlček.
2: U nás město objednává potravinové balíčky a my na základě té objednávky připravíme balíček a těm lidem ho vezeme vlastně až na adresu.
1: Ředitelství silnic a dálnic kvůli opravám mostu na průtahu Libercem za necelou hodinu znovu zavře kruhový objezd v Ružodole zvaný Sněhulák. Řidiči se nedostanou pod mostem v sousedské ulici k nákupnímu centru Globus ani k průmyslové zóně Sever. Omezení bude platit do sobotních 8 hodin ráno a stejné to bude i od sobotního večera do nedělního rána. Sjezdy ze silnice 1/35 jsou otevřené. Město Jilemnice připravuje poptávku po architektonické firmě, která by navrhla novou rodinnou čtvrť v lokalitě zvané Buben. Proč, vysvětluje jilemnický starosta David Hlaváč z ODS.
3: To území by měli zpracovat architekti, abychom měli nějaký základní rámec a pak se hned pustíme vlastně do té samotné výstavby té infrastruktury.
1: Město chce pozemky, kde by měly vzniknout nové byty a domy, připravit k prodeji. A Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy kvůli předpovědi počasí zrušilo dnešní večerní představení s názvem Pýcha a předsudek nebo tak něco, které se mělo odehrát od 20 hodin pod širým nebem na nádvoří paláce Líbek v Liberci. Zakoupené vstupenky můžou lidé vrátit v pokladně divadla nebo tam, kde je koupili.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Předpovědi počasí. V posledních hodinách nevěstí nic dobrého, jak konkrétně bude vypadat počasí v Libereckém kraji v následujících hodinách a dnech. To nám prozradí Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejprve se pojďme podívat na počasí dnešního večera, následující noci a rána. Co můžeme čekat?
2: Tak v současné chvíli máme zataženou oblohu na území Libereckého kraje a ojedinělé již se nám vyskytují přehánky a i občasný déšť, ale v následujících hodinách očekáme, že srážky dorazí již na celé území Libereckého kraje, navíc ve večerních hodinách, řekneme, mezi 9. hodinou a 11. očekáváme i výskyt bouřek poměrně silných, ve kterých může nám napadnout i kolem 70 mm a hlavně to bude na Liberecku a na Jizerských horách. Co se týče teplot, tak během dnešní noci nám to poklesne na 14 až 11 stupňů Celsia. V kránu očekáváme, že i nadále budeme mít zataženou oblohu a na většině území bude nám pršet, ale bouřky již odejdou.
1: Zdá se, že by nám sobota nabízla den jak malovaný. Co se bude odehrávat v sobotu 22. srpna?
2: Tak v první polovině dne, což znamená hlavně ráno, ještě očekáváme již zmíněný déšť nebo přehánky a i nadále zataženou oblohu, ale v odpoledních a večerních hodinách oblačnost nám bude postupně ubývat až na polojasno a přehánky budeme očekávat už jen ojediněle, hlavně na Jizerských horách. Podstatně se ochladí, budeme mít zítra 17 až 20 stupňů Celsia.
1: A bude chladno i v neděli?
2: A v neděli bude i nadále chladno, i když o stupinek očekáváme, že bude teplejš. A v neděli budeme čekat 18 až 21 stupeň Celsia, ale srážky se nám budou vyskytovat jenom opravdu na horách a na ostatním území Libereckého kraje budeme mít polojasnou oblohu.
1: Říká Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Mockrát děkuju a krásný zbytek dne a hezký víkend. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českým rozhlasem Liberec příjemné 21. srpnové odpoledne. To datum zdůrazňuji záměrně, protože my si dnes celý den připomínáme výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy. A k připomínce této smutné události se po celém kraji koná celá řada vzpomínkových akcí. V Liberci program vyvrcholí za pár minut, když Paměť národa v Severočeském muzeu promítne dokument Uranové legendy. A podrobnosti přímo z promítání už přidá náš reportér Patrik Fischer, kterého vítám ve vysílání. Patriku, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne ze Severočeského muzea v Liberci, kde právě v místním vlastně sklepě se bude promítat film Uranové legendy, který vlastně slouží do určité míry trošku jako podsta lidem, kteří těžili uran na Českolipsku, především ve Stráži pod Ralském, případně v Hamru na Jezeře. A už teď můžu říct, že asi dnešní promítání bude mít poměrně úspěch. Viděl jsem, že se schází poměrně hodně lidí, protože tady bude i debata s tvůrci filmu a taky protagonisty, přičemž jedním z nich je i pan Jiří Charvát, který také chvíli v těch dolech působil. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Charváte, vy už jste ten film viděl, není to premiéra. Povedlo se tvůrcům to zpracování? Odpovídá to vlastně realitě?
2: No, já k tomu zpracování můžu říct to, že mně se ten film líbil, protože tu myšlenku, kterou pan režisér do toho vnesl, tak naplnil. Jo. Jedná se o to, že spíš líčí to pozadí kolem těžby uranu, okolnosti, které vlastně vedly k rychlému rozvoji té těžby tady v severních Čechách. A trošku v pozadí tam jsou ty technologické záležitosti, které ale byly jako už vyjádřeny v některých dokumentárních filmech předtím, takže ty tady jsou trošku v pozadí.
1: Vy jste to trošku naznačil. Je tedy ten film hlavně o těch lidských příbězích?
2: Ano, to trošku souvisí s tím názvem Uranové legendy, to jsou ty lidi, kteří tady pracovali. Že? Takže možná, že někteří horníci třeba by toho tam čekali víc, jako toho důrazu na hornickou práci, ale pan režisér se snažil tam vystihnout všechno, co jako měl v úmyslu, takže ty legendy tam určitě z toho vidět jsou.
1: Vzhledem k tomu, že je to tedy postavené hodně na těch příbězích, určitě ten film bude mít minimálně jednu silnou myšlenku, ale pravděpodobně asi i víc. Je nějaká, kterou vy byste za sebe vybral, vypíchl, která by se měla předávat dál?
2: No, ta myšlenka může se vypíchnout v tom, že byli bychom všichni asi rádi, kdyby ten uran, který se tady vytěžil, byl opravdu pro mír, jak bylo v těch heslech, a nebyl tolik v těch bombách, které jsou ještě dneska ve skladu v tom Rusku někde taky. Že? Takže sice na druhou stranu ono to přispělo trošku k utužení takový té rovnováhy v tom zbrojení, že ani jedna strana neměla tak silnou převahu, takže nakonec k nějakému konfliktu ozbrojenému nedošlo, že? Ale stejně jako by bylo lepší určitě mít zásobu jako pro palivo v elektrárnách než v těch bombách jaderných.
1: Říká pamětník a jeden z protagonistů dokumentu Uranové legendy, Jiří Charvát. Já ještě jenom dodám, že film je zatím k vidění na nejrůznějších projekcích, a to i navzdory tomu, že v kinech už byl několikrát a třeba premiéra měla velký úspěch. Nicméně, pokud by vás téma trošku zajímalo, můžete se zastavit tady v Liberci v kavárně Fofr, protože tam je výstava, kde mimo jiné právě osudy některých lidí, kteří těžili uran na Českolipsku, jsou zachycené.
0: Ze Severočeského muzea se nám přihlásil náš reportér Patrik Fischer. Patriku, mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji a naslyšenou.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: I dále ladíte Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji a jak už naznačilo předchozí téma, stejně jako v celé republice, i v Liberci si dnes lidé připomínají 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Během ní zemřelo ve městě 9 lidí a desítky dalších byly zraněny. U pomníku před libereckou radnicí se dopoledne konal pietní akt. Při něm lidé vzpomněli na oběti tehdejších srpnových událostí. Jak vzpomínka na 21. srpen v Liberci vypadala, se dozvíme už teď v reportáži Jana Rozuma.
1: Mě bylo 25.
2: Jaké to pro vás bylo? Byla jste tady v Liberci?
1: Já jsem byla v Liberci, pochopitelně, prožívali jsme to šíleným způsobem, protože já jsem válečný dítě a zároveň teda vychovaná v myšlenkách komunismu a tahle rána prostě je celoživotní. Takže já sotva chodím, ale sem musím.
3: Říká pamětnice Věra Vohlídalová. Na srpnovou okupaci v Liberci vzpomínají také manželé Bartoníčkovi.
4: Chodíme každý rok, protože jsme to zažili na vlastní kůži. Já jsem byla 12-letý děvče a moji rodiče se tady na náměstí pohybovali v té době a můj spolužák přišel o maminku.
5: Mě bylo v té době 19, takže jsem byl tady taky a nejhorší zážitek života.
6: Je 58 let od jedné z nejtemnějších hodin, z jednoho z nejtemnějších dnů moderní historie.
3: Řekl při pietním aktu hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj a doplnil.
7: Myslím, že to patří v Liberci mezi ty oficiální výročí, kde je vždycky nejvíc lidí. A myslím, že to je i spojené s tím, že jsou tady očití účastníci lidé, kteří tady byli, viděli tady tank v podloubí, viděli tady střílející vojáky a bohužel zabité lidi v ulicích.
3: Tehdejší události ve městě připomíná taky primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.
8: Na radnici byl i Václav Havel a Hrad Stříska a potom společně asi týden vysílali svobodné vysílání.
9: My jsme sem přišli s Josívkem a s manželem, protože nás zajímá, co se děje a co se dělo dřív a zároveň si myslíme, že i malej by se o tom měl něco dozvědět.
3: Říká jedna z návštěvnic pietního aktu. Program tady dnes bude pokračovat v 17.30 promítáním filmu Uranové legendy v Severočeském muzeu. Z Liberce Jan Rozum, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlata chcete, tak to máme. Co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
2: A regionální stopař Českého rozhlasu Liberec nás teď 7 minut po půl šesté naláká na historicky první mistrovství České republiky dřevorubeckých klubů, které proběhne tento víkend ve Výchově nad Jizerou v rámci čtvrtého ročníku Krakonošova dřevorubeckého poháru. První disciplíny by už měly být v běhu a hlavní program proběhne zítra. Podrobnosti pro nás má z místa regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, jste tady právě včas, protože právě teď vlastně startuje ta první dnešní disciplína. Jaká disciplína to bude a jaké budou ty další, tak to už se ptám toho hlavního pořadatele Zdeňka Mřese. Zdeňku, tak co teďka bude ta první disciplína?
4: První disciplína bude underhand chop, je to přesekávání kmene pod nohama, mezi nohama. Imituje to vlastně kácení jakoby klády nebo stromů po tom, co se pokácí na zem.
3: A další disciplíny, které tady borce čekají?
4: Standing, to je imitace jakoby kácení stojatýho kmene. Zítra uvidíte i springboard, to se leze přes takový kapsy nahoru. To je vlastně imitace toho, když dřív byl přesílený kmen, tak museli ty dřevorubci vylíst nahoru, kde ten kmen už byl uší a tam ho mohli jakoby pokácet.
3: A nějaké řezání pilou tady bude také?
4: Určitě, single bug, to je dvoumetrová ruční pila s velkýma zubama, když to někdo vidí řezat a umí to, tak to vypadá, že to řeže rychleji jak motorovka, což tak i někdy je. A pak se tady uvidí i večer, tady bude hotso, což je velký jednoválcový speciál, který má 40 až 60 koní.
3: Akce krásně připravená, ale jak to tak vypadá, tak počasí zrovna není úplně ideální. Už teďka nám tady začíná poprchávat, nezhatí to ty přípravy?
4: Tak udělali jsme proto teď trošku maximum, postavili jsme tady pro závodníky stán, kvůli tomu, aby se vlastně neklouzalo pódium, ale nejsme prostě slečinky a dež nás nezastraší.
3: Dřevorubci to jsou vlastně drsní chlapy.
4: Doufám.
3: Určitě si s tím poradí a jak tak na to koukám, tak tady vlastně zaškolujete i budoucí nějaký botěr.
4: Jo, to je můj 9letý kluk, mám tady i 7letou dcerku a oba dva už sekaj.
3: Kolik týmů se toho historicky prvního mistrovství dřevorubeckých týmů u nás zúčastní?
4: Bohužel letos jenom 3, bohužel do toho skočily nějaký jako jiný akce po republice, letos ten datum je prostě nějaký plný, ale uvidíme, je to první ročník, je to nějaký oťukávání, doufám, že příští rok to bude silnější.
3: Tak já myslím, že i na ty 3 týmy, že bude na co koukat, protože vlastně prostě ta práce s tou sekerou a s těma pilama, to je fascinující.
4: Je to tak a ono, ten dřevorubecký sport tady v Česku je hrozně jako v plenkách. My tady máme všude fotbalové hřiště, vedle toho stojí hasičská základna. Na Novém Zélandě, tak tam se hraje australský fotbal nebo rugby a vedle toho je prostě hřiště nebo místo, kde je prostě 10 stojanů a tam se závodí. Tam to prostě je jak tady ten hasičský sport, zakořeněný a u nás to takhle není.
3: A dá se s tím něco dělat, nějak to víc propagovat, popularizovat?
4: Děláme pro to maximum, právě jak vidíte tady ty děti, tak aby prostě jich závodilo co nejvíc, no.
3: Tak se přijďte podívat, tady to začne za minutku, za 2, borci už jsou připravení na ostřené sekery a bude to mazec.
2: No a v návaznosti na téma už jen jedna otázka na našeho regionálního stopaře, hodláš také dnes někde zatnout sekeru?
3: Ne, ještě něco mám.
2: Tolik tedy náš regionální stopař Jaroslav Hoření, moc krát děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemný 21. srpnový podvečer, nebo chcete-li pozdní odpoledne. Máme pátek a vlastně téměř přesně za 7 týdnů budou komunální volby a volby do třetiny Senátu. Městské úřady dnes zveřejnily seznam registrovaných kandidátních listin. Kdo se uchází o místa v horní komoře parlamentu a v okresních městech, nám odpoledne přiblížil redaktor Jiří Jelínek.
1: V Liberci podalo kandidátní listinu celkem 11 stran, hnutí, koalic nebo sdružení. Vedoucí pozici na magistrátu má aktuálně hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které vládne se širokou koalicí tvořenou hnutím ANO, Piráty, Občanskými demokraty, TOP 09 a Lidovci. V opozici je SPD a uskupení Liberec otevřený lidem. To v nadcházejících volbách kandiduje společně s Piráty a Zelenými. TOP 09 se spojila s Lidovci na kandidátce s názvem Liberecká devítka. No a kromě už zmíněných stran a hnutí podali platnou kandidátku také strany PRO a Česká strana asociálů. Dále sdružení Lepší Liberec, LIBE a Demokratická strana zelených za práva zvířat.
0: A jak je to v ostatních okresních městech?
1: Předem řeknu, že úřady ve všech zaregistrovaly všechny podané kandidátky, jak mi prozradila například vedoucí správního odboru v Semilech Ludmila Schovánková. U některých podání byly nejrůznější chyby a nepřesnosti, ale ve spolupráci se zmocněnci kandidátů se vše podařilo v termínu uvést do pořádku. V Semilech tak budou mít voliči na výběr z 6 kandidátek, v Jablonci nad ní jsou z 8 a v České Lípě také z 8.
0: Když už mluvíš o České Lípě, do Libereckého kraje zasahuje také senátní obvod Česká Lípa. Kdo chce být příštích 6 let senátorem regionu?
1: Jde o 4 muže a 1 ženu, tou je českolipská starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO. Senátorské křeslo obhajuje Jiří Vosecký, který v něm sedí už 12. rokem, tentokrát ale kandiduje jako nezávislý kandidát. Jeho původní domovské hnutí Starostové pro Liberecký kraj se místo něj rozhodlo nasadit hejtmana Martina Půtu, no a za ODS kandiduje dlouholetý starosta Kravař a v minulém volebním období také poslanec Vít Vomáčka. Před 6 lety se s Jiřím Voseckým dostal do druhého kola. A posledním uchazečem o senátorský post je manažer v pekárenství Leoš Hamrský, kandidující za KSČM.
0: A závěrem, Jiří, prosím ještě připomeň, kdy volby budou?
1: Ty budou 9. a 10. října, pokud bude druhé kolo senátní voleb, tak o 2 týdny později.
0: S Jiřím Jelínkem a informacemi k volbám do Senátu i do komunálních zastupitelstev jsme ukončili dnešní den v kraji. Já doufám, že i dál bude vaší jasnou volbou pro dnešní podvečer Český rozhlas Liberec, už proto, že po 18. hodině jsou připravené zálety Aleny Zárybnické a dnes se role hosta zhostí moderátor a herec Aleš Háma. V 18 hodin samozřejmě zprávy s Hanou Hauptfoglovou. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend, pozor na bouřky a další meteorologické záludnosti a v pondělí popoledně opět naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: zprávy.
1: Českou republikou procházejí silné bouřky v severních Čechách, můžou stoupat hladiny potoků a menších řek. Liberecký kraj chce na trať do Pardubic hybridní vlaky. Sídliště v Doxech opraví náhradní dodavatel. A sobota bude nejdřív deštivá, později se obloha vyjasní, teploty zítra do 20 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptfoglová. Přes Českou republiku se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Středočeského kraje v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky předsunou na Polsko. Lidé by měli během večera počítat s větrem o rychlosti 70, výjimečně až 90 km za hodinu. Spadnout může až 70 mm vody. V Libereckém kraji a v Praze platí stav povodňové bělosti. Do 5. října se můžou dopravci hlásit do soutěže na zajištění spěšných vlaků mezi Libercem a Pardubicemi a také osobních vlaků z Liberce do Semil, kde teď jezdí vlaky společnosti Arriva. Její smlouva končí v listopadu 2029. Nový dopravce má provoz zajistit hybridními vozy, které zvládnou jak elektrifikované tratě na Pardubicku a Královéhradecku, tak tratě bez trolejí v Libereckém kraji. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj soutěž navazuje na výběrové řízení ministerstva dopravy na zajištění rychlíků na trati Liberec-Pardubice.
2: Tam vyhrála společnost RegioJet, která právě na té rychlíkové tratě Pardubice-Liberec nabízí hybridní moderní vozidlo, který umí jezdit na baterku, na trolej, na elektriku a má dieselový agregát pro naše neelektrifikované železnice, které v případě potřeby umí tu baterku dobíjet. A my jsme vlastně chtěli ten koncept zopakovat.
1: Na konci srpna začne dvouletá oprava sídliště Pražská v Doxech. Původní vybraný dodavatel ze zakázky odstoupil a město následně vybralo druhou firmu v pořadí, která opravu zajistí zhruba o 500 000 korun dráž. Radnice za obě etapy celkem zaplatí 9 milionů korun bez DPH.
3: V letošním roce se dělníci zaměří na prostor mezi bytovými domy. Jak popsal nezávislý místostarosta Václav Reinhardt, na jaře se firma přesune do Hálkovy ulice, kde bude dělat nové povrchy. Tomu budou předcházet rekonstrukce inženýrských sítí, včetně nezbytné přeložky plynovodu. Už příští týden by měla začít další velká oprava, a to v Josefské ulici. Ta má být dokončená ještě letos. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Britský princ Harry, zpěvák Elton John a dalších 5 žalobců musí kvůli neúspěšné žalobě zaplatit listu Daily Mail náklady 9,5 milionů liber, to je v přepočtu přes 260 milionů korun. Informuje o tom agentura AP. Částku mají uhradit do 28. srpna. Skupina vloni zažalovala vydavatele bulvárního listu kvůli údajným nezákonným praktikám, a to včetně odposlechu telefonátů. V červenci u soudu neuspěli. Soudce řekl, že pro jejich tvrzení nebyl dostatek důkazů. Dnešní rozhodnutí se týká jen části nákladů. Zbytek budou muset žalobci zaplatit později.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až zataženo s deštěm a místy s bouřkami, které mohou být velmi silné. Teploty poklesnou mezi 14 a 11 stupňů. A i sobota bude deštivá, čekáme zataženo s četnými přehánkami nebo občasným deštěm, ojediněle i s bouřkami. Odpoledne se ale začne projasňovat a pršet by pak už mělo jen ojediněle. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor dejte v České Lípě, v Děčínské ulici u křižovatky s Hrnčířskou ulicí narazilo osobní auto do dopravní značky, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Posloucháte Český rozhlas, od mikrofonu Záletu vás zdraví Alena Zárybnická. Není lepší situací, než když s vámi ve studiu při relativně intimním osvětlení sedí profík. Aleš Háma, moderátor a herec. Udělal mi neobvyklou radost, když jsem ho sledovala v seriálu, který se jmenoval Limity. A navíc byl jeden moment v životě, kdy jsem se dostala až k němu, no Aleši, řeknu to na rovinu, do ložnice. Jsem ráda, že posloucháte Zálety.
0: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Aleš Háma se narodil v Karlových Varech. Pěkně, v klidu a v neděli. A hned na pravou míru uvedu tu ložnici. Netroufám si říct, jak je to dávno, ale protože kvůli covidu jsme nemohli do televizních ani rozhlasových studií a vůbec jsme se nemohli potkávat a přitom jsme chtěli pomáhat, Česká televize vymyslela variantu letité charitativní akce Pomozte dětem tak, že jeho moderátora Aleše Hámu navštívila přímo v jeho domě. Nedovedete si představit, co se dělo v momentě, kdy jsem coby moderátor denních studií k Hámům domu přijela. Tak jsem ráda, že teď spolu můžeme sedět ve studiu.
1: Krásný dobrý den, ahoj a děkuju moc za pozvání i za krásná slova, která teda o mě zazněla už se trošku i červenám, a to nejenom kvůli těm červeným světlům, která tady máme v rozhlase.
0: Ten moment, kdy se vám do rodiny, a teď myslím tobě, tvojí ženě, tvým dětem, nastěhovala Česká televize.
1: Jako musím říct, že se mi do toho ze začátku úplně nechtělo, protože já jsem k tomu byl tak jako velmi diplomaticky dotlačen Českou televizí, protože říkali, helejte, jako kvůli těm regulím to může být buď na sportovišti, nebo prostě někde, a nebo u vás doma, no, a to by bylo úplně nejlepší. A já říkám, jako byste chtěli, aby to bylo u mě doma. No, bylo by to fajn. A teďka já jsem tak jako, protože vím, jak to vypadá, když se natáčí, co lidí tam přijde, jaký chlív dokážou nadělat, tak jsem se toho dost bál. No nicméně jsme řekli ano, s manželkou. Já jsem navařil prostě
0: guláš
1: kančí, přesně tak. Vystali jsme barák lepenkou, aby se nikdo nemusel zouvat. A prostě jsme přijeli velký přenosový vůz před barák. Přepojil se elektrický proud na to, aby to všecko utáhl náš jistič. A živě se přímým přenosem vysílalo ode mě z pracovny, potažmo z celého domu, z Petrovic od Hostivarský přehrady, a já jsem si vlastně říkal, jo, je to v pořádku, ty věci tak mají být, to už nikdy nezažiju, abych dělal hlavní večerní pořad přímým přenosem od sebe, jako z baráku. Super to bylo.
0: Moment, kdy jsi litoval toho, že jsi si Českou televizi do baráku pustil, vybaví se ti teď po letech nějaký?
1: Přišlo něco, co jsem jako odmít, a to byla 13. komnata. Protože vlastně, když jsem se nedávno koukal na 13. komnatu Mojdy Maděryče, když teďka odešel nedávno velmi smutně a brzo, zbytečně, tak jsem si vlastně uvědomil, že mi taky vlastně volali, že a říkám, hlejte se, a já asi nemám žádný jako trauma, nebo jako každý má trauma, že jo? Každý má něco. Jako, a pak já teda na základě téhle zkušenosti jsem si procházel ty 13. komnaty, co tam ty lidi řešili, a jak to byl geniální projekt ze začátku pro mě, a opravdu se mi líbilo, jak ty lidi šli na, jako se svojí kůží na trh s velkýma jako zásadníma životníma problémama, s různýma rakovinama, odchodama blízkých lidí, bolestma vnitřníma, no tak prostě najednou se tam občas jako řeší takový jako banality považovaný za 13. komnatu, tak jsem byl rád, že jsem to jako odmít, že vlastně asi bych našel trauma, když jsem šel do školy a nechtěl jsem, ale otočit o tom 13. komnatu mi přišlo jako zbytečný.
0: A tak tomu úplně naprosto rozumím, já jsem takhle kdysi přistoupila na to, že se natočí, no a teď si nemůžu vzpomenout úplně přesně na název. Tajemství rodu, už vím, stačilo pomrknout.
1: Mm-hmm. Ano, tam byla i Tereza Kostková, to si pamatuju.
0: Přesně tak, já jsem s tím tedy tehdy souhlasila, až když souhlasili moji rodiče, protože to vlastně byla jejich minulost, ani ne tak moje. Vlastně to byla taková úlitba za to, že jsem od samého počátku říkala, že nikdy nebudu tančit ve Stardance, nikdy.
1: To máme stejně.
0: No ale moment, ty jsi se ve Stardance objevil.
1: No jo, ale
0: jako záskok.
1: Ale náhodou, to byl takový záskok. Tenkrát, když jako se, já tam stál před tím přímým přenosem a ozvel se Viktor Price a řekl, živě z Prahy. Přivítejte moderátory Marka Ebena a Aleše Hámu. Tak mě se úplně jako zatočila hlava. Já jsem říkal, to je jako blbej sen. A bylo to jako super. Já jsem si to hrozně užila, do dneška na to hrozně rád vzpomínám.

0: Asbest, konec uhlí, zrození hrdiny, hořící muž, Marta, sponzorský dar, uhlí je kámoš a poslední díl Aleši.
1: Ježi, já nevím, jak se jmenoval poslední díl.
0: Nápověda, setina ze sta.
1: 1%.
0: Ano, 1%.
1: Jo, takhle, tak už tomu rozumím.
0: Za mě skvělý seriál. Režie, scénář Petr Zelenka, hlavní roli Aleš Háma. Mnoho rozhovorů na toto téma jsem slyšela a četla. A každý, téměř každý, začínal připomínkou toho, že to byla velká herecká příležitost.
1: To je jako hrozně, celý je to hrozně zajímavé. Já to jako vnímám, že jsem takový jako pokusný králík v tom hereckém světě, protože já jsem herec vystudovaný, celý život vlastně hraju divadlo, co si ten svět pamatuju. A opravdu první velká herecká příležitost, takováhle jako hlavní, přišla od toho Petra. A přišla náhodou, jak už to v životě bývá. A to téma já vlastně nevím, a to si, myslím si, že ten seriál se nestal tak jako kultovním jako všechny ostatní Petrovy seriály a já jsem si to jako chvilku vyčítal a říkal jsem si, jestli to nebylo jako mým hereckým výkonem. Asi ne, snad ne, jo, ale
0: určitě ne.
1: Dokonce Petr se mě zastával, říkal, za Hámou si stojím, za Výběrem, což já si toho nesmírně vážím. On to téma, jo, je tak problematický, že ten divák potřebuje vědět, jako kdo je hodný a kdo je zlej a najednou ten Karel
0: se promění.
1: Ten jako prostě je hajzl, ale vlastně mu fandíte a vy nevíte, jestli mu jako fandit nebo ne a je to takový pro toho prvoplánovýho diváka. Mm-hmm. Je to jako strašně těžko jako zkousnutelný, ale jinak za mě úžasný dílo, já si myslím, že se to moc povedlo.
0: Kde jsou limity Aleše Hámy? Tak jako obecně v herectví, v životě?
1: Zrovna v tom Stardance třeba jsou limity. To si myslím, že každý člověk by měl mít ty limity. Já jsem dostal nabídku do Stardance jako 3x a s velkou, a teď použiju to nadužívané slovo, pokorou a díky jsem odmítnul, protože vím, kolik mých kolegů by moc stálo o to, aby tam byli a aby tam mohli být v tomhletom krásném pořadu. Ale já prostě vím, že netančím dobře a mě to nepřináší ani radost zásadní a takže já bych nebyl ani dobrý jako Jirka Dvořák, nebyl bych ani vtipný jako Lukáš Pavlásek. Já bych byl takový to jako něco mezi a ta strašná dřina, kterou to obnáší, což zase já vím, protože mám manželku tanečnici a hrál jsem v muzikále, kde se jako hodně tančilo, jako třeba v Pomádě, tak já nechci. Jako, já ušetřím ty diváky. Takže to je třeba si myslím, že takový limit, který by člověk měl znát a měl by to umět odhadnout.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Aleny Zárybnické.
1: Tak jako mám vžité slovní spojení paleček jeník, často si myslím, že stejně může vyznít slovní spojení háma Tereza Kostková.
2: No jo, ano, protože my spolu opravdu hrajeme už 13 let hru Frankie a Johnny, hrajeme spolu ve hře Můj nejlepší kamarád, hrajeme spolu ve hře Za dveřmi kanceláří, hráli jsme spolu v Mídlovém princovi, jsme kamarádi, moje žena je kamarádka s Terezou, prostě se tak jako, tak jsme se našli v tom životě, že se máme, no. Je to velmi, velmi hluboké pouto. Ale musím říct, že já vůbec jako mezi ženami mám těch kamarádek i víc. Taková další podobná kolegyně je Monika Absolonová, která vlastně kdykoliv má problém, nebo já mám problém, tak ví, že se na mě může obrátit. Adéla Gondíková, Daniela Písařovicová, jsou to všechno dámy, se kterýma se dá nejenom moderovat, ale i krásně jako povídat žít. A žít. A jsou to jako, je to fajn s nima a mají smysl pro humor. To bych řekl, že to je to zásadní, co je jako pojí.
1: Moc mě potěšilo, že Monika Absolonová získala táli. Bylo to tak?
2: Jo, určitě.
1: No, je poslední rok, že?
2: No, je šikovná.
1: Šikovná je to, velmi.
2: Kdo by to byl řekl, že jo, do týhletý holky z Pěvandule, že ona se nám takhle jako vyprofiluje, rozehraje a není to její první tálie, že jo, to je důležitý říct a je to vlastně už dneska charakterní muzika. Kálová herečka a všem doporučuju, i když to třeba není nic, co posloucháte úplně jako primárně, zajděte si na koncert Moniky Absolonové, protože budete jakoby v tom nejlepším slova smyslu vyděšený, jak člověk v této práci může jít s vlastním srdcem ven a pracovat s ním během svého vystoupení, jak opravdový to je a semele to fakt jako úplně každýho i jako žulu.
1: Říkala jsem teď slovní spojení háma Kostková, troufám si použít ještě jedno, háma Sokol.
2: No.
1: A upřímně říkám, že jsem se při posledním vysílání tak bavila, že jsem se k některým momentům musela vracet znovu. Že to pro mě byla moderátorská škola a tím nechci říct, že bych se to chtěla učit, Ježíš, protože to nikdy nedokážu.
2: Od tebe je to jako velká podstata.
1: No pozor, nemluvíme o počasí, mluvíme o klasickém moderování.
2: Jo, já teda to smekám a děkuju za to, protože za mě ten přenos je jako nesnesitelně dlouhej. Jo. Je to tak, že prostě já si myslím, že jak jsem starší generace už, tak za mě dobrý, pěkný, kvalitní, přímý přenos do 22 hodin a pak jdem třeba mít Písová nebo Moulin, že jo? To by mělo být to jako schéma toho pátečního nebo sobotního večera, ale doby se změnily, já tomu rozumím, navíc je to komerční televize, takže reklamní breaky a o to těžší to je, jo? Já vždycky říkám, my to chystáme poměrně dlouho, už teď si s Ondrou píšeme jako nějaký věci, které nás třeba zaujmou a pak to v těch konverzacích zpětně hledáme a na podzim si to tam vždycky jako dohodíme. Strašně toho odpadne, vlastně v ten den se zkouší od rána, zkouší se už den předem, přesně v 5 hodin večer, kdy máte po té generálce.
1: Tak je člověk nejunavenější?
2: Tak je člověk jako nejunavenější a říká si, jako teď bych si tak jako dal dvojku bílýho, řekl si, super to bylo, díky a šel bych jako domů. A to je ta chvíle, kdy se musíte zmobilizovat a připravit se na ten přenos, který v 8 hodin a 20 minut vypukne. No, je to jako, nebudu říkat, že to je jednoduchý, ale mám to rád. Jako, jsem divnej, mám rád ten adrenalin přímýho přenosu.
1: Ale na druhou stranu, tak my to máme při každém živě moderovaném počasí. Jednou je to venku a už s tím stejně nic nenadělám.
2: Je na tom totiž to nejlepší, jo, že když člověk točí ty zábavný pořady, tak ten režisér říká, teda to bylo perfektní, kluci, vám se to povedlo. To bylo super. Co? Tak to dáme, pojďte teda ještě jedno. A říkám, a proč? No ne, tak prosím, kde to máme. A to se právě u toho živého vysílání nikdy neuděje. Takže proto to mám rád.

0: Mám tisíce otázek, které se do dnešních záletů s mým hostem Alešem Hámou bez pochyby nevejdou. Možná nějaké zůstanou nezodpovězené a možná to bude důvod pro to, abychom se setkali kdekoliv jindy, mimo Český rozhlas. Ale přesto, vždycky se potkáme doma. Kde má Aleš Háma domov svůj?
1: To vždycky říká můj kamarád z Limoš, z Francie, který žije už asi 7 let v Čechách, říká, vy Česí se i v hymně ptáte, kde bydlíte, jo, a to je jako zajímavý. No, kde mám já domov? Samozřejmě doma, kde je moje žena, kde jsou moje děti, kde je můj brácha, kde je můj táta, což už jsou najednou 3 místa, brácha žije v Ústí nad Labem, táta pořád v Karlových Varech, v Krušných horách mám chalupu a Krušní hory, zvláštní kraj, Sudety, velmi specifický díky tomu, jak se v Sudetech žilo, a teď se nebavím jenom o těch západních. Sudety strašně dostali na frak tou historií a je to tam pořád znát, ať chcete nebo ne, prostě na mezilidských vztazích, na tom vykořenění, je to jinak než ve zbytku republiky. Já vždycky říkám ideální jako příklad Svitavy a Litomyšl. Zatímco Svitavy byly sudetský, tak Litomyšl byla v protektorátu a do dneška to na těch městech je zvá, jak jsou každý úplně jiný. A je to drsný kraj, to Krušnohoří, nic tam neroste, lidi si tam vlastně musí naučit pomáhat a je to podobný asi, proč to mám rád třeba na Yukonu a na Aljašce, protože tam, když se člověk zastaví a že se vyčůrá u silnice, tak vždycky zastaví to auto, který jede okolo a ptá se, jestli jste v pohodě. A tak to má být, lidi mají žít pro sebe jeden pro druhýho, byť mají samozřejmě právo a nárok na svoje soukromí životy, tak bez toho okolí se stejně neobejdou. Takže doma je tam, kde si lidi umějí pomáhat a kde mám lidi, který rád vidím.
0: Bylo to určitou dobu i San Francisco?
1: Bylo to určitě pro dobu 2 let San Francisco. Vlastně od té doby jsem tam byl 2krát a už strašně dlouho jsem tam nebyl. A je pravda, že se to město strašně jako proměnilo, nebo celá ta severní nebo střední Kalifornie. Trošku ta extrémní, já jenom pro Boha chraň Bůh, jako nejsem jako pravicový, úplně jako extrémně pravicový, tak jakože neschvaluju úplně to, co se v té Americe děje, ale ta extrémní levicová politika, která sloumá tou Kalifornii, ta taky nenese úplně ovoce a to se tam trošku propisuje. Nicméně kraj je to nádherný, je tam dobrý povětří, prší tam a před zimu a na jaře je tam prostě zeleno, je tam krásně, svěže, jenom tam moc lidí, je tam prostě 40 milionů lidí v celé Kalifornii a to je hrozně moc, takže já radši ty místa, kde těch lidí moc není, což se dá vzhledem k mý práci jako pochopit. No.
0: Naprosto tomu rozumím, krásně Aleš Háma zahrál na moji meteorologickou strunku s tím vyprávěním o tom, jaké počasí je v Kalifornii.
1: No v tom San Francisco, tam je ta Bay Area, tam je ten záliv, kde je prostě v parném létě, leží tam mlha nad tím zálivem klidně celý den a to sluníčko tam svádí jako marný boj nad tou mlhou, to je úplně, a tam jsou tak boží meteorologické jevy. To je jako fakt nádhera. Tam je to dobrý.
0: Ale Žáma, posloucháte Zálety.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Aleš Háma. Netřeba představovat jeho práci, jeho profesi. Ale zajímají mě detaily k některým názvům článků, rozhovorů nebo témat, která byla o Aleši Hámovi zpracována.
2: Což takže,
1: jakému atletu svědčil Aleš Háma na svatbě? Je-li to pravda?
2: Ano, Kudličkovi, Kudlovi s Jiřinkou Ptáčníkovou, což jsou naši skokani o tyči, vynikající, tuším, že stále oba držitelé českého rekordu, pokud se tak nestalo na Czech Indoor Gala nedávno a nějak se to jako nezměnilo, nesleduju úplně atletické dění v zimě, to mám úplně jiný starosti, ale bylo to super, to byla krásná svatba, myslím, že jsme si to tam hodně jako užili, hlavně s Kubou Vadlejchem a s jeho paní.
1: Holinkama netopím.
2: No, holinkama netopím. To jako fakt považuji za strašidelnou prasárnu. Já měl vzdáleného příbuzného, který byl učitel chemie na střední škole a vyráběl si v Jizerských horách svoje vlastní brikety. Jako za totáč, nebo jako těsně po revoluci. A vyráběl je tak, že vyjetý olej se smíchal s pilinama a dalo se to do uřízlých PET lahví. A to byly jako to... a tím se topilo v kotli, jo.
1: Tak,
2: no jasně, tak ale by to prostě před 30 lety takhle bylo. Jako zaplat pánbu za to, že už když člověk sjíždí do těch vesniček u nás v Krušnohoří nebo i na Jihuček, že už nevidí ty hnědouhelný dýmy, jako tak často. Ne úplně, ale ne tak často.
1: Další tvrzení, které se objevuje v jednom z titulků. Karla Kadlece jsem kradl v hospodě i na honu.
2: To je pravda. Já jako vlastně to mám hrozně rád, najít si nějaký archetypy, který se k té roli dají jako použít. Já dokonce i pro roli takového notorického lháře, který ho hraju v Komorním divadle Kalich ve hře Můj nejlepší kamarád, což je mimochodem taky postava velmi záporná, kterou ale diváci na konci většinou jako milují a držejí palce.
1: Jako Karlovi.
2: To je jako Karlovi. Tak jsem měl svůj předobraz, nebo mám i předobraz pro tohohle záletníka. Ale není to vždycky jako jeden člověk. Jo. To je jako, ale já vlastně mám hrozně rád ten čas, který strávím s chlapama v Maringoce u řeky, když jsem na rybách, nebo zrovna na těch honech. Je to kontakt s úplně jako normálním bytím, s normálníma lidma, s životem. Neodděluje mě to na toho Pražáka, který prostě chodí do televize točit soutěž a jako zbytek republiky. Jako já mám rád kontakt s reálným životem a podle toho jakoby tam najdu velmi často předobrazy svých postav.
1: Kontakt s normálním životem bude i další název článku Manželství je dřina. Nebudu mladým lidem lhát, že za vším stojí láska.
2: Jako...
1: Existuje na to nějaká diplomatická nebo diplomatické rozvinutí téhle myšlenky?
2: No jo, jasně, já vždycky říkám, že to je to tak, že když je člověk mladý, tak by tu parní lokomotivu jako měl rozfedrovat úplně jako na co nejvíc v tom vztahu tu lásku jako a čím větší zamilování, tím jako lepší samozřejmě, protože to je jako investice, kterou, nebo jako velká brikata, kterou dáte do těch kamen toho vztahu. Ale ona jako, ať bude sebevětší, tak nebude hořet jako furt a člověk musí prostě přikládat a musí tu manželku jako překvapovat a myslet na ní a dělat jí radost a tak trochu samozřejmě jako očekává, jako že to samý bude dělat i ten druhej. Je blbý, když to není v obou strany, pak to jako nefunguje samozřejmě, ale je to, hele, je to druhý povolání, vždycky říkám, je to jako normální druhá práce, ale i tak jako nám naše práce dělá radost, tak i ta druhá práce může dělat radost, když se daří.
1: Teď je to čistá náhoda, že navazuju dalším tématem. I hovado touží být dobrým člověkem.
2: Jasně, jako i to, i hovado, i úplnej debil a já bych teďka měl jako na jazyku fůru jako lidí, o kterých se teď hodně mluví v médiích a jako mohl bych je jako zmínit, tak si myslí, že dělají to nejlepší a chovají se jako nejlíp, jak umějí. A to je to jako smutnější. Samozřejmě potom, když to tak není, no tak nejste sami sebou a máte jako velký problém s přijetím sama sebe a vůbec jako s fungováním na tomhle tom božím světě. Ale jako opravdu i ten nejprostší člověk se snaží žít co nejlepší život.
1: Ale Žáma, posloucháte Zálety.

0: S Alešem Hámou dnes moc ráda mluvím v Záletech. O jakém tématu by Aleš Háma rád mluvil, kdyby mluvil o sobě? Jinými slovy, jak by se třeba jmenoval dokument, který by Aleš Háma bral jako ten, který dobře popisuje jeho život? Jak by se mohl jmenovat? Pokud už tady nějaký nevznikl a nepřehlédla jsem.
1: No, to zatím nevím. Nevím, ale je pravda, že já mám jednu takovou písničku na první desce, ta se jmenuje Stigma kreténa. Nás to tenkrát hrozně pobavilo s Ondrou Brouskem, že to zní jako Carmina Burana, jo? Že uvádí oratorium Stigma kreténa. A já jsem na základě toho napsal písničku a je to vlastně o tom, že člověk jakoby, tak jak se zapsal jako mladý těma scénkama na Nově a v Český, tak prostě fůra lidí mě má za toho jako za toho smíška a samozřejmě já se tomu nebráním, mě to vůbec nějak neuráží, nevadí mi to, prostě s tím tak jako žiju, ale myslím si, že to je to, proč asi nikdy nebudu předávat ceny paměti národa jako moderátor, jo, když člověk nikdy neví, ale...
0: A dává je Daniela Písařovicová?
1: Dává, no.
0: Tak to by šlo nějak do toho,
1: je s Dančou, jo, s Dančou, dokonce my máme s Dančou i duet na té druhé desce, takže bychom to tam mohli zaspívat.
0: No, mě na rozhovorech vždycky baví, když se to hemží tématy, na které mám 1000 otázek, které bych chtěla na odpověď tomu, kdo mi v Záletech na otázky odpovídá dát. To prostě nejde. To se tak větví, ten náš rozhovor, stejně tak, jako se větví vzpomínky na lidi, kteří se prolonuli jakýmkoliv způsobem našimi životy. Teď si dovolím třeba připomenout jméno Pavly Charvátové.
1: No jo, to jasně. To byla moje první kolegyně ve Snídani s Novou. My jsme se znali jako leta předtím, jsme se potkávali na konzervatoři, ona tam chodila s Jirkou Strachem.
0: No, to zní
1: já to
0: smysl,
1: já už
0: ne?
1: Si nepamatuju, jestli jsme spolu chodili, nebo je tam jenom chodili, ale to nebudu se do toho zabředávat. My jsme spolu jako pracovali a měli jsme se jako hrozně rádi, ale moc nám to jako spolu nešlo. Já nevím, jestli to znáte, mně se to stalo párkrát ještě potom v životě, že jako lidsky to funguje, ale profesně to na jako ty zoubky jako v těch dvou koleček jako nezapadnou. A pak třeba ale se stane, a to jsem taky nevyložil, že jde, že s tím člověkem úplně nemám jako intimní vztah a nezdílím s ním jako...
0: Ale na place to funguje.
1: Ale na place to jako najednou jako funguje. Ten člověk dává, umí se jako nacítit zvláštní, jako profesně, no. Takže jo, ano, myslím, že jsme se navzájem dost obohatili.
0: Budeme pozorovat svoje okolí, když budeme mít jakoukoliv společnou práci s kýmkoliv jiným. Na závěr Záletu vždycky přichází otázka od umělé inteligence.
1: Ajajajaj.
0: Umělá inteligence na odlehčené téma nabízí tuto otázku. Háma styl. Kdybyste měl dát jednu radu mladému moderátorovi, co rozhodně nemá říkat do živého vysílání, jak by zněla?
1: To je zrovna, nedávno jsem to říkal mýmu synovi, který se odstl ve zpravodajství na Nově a dělá tam reportéra, což je ta poslední věc, kterou bych do něj řekl, a myslím si teď snad soudně říkám, že si myslím, že mu to zaplať mám docela dé, jo, a hlavně ho to baví, to mě jako na tom nejvíc těší, aby neříkal my jsme, protože to je takovej zlozvyk, který nás to odnaučili hned v prváku na konzervatoři. Já jsem, my jsme, já jsem, se říká, a tak by to mělo určitě být, ale těch rad by nebylo moc, protože ono vlastně jsou k ničemu. Ten člověk si to musí odmluvit, všecko si to musí odžvanit a odchybovat sám. Myslím si, že existuje rada a to mi ty určitě potvrdíš, že vlastně člověk by měl víc jako poslouchat, než mluvit u toho moderování. Byť se to zdá nelogický, tak to vlastně je.
0: A já se vždycky ve vysílání Záletu uvědomuji ještě jednu radu, kterou s oblibou říkala Stáňa Lekešová. Vzpomínáme na ní od tohoto modrého stolu a rozhlasového mikrofonu. Ptej se jednoduše.
1: Jo.
0: A vždycky, když bloudím v otázce, tak vidím tu Stáňu, která říká, ptej se jednoduše.
1: Jo, to bylo vždycky, to je vždycky největší utrpení, když otázka je delší než odpověď, jo.
0: Dneska to tak snad nebylo. Možná u dvou otázek, se kterými si Zdeněk Novák při střihu našeho pořadu jistě rád poradí. No, učila jsem se, jako vždycky, když v Záletech potkám profíka. Tak děkuji za přítomnost v rozhlasovém studiu.
1: Děkuji, úplně červený odcházím. Mějte se krásně, děkuji za pozvání.
0: Hezkou neděli přejeme oba vám všem.

0: Úřady dnes zveřejnily seznam registrovaných kandidátních listin, zaregistrovali všechny podané kandidátky. V Liberci podalo kandidátní listinu celkem 11 stran, hnutí, koalic nebo sdružení. V Semilech budou mít voliče na výběr ze 6 kandidátek, v Jablonci nad ní jsou z 8 a v České Lípě také z 8. Do Libereckého kraje zasahuje také senátní obvod Česká Lípa. Do Senátu tam kandidují 4 muži a 1 žena. Město Jilemnice připravuje poptávku po architektonické firmě, která by navrhla novou rodinnou čtvrť v lokalitě zvané Buben. Město chce pozemky zasíťovat a připravit k prodeji. Měly by tam vzniknout stovky nových bytových jednotek a domů. Jilemnice proto před nedávnem založila akciovou společnost se soukromým investorem. Její vedení teď řeší sjednocení všech pozemků v lokalitě. Pokračuje starosta Jilemnice David Hlaváč z ODS.
1: Probíhají ještě jednání o nákupu zbylých pozemků a následně k tomu bude dohoda o tom, že to území by měli zpracovat architekti, abychom měli nějaký základní rámec a pak se hned pustíme vlastně do té samotné výstavby té infrastruktury.
0: Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy zrušilo kvůli předpovědi počasí dnešní večerní představení s názvem Pýcha a předsudek nebo tak něco. Mělo začít za hodinu na nádvoří paláce Líbek v Liberci. Divadlo o zrušení představení informovalo na svém facebookovém profilu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu hrozí dnes večera v noci na Liberecku silné bouřky. Zakoupené vstupenky můžou lidé vrátit v pokladně divadla nebo na prodejním místě, kde je koupili. Hovězí maso začalo zlevňovat. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v České republice, ale i v zahraničí. Chovatelé podle něj musí snižovat stavy chovů.
2: Pokud ta zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat. Počasí.
0: V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů a bude nejdřív zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i s bouřkami, které mohou být i silné. K ránu začnou srážky slábnout, zataženo s přeháňkami, ale vydrží po celé sobotní dopoledne. Až odpoledne se obloha začne vyjasňovat a pršet bude už jen ujediněle. Teploty zítra 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravě mostu na průtahu Libercem je uzavřený kruhový objezd v Ružodole zvaný Sněhulák. Sousedská ulice k nákupnímu centru Globus a k průmyslové zóně Sever je neprůjezdná, a to až do zítřejších 8 hodin ráno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, anebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle sebe do řady slova jestli a zda a přidáme i zdali, tak je můžeme všechna tři teď popsat vlastně a říct si, jestli teda jsou v pořádku a zda, nebo jestli, nebo zdali, patří už do starého železa.
2: Tak tahle ta řada podřadících spojek, jestli, zda, zdali, může být v podstatě chápána jako řada synonymních slov, po každé s jiným stylistickým příznakem. To jestli bylo už léta uváděno jako hovorová varianta, hovorová spojka.
1: A hovorové je spisovné, alespoň v mluveném projevu.
2: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
1: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
2: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
1: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří nejčastěji používané a už spisovné dávno.
2: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda nebo zdali se velmi málo používá při mluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
1: V mluvené podobě tedy.
2: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
1: Protože ano. V nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje je ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
2: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
1: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
2: S tou částí-li samozřejmě to působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
1: Zdali mimochodem psáno dohromady.
2: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolit, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o

0: okřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
1: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
0: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
3: Premiéru nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
2: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
4: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
6: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
7: Nějak mám
6: chuť.
7: Sucho.
6: Jo, sucho.
7: V ústech.
6: Sucho v ústech.
7: Ano.
6: To je dnešní téma.
7: To bude ono.
6: Ano,
7: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
6: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek, ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vypitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníky. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svoji stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrem na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří másnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští, často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další.
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí z rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby, takže tohle. Co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to? Ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří. Tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Vesele a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, pak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo.
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano. Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano. Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nashledanou.
0: Neloučíme se se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma sucho v ústech a ptáce na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? Večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vnoci,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až ty se mě loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych doporučila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme. Co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mě je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte
1: toto může,
0: zuby večer, může to způsobit
1: taky
0: tyto
1: může
0: problémy.
1: Způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
7: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale a aby vám...
6: Problém. Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdomová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
8: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
9: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda 7, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta 7, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné boušky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky část severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy

0: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 desetiny miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
1: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
0: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
3: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
4: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
3: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
4: Alfred Meissner kdysi řekl: když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
3: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano, ano.
3: Ano. Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
3: Na všechno. Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete? Máte rád sladké?
4: Mám.
1: ...24. července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tom též městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi, taky v Zeleném, byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Co dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo. Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako, byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila. Nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
3: Bojoval. Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební?
5: No, pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
3: Tak musel, no.
5: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
3: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
4: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
5: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl, s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
4: 300 kilometrů to bylo.
3: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
4: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku, jsme byli jako.
3: U vás?
5: U mě.
3: Co rodiče na to?
5: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo. A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v Týně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo. No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
3: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života přišla?
4: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
3: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
4: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil moc zkrátka, abych jich získal.
5: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
4: Ne.
5: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
3: A trefil se velikostí.
5: Trefil se velikostí.
3: I vkusem.
5: I vkusem se trefil, no.
3: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
4: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
3: To udělá ženský radost.
4: Jo.
3: A udělal jste radost?
4: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
3: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
4: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem byl, třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
3: A kde jste to poprvé zkoušeli?
4: U nich v Ložnici tam to bylo.
3: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
5: No.
3: Na to první.
5: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste ji uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost, že, to, so, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Tereza kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No a celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jest pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru, v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrh, že bude mít prostě kasu. Jo?
4: Dál nebo...
3: Dál, to víte, že... Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No, to se museli rozvít talíř, jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřok, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřok, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky, maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takový malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno? První, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná během dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova s tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu?
3: Na svatební cestu a tam jsme pobyli asi 3 dny a od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržel až do teďka, zase už se máme rádi, teda. 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takovej šumavák, jo, takový.
3: Mě překvapilo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ošral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovnej, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor, no, na mozek. Ona dcera se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek. Jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to ostraní a že to nic nebude. No jenom, že to byl operovalý v Plzni na neochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zde.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělá takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil, já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin sebrali v květnu, ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Tak jak se to říká, že nedoporučujou květnu veselky. Se říká máji, máry, jo, že budou. Jo. No to bylo hrozný teda, to... Já jsem nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
4: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo prostě. Proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
4: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě... A zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali. Operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo, když no, nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
4: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám sem kytičku, kolikrát si i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
4: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snaží. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
4: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Ty to bude pořád puštěný u nás.
4: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: To jsme rádi, že nás posloucháte.
4: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
4: To je krásný.
3: Moc hezký.
4: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili a ještě jednou tisíceri díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
4: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
3: Já se taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
4: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
3: Taky se dávám, no.
5: Tak... Příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
3: Mě úplně vždycky slzy ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
4: No určitě. Určitě to víte, že jo. Aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
3: No jeden večer asi.
4: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
4: Měl hezky tancovat. Krásně.
3: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
3: No řetízek měla. Řetízek.
4: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
4: Na tvář, na rty.
3: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
4: Manžel.
3: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
4: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
3: No má to roztáhný takhle všude. No takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
3: Skoro všechno.
4: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
4: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
4: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
3: Řeven, malvátko, narty, to asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
4: Dá se říct klíče.
3: No klíče, taky klíče v obytu.
4: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
4: Na zahradě.
3: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
3: manželka. Ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
3: Jo.
4: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
4: Ano. Nelžu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
4: 3 neděle, měsíc.
3: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne. Teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
4: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
4: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
4: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
4: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
3: Když jako začne chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
3: No, vím, kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
4: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
3: Večer.
4: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
4: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
3: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
4: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
4: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už jsi starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne, no, stará se o včeličky.
5: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
3: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
3: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata? Ten má rád lidi.
4: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
4: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
3: Jo, tak jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
3: Jo, to mám rád, jo. A mám ji rád i teďka.
4: Má o mě hodně velkou starost, prostě. Když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka. Což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
4: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
3: No, mám. Já jí mám strašně rád, rozumím.
4: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
4: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
3: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
4: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
6: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda.
3: Je taky pocit hřejivý u srdce, jo? Takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
3: Zkrátka pořád jí mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
4: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
6: Miluju, jo. Láska je důležitá.
4: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
4: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů. Například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem

0: závislou starostku Rybitví Evu Šmerauleovou překvapil.
1: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
0: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začne...
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víš, z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: je, já budu funět.
2: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvíře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takový věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových kránů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na zlatým severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký národní pasti, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak. Vy no myslíte pastě a pastě. Voty on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pán, to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náhradně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz nišel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zase bylo jako když liška štěká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. No nám se to nálemně líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed pět kroků dal první past, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No takže nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna, no to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
6: Jo.
5: Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No to já musím procvičit, to já musím, až tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, ať to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne, cis,
3: jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. stalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen já.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené, skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil. Ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc, to už bude na den, 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel třetí chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický. Dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula. Protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil. Ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů, a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, jo, je no. Zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní vědětou školu, a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Že jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou, kterým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromně hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pohnat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Já nevím, co, myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme si tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru, bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso se dávalo do sklenic, měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rýže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se zimě dralo. Taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
1: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
2: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1. 9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle, no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mě se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomu, k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, roku 47 to probírám. Teďko v důchodu, jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského středního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce, tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 30.9.39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, kuťák mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s teleobjektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ze mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se skrčil, na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás a naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na, tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmanově náměstí, tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a to jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků toho nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, kde stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal, jak je Jungmanovo náměstí, průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. Já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a cvičil jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
0: Z 21. srpna 68 i 69. Přesně jak tak. Se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
1: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na, to jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu. To bylo úplně hrozný. ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
0: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už, dejme tomu, dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
0: Vzpomínám si, matně, ano. A děkuju. Tak naslyšenou.
1: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz / linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuju, Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutý, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68?
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně, přijeli chvíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmerelek, on dělal ve Šmerelka, a že pojede do Šmerelek a já jsem byla první ročník učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme na, a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla sem nás vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně, a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 to bylo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji, říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila a ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy pro tu kytku. A ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli. A ona povídá, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem, a v září jsme měli, byli hody v Praci, vláte, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházel z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě supodruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla do hru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69. a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkám, no já jsem se toho minula, já jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to uteklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no, obě dvě mají po dvě novčatka. A já jsem několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeju vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 13:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu, a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím. A prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takových potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto, jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za dva dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací drávu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty tři dny se objevili. No a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých. No a tak to poničili, kde se dalo. Prostě až za ty tři dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným. My jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té dědině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale v Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo, no ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli na močině v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, protože potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku v Postaravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, abych nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta zpátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všeli Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraní.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.cz, ale spoléhám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači, pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeju vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl Posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom už slyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: dobrý
1: já
0: večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě sudělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme se, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. Mm-hmm. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože při té řekli mu, že má, on prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Hmm. Napsali mu, nálepku dostal, ideologický zmatek v hlavě. Hmm. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali, v 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a
0: nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. Mm-hmm.
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro,

0: které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuju vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem. Ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole a situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli petepáci a z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáků a tam byli pan Kání, tak byl ten major říká, hele, zajít tam v tanke s tím ruským namířil a ně, oni odjeli, ne. No a pak byli, jeden jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že se hrať, ležel jsem sanitce, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak aby řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jsme muziku, ne, měli strach, jestli nesvolnou Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovolň prohlídku, on byl truhlář, dělal progota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo. Doma.
0: No tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady o toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: No, tak jo, na všeho, děkuju vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/Linka a má pravdu. Cituju. Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské. A rodiče mi z peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte. Dobře. Ještě se zpožděním.
1: Dobře, Už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán stříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné nakonec. Jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnicí byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
0: Paní Ivo, já vám děkuji za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete nazpět ke svému ročnímu synovi.
1: To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
0: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
1: Příjemný další povídání a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz národ v tjurmu neposadíš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kiršner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten nešťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu. A musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara v srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha, jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila, zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc vzít, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem. Rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele. Vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo, běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi. Potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a zase mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo.
0: Na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřka a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, jsem mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Já jsem
0: ano.
1: jim musela dávat tu informaci a právě té televizní kádrovačce tehdy nedala a ona nemeškala
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání?
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, pardon, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive, jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně bych šla jako do školy, jako v tom září, jako 68, jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích zhromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů, vzala i mě, dooblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, fakt jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hlady, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 maločítky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych dobit, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nasanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut a bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psaní vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V Radio Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jí nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici,

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod, je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
3: Dobře, ale kde jste přišel?

0: k takovému křesadlu?
1: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho sebou. Proč? To je z Tuzexu.
0: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
2: Tak to jsou peníze z prvního století.
1: Ano, drobné.
2: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
1: Vždyť to říkám.
3: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
1: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
0: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
1: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
0: Poslyšte.
1: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
0: Je z prvního století.
3: To bude světová událost.
0: Ano.
4: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
5: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
6: Lucerně prostě.
5: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě.
7: Tak ano.
5: A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
8: Ne domů.
5: No, Milda ne domů.
6: Ne domů.
5: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
6: Když si říká všude dobře, tak co doma, že jo? No.
5: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Milda začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší módou, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat s ním.
6: Ano.
5: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním 1/4 hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
6: Oni mysleli, že se perem.
5: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
6: Jo.
5: No.
6: Ty jsi po mně
5: on si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak potím tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
7: To je pro nervy, no jo.
5: Pro psychiatra,
6: ano,
5: to je
6: ano,
5: jistě.
6: Jistě, to je pro psychiatra. To
5: nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
6: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
5: no.
6: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
4: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
9: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou ku příkladu lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů, milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie, o tom mohu něco vyprávět, to jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
10: Nazdar, Mildo, to jsi ty?
9: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
10: To se nedivím.
9: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
4: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrdo práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel? Ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec.
5: Je.
4: Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kucharské.
6: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
7: Tak co potřebuješ?
6: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
7: Odpovídej, než se tě ptám.
6: Kolik vás bude u stolu?
7: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
6: Co?
7: Osm?
6: Co?
7: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
6: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a lalíže.
7: Zblázněl se, to je jídla pro celé mě. Město!
6: Pečeň! Pyramida z různých pečení na velemíse! Dvě velké telecí ledviny po panensku! Tři bažanti! Čtyři kapouni! Půl tuctu perliček! Tucet ksepelek! Dva tucty kvíčel! Tři tucty... jako neznam!
7: Aha, dost! Aha, dost!
6: Jako neznam!
7: Dost!
6: Jako neznam!
4: Slyšel jsi otázka na to správné výši, vy? Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda.
7: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
7: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. To, že tě pustila.
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
2: No počkej, počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost. Blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to dám. Jestli budu ještě živ, píš.
8: Šumáre, a kolik si koupil těch kytek?
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
8: No jo, konečně. Byla znásilněna.
2: Ergot, kdo by to do toho našeho klukaře?
8: Znásilnili nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
9: Prosím tě, pojď. Ahoj, táto. To je Erika.
5: Já jí vedu ukázat paní domácí.
9: Dobrý den. Dobrý den.
7: Já jsem taky. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
9: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
7: Ne, vůbec to rád.
5: Tak pojď, no.
9: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
7: No to jsem jim jak neznásilnit, nebo co?
8: Jsi musel líbat ruku, veď?
7: Co učiní gentleman mého kalibru
8: takové? Prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
7: Já jsem vol.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No, ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, hodej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, sergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
2: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
3: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
2: I hned.
3: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
3: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
3: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
2: No, to je přece stejný.
3: To není stejný.
2: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
3: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
3: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
2: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
3: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel se kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem Zdrav. Pan Kopecký.
3: No, mám stále, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina kolik říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No, prosím, nezbláznila se, co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čověče, já jsem vám dal o stovku, víte, vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem rušil.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Rukujím vám.
2: Pane Kopecký.
1: Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den, dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
1: No.
2: Pane Kopecký, bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych
4: ještě samozřejmě, tak... malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl to klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět. Tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
4: Ale prosím vás, to
2: následujeme.
1: Poprosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Stern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá a přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky, na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstýnek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takový ten.
7: No, slova, no, nech se vede, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam nebylo. Ne,
5: ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak. Podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.